0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Převez mi, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Ukáž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda. Ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

sluníčko už se proklubalo, staň mi ty třeba s dnešním snem. Vše hezké, co se zdálo,

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vodemera Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě má.

náš. A tu jsem napsal pro Věru Špinerovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži a naspívala to nádherně a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro ně byla příliš extravagantní. Jo? Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbějí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem ji po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
6: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
5: piješ,
6: já, ale vodou
5: režim.
6: Samozřejmě.
5: Jo, jo, jo.
6: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
5: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
6: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, lidi, jako na to najíždí.
2: No jdi, jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. Byl si tam. V tom Downbeatu, že jo? Čím, že důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Jo, já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v té...
3: V Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. a já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, no to ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: To byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: Měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak to můžou pri mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je důkazní materiál, že by byl.
1: Ano.
0: Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rodilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, a nebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900, psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
2: Děkujem.
5: Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuju, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: A. No, já to vím už, no. A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co byl hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: To neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini. Kdo? Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál, no. Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my, ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš

0: 15 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
1: Ano, jo? Vyberte si.
0: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těším.

0: Těšíme se na vás a děkujeme za telefon. Mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
1: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás, Patriku i pana Jančaříka.
0: Ano.
1: A já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasto Buriana.
0: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
3: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
0: Ano.
3: A my bychom brali toho Buriana taky.
0: Taky.
3: Tak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
0: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
3: Jo.
0: Dobře.
3: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka, 30 kilometrů do Brna.
2: To zvládnete.
0: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
2: Děkujeme, Davide.
0: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
5: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
6: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad. No.
5: Tak prosím,
6: tak. A co budeme hrát?
5: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
6: Cože?
5: Kavatina, Joachim Raff.
6: A koho?
5: Podívejte. Ne, on, koho?
6: No koho je... Raff, já to nevím, to víte.
5: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
6: ano.
5: Se jmenuje Joachim Raff.
6: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
5: Ten nekomponoval hudbu.
6: No jo, to je pravda.
5: Ne, to byl Nichtiska.
6: Jo.
5: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
6: Který to je?
5: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
6: Koho?
5: Kavatínu budeme hrát.
6: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
2: Kavatínu, jo?
5: To začíná hned bez předehry, prosím, hned musíte...
6: Ne, to já bych vás...
5: Předehra, to je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
6: Kdy byste byl tak laskav?
5: No ale, jaký chcete dlouhou?
6: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak...
5: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
6: No, jak to tam máte?
5: No to je...
6: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
5: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
6: No já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
5: No, můžete, prosím. D-dur je to.
6: Co říkáte?
5: D-dur.
6: Aha.
5: No, to je D-dur.
6: No, je tak dobře.
5: To je tvrdá tónina.
6: Jaká?
5: Tvrdá. Dur.
6: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
5: Jo? Jakou?
6: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
5: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kde pak bych k tomu přišel?
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak já to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
3: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
2: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
3: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
4: A hry večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
2: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
3: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
2: Ano.
3: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
2: ano.
3: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
2: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
3: Tak uvidíme. No.
2: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
3: Je to možné, samozřejmě.
2: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
3: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
2: To se dneska dělá běžně.
3: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
2: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. Nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Rekonstrukce školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou se blíží ke konci. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí bude mít novou ošetřovnu a dnes bude maximálně 15 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: By se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Žáci základní školy ve Svobodě nad Úpou budou moct už na podzim využívat opravenou školní kuchyni. Město teď čeká na kolaudační rozhodnutí a připojení navýšeného příkonu pro budovu.
6: Celková investice se vyšplhala téměř k 20 milionům korun. Jde o jednu z největších investičních akcí města v posledních letech. Práce trvaly půl roku a výsledkem jsou moderní upravené prostory. Kuchařky a jejich pomocné síly mají k dispozici nové technologie. Chtějí pokračovat v přípravách pestrých, výživných a zároveň zdravých pokrmů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku vzniká nová ošetřovna. Bude sloužit také jako přijímací místnost a karanténa. Vybavená bude například operačním stolem a stojanem na infuze. Základem je obytný kontejner, který dříve sloužil jako ošetřovna horské služby v Rakousku. Stanice ho koupila za 127 tisíc korun díky příspěvkům dárců. Ošetřovna by měla být hotová do konce roku. Po jejím dokončení tak bude možné některé veterinární úkony provádět přímo v areálu stanice. Vysvětluje její vedoucí Jindra Veselková.
7: V podstatě jakýkoliv, jako když tam bude krvavý zranění, tak určitě jakoby nějaký sádry, dávání prostě do pořádku zlomenin, obecně, jo, takovýhle záležitosti, možná infuze, že jo, pro dehydratace a podobné záležitosti. Ale je to vždycky na veterináři a na konkrétní potřebě.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl ve finále nervózní.
8: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil 9, mně se podařily 10, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
2: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6 vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy, večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze bude maximálně 12 a na horách 8. Biozátěž je na Herničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Kopidlně na Jičínsku do 19. října pokračuje práce na inženýrských sítích na výjezdu z Helmarova náměstí ve směru na Libáň. Objížďka vede přes Lipovou ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno od Českého rozhlasu Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová a budu vám dělat společnost až do 9. hodiny. Máme úterý 13. října, svátek slaví Renáta. Její jméno pochází z latiny a znamená znovu zrozená. A právě k dnešnímu dni se váže pranostika o svaté Renatě obleč teplé gatě. Docela se trefila. Po velmi chladné noci, kdy teploty místy klesaly i pod nulu, se teplejší oblečení rozhodně hodí. Dnešek nabízí také několik zajímavých výročí. Přesně před 85 lety se narodil americký zpěvák a skladatel Paul Simon, kterého známe především z dvojice Simon Garfunkel. A před 10 lety bylo oznámeno, že Nobelovu cenu za literaturu získává Bob Dylan, vůbec první hudebník v historii tohoto ocenění. A dnes si také připomínáme den Ady Lovelace. Britská matematička žila v 19. století dávno před vznikem moderních počítačů. Přesto je považována za autorku prvního počítače programu. Její jméno dnes připomíná úspěchy žen ve vědě a technice. Ať už jste právě vstali, chystáte snídani, nebo se chystáte spát, zůstaňte s námi. Čeká nás spousta zajímavých informací a samozřejmě dobrá muzika. Příjemný poslech právě teď s kapelou Redeker Cannon.

0: Tak doufám, že vás tahle písnička nevyčerpala, že vám neubývají síly, naopak, že po ránu jste se probudili a máte síly spoustu. A my se teď podíváme na nějaké zajímavé informace. Běžná spotřeba chlazení, ale také čištění a další využití. Tak a teď jsem skočila někam úplně jinam. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží, nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes několik společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody v celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firem podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 50. letech se ulicemi Nového Bydžova proháněly závodní motocykly a podél trati stály 10 000 diváků. Slavnou historii novobydžovského čtverce teď připomíná nová kniha Petra Hazdry. Jaké příběhy objevil v archivech a co ho při pátrání nejvíc překvapilo, tak na to se ho zeptáme živě v dnešním ranním vysílání po 8:30. Teď je ale 5:21.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně jasná až polojasná obloha, ráno a dopoledne se ale místy objeví mlhy, které mohou vydržet i déle. Teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, tam, kde se mlha udrží, bude jen 9 až 12. Na horách naměříme 5 až 8, vítr bude slabý a proměnlivý, rozptylové podmínky budou zpočátku nepříznivé, během dne se mírně zlepší. A biopředpověď hlásí stupeně 1.
1: Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Znáš mě?

0: Lenka Filipová zpívala, teď je 5 hodin 24 minuty. Co dělat, když k výrobku potřebujete srozumitelný návod, ale ten v zásilce nedorazil, jak komunikovat s prodejcem, tak to už ve spotřebitelském servisu poradí Josef Černý.
1: Pan Libor si objednal z e-shopu fotoaparát, který sice přišel, ale chyběl u něj návod v českém jazyce. Pan Libor o něj prodejce požádal, jenomže ten neodpověděl, a proto se Libor ptá, jestli je to důvod k odstoupení od smlouvy. Pane posluchači, pokud budete návod pouze urgovat a prodejce nereaguje, důvod k odstoupení to není. Takže příští dopis nadepište jako reklamace, kterou musí prodejce vyřídit do 30 dnů. A pokud nevyřídí, pak už to důvod k odstoupení je.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Půl šesté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hasiči, policisté nebo celníci dostanou od ledna měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Rychnov nad Kněžnou přijímá nominace na ocenění sportovec města a sportovní tým města. Ocenění jsou určená jednotlivcům i kolektivům, kteří dosáhli mimořádných výsledků a reprezentují město doma i v zahraničí. Návrhy můžou posílat občané do 15. listopadu. Na nádraží v Pardubicích ode dneška do 25. října stojí legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na transsibirské magistrále. Do druhého ročníku mise Zero G se na webu České cesty do vesmíru můžou po žácích ode dneška registrovat i učitelé základních a středních škol. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Sára Kousková se po Kláře Davidson Spilkové jako druhá česká golfistka dostala ve světovém žebříčku do první stovky. Po druhém místě na turnaji Ladies European Tour v Soulu se 27-letá hráčka posunula o 29 míst na 94. pozici. A dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze bude maximálně 12 a na horách 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.
3: A v této chvíli je 5 hodin a 32 minuty, co se týká muziky. Za chvíli uslyšíte slovenskou kapelu Elán a tohle je Jaromír Nohavica.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Báječné úterní ráno, teď je 5 hodin 39 minut, společně budeme listovat novinami.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: V Náchodě se po komunálních volbách dohodla na spolupráci tři uskupení. Koalice vedená Janem Birkem bude mít v 27 členném zastupitelstvu 17 mandátů. Jak informuje hradecký deník, Birke zůstane starostou a ve vedení města budou pokračovat dosavadní koaliční partneři. Opoziční hnutí ANO dostalo nabídku obsadit předsednická místa kontrolního a finančního výboru. Ustavující zasedání zastupitelstva je předběžně plánováno na 9. listopadu. Vládní koalice se stále nedokáže shodnout na změnách ve školní inkluzi. Ministr školství Robert Plaga navrhuje, aby asistenti pedagoga nebyli přidělováni jednotlivým dětem, ale školám podle jejich velikosti a potřeb žáků. Stát by podle ministerstva ušetřil přibližně 1 miliardu korun ročně. Motoristé a SPD však požadují výraznější změny. Právo upozorňuje také na obavy odborníků, zda by některé návrhy nemohly omezit právo dětí na vzdělávání v běžných školách. Koalice by měla znovu jednat ve středu. Některé druhy epilepsie se objevují pouze v dětství a v dospělosti sami odezní. Jiné se naopak mohou projevit až v pozdějším věku. Například po mozkové mrtvici nebo v souvislosti s nádorem. Jak upozorňuje neuroložka Michaela Nová v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, epileptické záchvaty nemusí vždy provázet křeče. Někdy se projevují jen brněním, úzkostí nebo krátkým zahleděním. Opakované záchvaty mohou poškozovat paměť, jeden záchvat ale nemusí zanechat trvalé následky. Města a obce by mohly po taxikářích požadovat základní znalost češtiny. Jak informuje hradecký deník, poslanci schválili návrh, podle kterého by si tuto podmínku mohly radnice stanovit vlastní vyhláškou. Cílem je usnadnit komunikaci mezi řidiči a cestujícími a zvýšit bezpečnost. Nová pravidla by měla začít platit od ledna 2028. Na další články se podíváme přibližně za hodinu.

0: 5:43, pokud máte rádi fantazy. Tak nová fantazy kniha Pláč traky se dnes dočká slavnostního křtu v Jičíně. Její autorkou je Dana Beranová a návštěvníci budou mít příležitost se s ní osobně setkat. Křest začíná v 6 hodin večer a vstup je zdarma.
1: Počasí.
0: Úterní ráno může být na některých místech zahalené do mlhy, během dne bude jasno až polojasno, teprve večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze zůstanou mezi 9 až 12 stupni, na horách bude 5 až 8, foukat bude jen slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne nepříznivé, později mírně nepříznivé a biopředpověď je na stupni 1.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Dnes si připomínáme 85. výročí narození amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, který je známý například písní The Sound of Silence. Kdo je zpěvák a co při svém vystoupení dělá, tak na to se redaktorka Tereza Beránková zeptala přímo dětí.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
1: Třeba nějaký pan, jaký učí nikoho píš. To zpěváky třeba to, když zpívá mezi lidma a je to na podiu. A třeba někde na party, a nebo někde u pláže, kde je podiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
1: To já nevím. Pesničky nějaký.
3: Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku a třeba neví, jak se jmenuje, tak jsem vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje, a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
3: Hrát na nástroje a na buben.
1: Já vím. Třeba může hrát na piano nebo může zaspívat. Beruško, půjč mi jednu tešku.
4: A takhle to vidíme my.

Za 4 minuty časové znamení ohlásí 6. hodinu. Se zprávami do studia přijde Tomáš Mysliveček. Co se dozvíte? Například to, že Národní koalice pro boj se suchem zašla už po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. A tohle už je skupina Roxette.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na radnici v Hronově pokračuje hnutí ANO ve spolupráci s rozvojem města. Děti se závažnými vadami řeči by mohly mít v Hradci Králové specializované třídy. Evropský šampion v motocyklových závodech na přírodních okruzích Marek Červený chce ještě pokračovat. A dnes bude maximálně 15 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. V Hronově na Náchodsku zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO současného starosty a hejtmana Královéhradeckého kraje Petra Kolety. V 21 členem zastupitelstvu má hnutí 8 mandátů. Koalici znovu vytvoří se zástupci rozvoje města. Dohromady budou mít v zastupitelstvu 13 křesel. Petr Koleta získal nejvíc preferenčních hlasů a měl by i nadále zůstat neuvolněným starostou. Podle něj se o definitivním složení vedení radnice a rady města pravděpodobně rozhodne ve středu večer. Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze škole Čtyřlístek, Kamarád a Klíček. Otevírat je chce postupně podle aktuální poptávky i dostupnosti kvalifikovaných pedagogů, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
5: Příprava modelu bude probíhat ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti. O zařazení dítěte do specializované třídy nebude rozhodovat samotná mateřská škola ani město, ale bude vycházet z odborného posouzení a doporučení příslušného poradenského zařízení.
4: Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
6: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
7: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
6: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
8: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
6: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
9: Sport.
4: Motocyklový závodník Marek Červený je ve svých 46 letech legendou. Hořický jezdec v této sezóně získal rekordní 7. evropský titul v šampionátu na přírodních okruzích kategorie Supersport. Končit ale ještě nehodlá. Nicméně o příští sezóně ještě úplně jasno nemá.
10: Závodit chci určitě, ale nezáleží to jenom na tom, že člověk si řekne, že chce závodit, ale je to samozřejmě stránka finanční techniky, která bude, takže je to určitě v jednání a budeme v nejbližší týdnech jednat vlastně o budoucí sezóně.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze bude maximálně 12 a na horách 8. A biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Se zdržením počítejte na Trutnovsku, na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 4:06. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová. Máme za sebou chladnou říjnovou noc. Venku ještě tma, město se pomalu probouzí do podzimních mlh a teplá bunda se dnes bude určitě hodit. A pokud vás po ránu nezahřeje hrnek čaje nebo kávy, třeba to dokáže některá z našich písniček. Za chvíli nám bude zpívat třeba Valdemar Matuška nebo Václav Neckář. A co dalšího nás čeká, představíme vám také Daniela Polmana z Nové, pak je extrémního cyklistu, novináře a spisovatele, který vyhledává náročné sportovní výzvy a své zážitky pak předává dál v knihách i na besedách. Na Hlinecku se do dobrovolnické práce stále častěji zapojují seniori. Jaké s nimi má zkušenosti organizace Fokus Vysočina? Podrobnosti za pár minut. Zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Valdemar Matuška, 6 hodin 11 minut a my se teď podíváme na práci dobrovolníka. Ta totiž může vypadat i tak, že se jde popovídat s klienty domova seniorů anebo přečíst pohádku dětem do školky. Hlinecké dobrovolnické centrum provozuje organizace Fokus Vysočina, která uvítá další zájemce ochotné pomáhat. Podrobnosti uslyšíte v příspěvku redaktora Josefa Kopeckého.
1: Drachtinku tu znám dobře.
2: V mateřské škole máme vlastně teďka pohádkový dobrovolníci, tam chodí předčítat dvě dobrovolnice dětem před spaním.
1: Kristýna Kinclová, jak vlastně jsou nastavená pravidla pro ty dobrovolníky? Je tam opravdu nějaké omezení nebo dobrovolníkem může být vlastně kdokoliv?
2: Dobrovolníkem vlastně může být úplně kdokoliv, kdo se rozhodne stát se dobrovolníkem, ale zákon nám ukládá, že dobrovolníkem může být každý od 15 let.
1: Dalo by se nastínit to spektrum vlastně těch organizací, zařízení nebo prostě míst, kde ta pomoc je potřeba?
2: Máme několik organizací, kde se dobrovolníci můžou zapojit. Je tady domov pro seniory, samozřejmě i u nás ve Fokusu Vysočina se můžou zapojit s klientama. V domově pro seniory velmi často probíhá úplně takový ten základ povídání si, naslouchání. Často dobrovolníci chodí taky předčítat, pokud už někdo není schopen si sám přečíst knihu, tak tuhleto aktivitu uvítají, ale probíhají tam spolupráce i ve formě třeba arteterapie nebo tady v Linsku dobrovolníci si dělají kavárničky, je tam pánský klub, kde se zapojují dobrovolníci a zrovna tady v tom domově pro seniory je to opravdu široké spektrum činností.
1: Co je pánský klub?
2: V pánském klubu je dobrovolník, který tam vlastně sestavuje model kolejiště tady místního, takže si tam vlastně i s ostatními klienty skládají vláčky. Mají tady udělané jako okolí, zastávky, zvířátka, prostě všechno do největšího detailu.
3: Podle Kristýny Kinclové se stále častěji zapojují třeba i aktivní seniori, kteří chtějí pomáhat druhým. Dobrovolníků ale nebude nikdy dost.
2: Nikdy vlastně nikoho neodmítneme. Jsme rádi za každého, kdo přijde a rozhodne se stát se dobrovolníkem a někde pomoct, ať už jako jakkoliv.
3: Dobrovolníci Fokusu Vysočina jen na Hlinecku pomáhají v 17 zařízeních, od školek po domovy pro seniory. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: písničky Karla Gotta dnes večer zazní v Číně. Zpěvák Kristián Šebek společně se Slavinsky orchestra připravili koncertní poctu našemu nejslavnějšímu slavíkovi. Těšit se můžete na známé melodie v orchestrálním podání. Koncert začíná v 7 večer. Teď je 7:15.
1: Počasí.
0: Mlhy, které se dnes ráno místy tvoří, mohou vydržet až do dopolední hodin. Jinak nás čeká jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni. Pod déle trvající mlhou mezi 9 a 12. Na horách bude od 5 do 8 stupňů. Vítr zůstane slabý a proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Večer začne od západu přibývat oblačnost. Rozptylové podmínky se od ranních nepříznivých postupně zlepší až na večerní dobré. Biopředpověď hlásí. Stupeň 1.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát, to se dozvíte právě teď v 6 hodin a 21 minut.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Žáci základní školy ve Svobodě nad Úpou začnou už na podzim využívat opravenou školní kuchyni. Město teď čeká na kolaudační rozhodnutí a připojení navýšeného příkonu pro budovu. Práce trvaly půl roku a vyšly na téměř 20 milionů korun. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dní a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Nejlepší české překlady dnes v pražském Goethe institutu získají ceny Josefa Jungmana. Uděluje je obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která ze švédštiny přeložila knihu Jeřáby táhnou na jich. České fotbalistky nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku nastoupí ve 20 hodin a 15 minut. Z úvodního domácího zápasu mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu. Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy, večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12, na horách maximálně 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Opatrní buďte na silnici 33H mezi Jaroměří a obcí Čáslavky na Náchodsku. Nákladní auto se tam střetlo s cyklistou. Na místo jedou záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A za chvíli nás čeká přehled tisku, ve kterém se zaměříme právě na povolební jednání v našem regionu.

0: Dlouho jsme měli babí léto a tak jste možná ještě nedávno v trávě skutečně snídali, ale počasí už je teď vesměs podzimní a dneska bych vám takovou snídaní nedoporučovala, je to o nachladnutí.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Ve Dvoře Králové nad Labem končí po 12 letech vláda hnutí ANO. Komunální volby vyhrálo sdružení Máme rádi dvůr, které vytvoří koalice se Sportovci pro dvůr. Jak píše Mladá fronta dnes, novým starostou se má stát 31-letý právník Vít Zlámal z ODS. Z 21 zastupitelů bude pokračovat pouze 7 dosavadních. Nové vedení ale čeká složitá finanční situace. Město splácí úvěry ve výši zhruba 200 milionů korun a musí dokončit několik nákladných investic. Trutnov povede i v dalším volebním období dosavadní starosta Michal Rosa. Jeho sdružení Máme rádi Trutnov získalo ve volbách 14 mandátů a dohodlo se na koalici s adresou Trutnov a VPM. Rosa chce v příštích 4 letech prosadit propojení Mírové a obchodní ulice a rekonstrukci budovy Jiskry. Za důležitou považuje také přípravu západního obchvatu města. Rozhodnout se má i o budoucnosti krytého bazénu. Podrobnosti najdete v Hradeckém deníku. Co dříve lékařům zabralo půl dne, dnes umělá inteligence zvládne za 5 minut. Jak uvádí Mladá fronta, dnes pomáhá například při přípravě ozařování nádorů. Lékaři díky ní rychleji určí, kam má záření směřovat a které zdravé orgány je potřeba chránit. Proto nová léčba navíc umožňuje ozařovat nádory šetrněji. Není ale vhodná pro každého pacienta. A odborníci připomínají, že ani nejmodernější technologie nenahradí osobní přístup lékaře. Na hřbitov se obvykle chodí s květinami nebo svíčkou. V Kopřivnici ale někteří návštěvníci přicházejí s košíkem na houby. Jak se dočtete v právu, mezi hroby tam rostou klousky, slizáky i vzácnější druhy hub. Podle mykologů to není nic neobvyklého. Hřbitovy totiž často připomínají staré parky se vzrostlými stromy. Vyhlášeným houbařským místem je také lesní hřbitov ve Zlíně. Jeden z mykologů přiznal, že tam houby sbírá raději ve všední den, kdy je méně návštěvníků. A co vy, kdy jste naposledy vyrazili do lesa na houby? Další články si společně rozebereme za hodinu. Za chvíli už pro vás budeme mít aktuální informace o počasí. Je 6 hodin 40 minut.

0: Skupina Nazaret, to je taková rocková hudba. A jak zní klasická hudba 21. století, to můžete zjistit dnes večer v Hradci Králové. Filharmonie zahajuje festival Hudební fórum, který představuje současnou orchestrální tvorbu. Na programu jsou skladby tří oceňovaných skladatelů, Tomase Adese, Esy, Pekky Salonena a Magnuse Lindberga. Uslyšíte také solové varhany a klavír. Koncert začíná v 8 hodin večer v sále Soně Červené.
1: Počasí.
0: Pokud se u vás ráno drží mlha, jako tady u nás v Hradci Králové, během dne by se měla rozpustit. Předpověď totiž slibuje jasno až polojasno, až večer začne od západu přibývat oblačnost, odpolední teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů. Místek s déle trvající mlhou bude o něco chladněji mezi 9 a 12 stupni. Na horách očekáváme 5 až 8 stupňů. Vítr bude slabý do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky se budou postupně zlepšovat, večer už budou dobré a biopředpověď má hodnotu 1.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base. Vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Sonja Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Mandráž a Brouz je 6 hodin 49 minut.
1: Sport.
0: Daniel Bulman z Nové Paky je zosobněním sportovce a spisovatele, který neuhne před žádnou výzvou, především ve chvíli, kdy může roztočit pedály. 46-letý cyklista objel v minulém roce všech 21 etap slavné Tour de France za pouhých 19 dní. Navíc bez opory a s přejezdy mezi etapami. Letos zase zajel v rekordním čase legendární ultramaraton 1000 mil, o kterém mluvil se sportovním redaktorem Tomášem Borovcem.
2: Sešla se forma dobrá a opravdu podmínky, že já jsem 1000 mil jel v roce 2024, kde jsme měli spíš smůlu na počasí, bylo hodně bláta, zima, to jsou dva úplně jiný závody, pak jako letos bylo víceméně sucho. Jo. Za ten rekord na ty trati jako dobrá forma, jako určitě může, ale především za to může to počasí.
3: A vlastně to bylo i trochu, nechci říct výjimečné, ale mělo to náboj i v tom, že jste se neprali jenom s tím rekordem, ale že jste se prali i o to vítězství do poslední chvíle.
2: Oni jsou dvě různé tratě, že jo, je severní, pak jižní. A já jsem si jel jako svůj závod na týžní trase a až pak nějak organizátor dal na sociální síti, že jo, nějaká válka sever proti jihu. Musím říct, že jsem se to dozvěděl opravdu až třeba poslední den a půl do cíle nebo den. Od té doby jsem jako trošku přidal.
3: Máte nějakou další výzvu, co chystáte nebo co byste chtěl ještě?
2: Mě baví pak následně s tím pracovat, baví mě se pisovat do knížek a předávat to trošku na přednáškách, takže na rozdíl od těch profíků, já se neživím tím, že šlapu do pedálu, ale ve finále já musím tu cyklistiku přetavit právě třeba v nějaký knížky, filmy a takovýhle věci. No.
3: Je vlastně pro vás důležité to, že trošku překonáváte sám sebe, anebo potom si sednout, celé si to nechávat v sobě odehrát, promítnout a dávat to na list papíru?
2: Mě baví oboje, mě baví jako trošku si občas šáhnout na dno a zjistit nějaký ty limity a musím říct, že ty ultramaratony mě pomáhají k tomu, abych opravdu zjišťoval to, že lidský tělo i psychika má hodně daleko do limitů, než co si myslíme v běžném životě. No ale následně baví přesně jako zasednout počítači a začít pracovat s těma materiálama, který jsem třeba jako během toho závodu nabral.
3: Evropská sezona končí. Je to ten čas, kdy sednete k počítači, anebo ještě bude něco následovat, protože jasně jiný kontinent, jiné počasí, jezdí se dá pořád.
2: Ne, já to mám rád, že si dám pauzu od kola, snažím se užít si zimu a mám rád zimní sporty, snowboard, hokej hraju, neregistrovanou ligu tam u nás, takže já se teďka těším na hokej. Je to zase něco jiného, že člověk je v partě a taky jezdím mezi lidi. To mě nesmírně nabíjí a baví.
3: Co máte v hlavě pro příští rok?
2: Zatím řeknu, bych to definoval jako tabula rasa, nechám se překvapit, co ta moje hlava vymyslí. Abych řekl pravdu, tak třeba ta Ultra Tour, to znamená jet bez podpory trasu Tour de France, včetně přejezdů mezi etapama, těch 6000 kiláků jako dost tvrdých. Ještě navíc s výzvou, že zkusím stihnout dojet do Paříže před tím profesionálním pelotonem, když se podařilo. Potom bude ta nová knížka teďka. Tak musím říct, že mě to tak nadchlo a bavilo, že maličko přemýšlím, jestli se podobným stylem nezostí třeba i nějaký další Grand Tour, ať už Giro nebo třeba Vuelty. No.
3: Říká cyklistický dobrodruh Daniel Bulman o aktuální sezóně. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Za 5 minut časové znamení ohlásí 7 hodinu. Zprávy pro vás připravuje dnes ráno Tomáš Mysliveček. O čem bude mluvit? Třeba o tom, že do zastupitelstva Opočna na Rychnovsku se dostala víc než třetina nových zastupitelů. Phil Collins vás dovede až ke zprávám. Přejeme krásné úterní ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do zastupitelstva Opočna se dostala víc než třetina nových zastupitelů. Soud v Hradci Králové rozhodne o vydání pozemku v kauze Valderode. Česká centrála cestovního ruchu nejspíš bude mít výrazně nižší rozpočet. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Šest nových tváří bude mít v příštím volebním období zastupitelstvo Opočna. V komunálních volbách tam zvítězilo stejně jako před 4 lety místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Získalo 40,5% hlasů a v 15 členem zastupitelstvu obsadí 7 křesel. Jeho lídrině a dosavadní starostka Šárka Škrabalová říká, že se na spolupráci s novými zastupiteli těší.
4: Já bych byla hrozně ráda, abychom našli schodu celým tím zastupitelstvem a spíš se setkávali na té pozici přátelské, čemuž věřím, že to tak bude. Se všemi se velice dobře znám, takže pojďme se bavit o tom, že nebude opozice a koalice, ale pojďme se bavit o tom, že uděláme pro Opočno všichni to, co každý z nás čeká.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Valderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semelského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Furt Valderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších téměř 60 pozemků Semelský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod déle než 30 let. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
5: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále, takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů.
3: Sport.
2: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
6: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
2: Utkání Sabahu Baku Slavia Praha začne v 18:45.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy, večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12 a na horách naměříme maximálně 8. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 počítejte se zdržením v okolí exitu Sacká. Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na 25. kilometru ve směru na Jaroměř. Levý pruh je tam neprůjezdný. A ve stejném směru na 51. kilometru dejte pozor na odstavené nákladní auto. A dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Před námi je typický pozimní den, plavky už jsme definitivně schovali a vytáhli kabáty a čepice. Já se přiznám, že po ránu už nosím i rukavice. Je 7:04, dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová. Dobré jitro je i dnes nabité informacemi. Přečteme si noviny, podíváme se na předpověď počasí a nebude chybět ani soutěž Bleskovka. S Martinem Písaříkem se vydáme za krokodýly, co zajímavého o nich je možná ještě nevíte, to uslyšíte v rubrice Co v učebnici nebylo. A také se podíváme do Jičína. Tamní knihovna se 3 roky modernizovala, teď je znovu otevřená, denně do ní chodí stovky lidí a přibývají noví čtenáři. Jak se knihovna proměnila, to zjistíme v naší reportáži. Ať už vaše kroky míří kamkoliv, přejeme vám příjemný a úspěšný den.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Zájem o knihovnu Václava Čtvrtka Vyčíně po jejím znovu otevření stoupá. Budova si po 3leté rekonstrukci zachovala svou vnější podobu, ale uvnitř se zcela proměnila. Prostory jsou větší, modernější a přehlednější. Přibyla nová přístavba a sklady pro archiv a objekt je bezbariérový. Celkové náklady na modernizaci přesáhly 83 milionů korun a z toho téměř 60 milionů pokryla dotace. A my se společně do knihovny teď v 7 hodin a ve 13 minut podíváme.
1: Je to světlejší, přehlednější, volnější, prostě krásný prostory to jsou. Je to oprava k lepšímu, ale o hodně.
2: Paní Dana bydlí nedaleko Jičína v malé obci. Jak často jezdíte sem do knihovny?
1: Teď už jezdím dvakrát v týdnu, protože chodím na univerzitu třetího věku a do angličtiny.
2: Koukám, v ruce už máte vybranou knížku. Co je to dnes?
1: Zase angličtina, protože doháním mluvnici.
3: Prosím vás o 160 korun poplatek. 400 je na 200 a 300 máte na kůžku.
2: Paní Alice tady vybírá knížku. O čem koukáte?
4: Já většinou detektivky, odpočinkovou četbu.
2: Už tady máte, koukám, 3?
4: Já jdu tak 10 měsíčně.
2: Čili velký čtenář?
4: Ano.
2: Jaké je to období pro čtenáře, když knihovna je zavřená a čeká se, až se znovu otevře?
4: Já jsem si teda vzala hodně knížek, ale i tak špatný. Pro mě velký špatný. Takže jako... Ale jo, přežila jsem, půjčovala jsem si ještě jinde.
2: Ivana Tauchmarová tady od čtenářů přebírá už přečtené knížky, je to hodně.
3: Je to hodně, ano. Teď, protože si nabrali na léto, že jsme měli zavřeno, takže teď je to potřeba rozstřídit, něco přijde do skladu, něco přijde tady na regály, něco přijde tady dopředu jako výběr, takže to je teď takový složitější trošku.
2: Jaký je zájem čtenářů?
3: Teď je obrovský, protože opravdu jsme měli ty 2 měsíce zavřeno. Teď nám fungovala akorát maringotka na 3 neděle. Takže někdo tam přišel, ale někomu se do maringotky samozřejmě nechtělo, takže přišel až teď a chodí hodně lidí naraz.
2: Do knihovny pochopitelně mohou zavítat nejen čtenáři, ale i široká veřejnost, protože se tady chystá spousta akcí. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jaké je to plout na plachetnici do Antarktidy? Odpověď dnes nabídne cestovatelská přednáška v Dobružce. Návštěvníky zavede do světa ledovců, mrazivého oceánu a dobrodružství na jednom z nejodlehlejších míst planety. Výprava, při které vám tentokrát zima nebude, začíná v 6 hodin večer.
1: Počasí.
0: Dnešní úterní ráno je na některých místech zahalené do mlhy. Během dne nás čeká jasno až polojasno. Teprve večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty dosáhnou na 11 až 14 stupňů. Při déle trvající mlze zůstanou mezi 9 a 12 stupni. Na horách bude 5 až 8. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne nepříznivé, odpoledne mírně nepříznivé a večer dobré. Biopředpověď je na stupni číslo 1.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Bleskovka.
1: A i vy nás v této chvíli můžete vytáčet na telefonní číslo 726 46 46 46, protože je tady naše soutěž. Dnes soutěžíme o jednu knihu z nakladatelství Kazda Sklářka z Benátek od autorky bestselleru Dívka s perlou Tracy Chevalier. No a podle starých kalendářů dnes slaví svátek Bivoj a váže se k němu pranostika. Na svatého Bivoje mlha plete závoje. Pokud jste se dnes podívali z okna, uznejte, že to má něco do sebe. Ale teď už zpět k našemu Bivojovi. Je tady naše soutěžní otázka a my se vás ptáme, co podle výkladu znamená jméno Bivoj. A máme pro vás hnedka tři možnosti. Za A neboj se, za B pobij vojsko a nebo za C lovec. Český rozhlas Hradec Králové, tady je Kateřina Prouzová. Dobré ráno. Slyšíme se?
2: Halo.
1: Dobrý den, jste ve vysílání, povídejte. Co podle výkladu znamená jméno Bivoj? Za A neboj se, za B pobij vojsko a nebo za C lovec?
2: Haló?
1: Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Martin.
1: Tak Martine, co si myslíte, že je správná varianta?
3: Jaký byly možnosti nějaký?
1: Jestli jméno Bivoj znamená za A neboj se, za B pobij vojsko a nebo za C lovec?
3: Musím za A.
1: Tak to není správná odpověď, dáme šanci ještě někomu dalšímu. My vás zdravíme, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Honza Rychnov. Myslím, že za C.
1: A není to ani za C, bohužel. Tak se s vámi musím rozloučit. A protože by to bylo teďka pro vás velice jednoduché a přece jenom už by to nebyla ta pořádná soutěž, tak dneska si tu výhru necháme a na zítra připravíme asi něco jiného. Bivoj znamená pobij vojsko, anebo se také vykládá jako bojovník a jak všichni víme ze školy, bájný silák Bivoj pověsti chytil na Kavčí hoře divokého kance za uši, odnesl ho na Vyšehrad a získal za to ruku Kazy. Bleskovka.

0: 8. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči, policisté nebo celníci dostanou od ledna měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Rychnov nad Kněžnou přijímá nominace na ocenění sportovec města a sportovní tým města. Ocenění jsou určená jednotlivcům i kolektivům, kteří dosáhli mimořádných výsledků a reprezentují město doma i v zahraničí. Návrhy můžou občané posílat do 15. listopadu. Na nádraží v Pardubicích ode dneška do 25. října stojí legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na transsibirské magistrále. Do druhého ročníku mise Zero G se na webu České cesty do vesmíru můžou po žácích ode dneška registrovat i učitelé základních a středních škol. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Sára Kousková se po Kláře Davidson Spilkové jako druhá česká golfistka dostala do první stovky světového žebříčku. Po druhém místě na turnaji Ladies European Tour v Soulu se 27-letá hráčka posunula o 29 míst na 94. pozici. A dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12, na horách maximálně 8.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi u Labského mostu. Na křižovatce silnic 35 a 31 se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje dobré jitro z Hradce Králové, jsou 8:30. Za chvíli budeme listovat novinami a do té doby uslyšíte kapelu Brontosaury, anebo právě teď Ilonu Čákovou.

0: 7 hodin 38 minut vám nabídneme pohled na stránky novin.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Senátor Jan Grulich, který o víkendu obhájil mandát na Rychnovsku, se chce dál věnovat především školství. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes dává důraz na dvě velké výzvy. První je umělá inteligence, která mění způsob výuky a klade nové nároky na učitele. Druhou je úbytek dětí, zejména na venkově a v pohraničí. Podle Grulicha bude nutné posuzovat budoucnost menší škol jednotlivě. Za důležité považuje také posílení finanční gramotnosti už na základních školách. České lesy se vzpamatovávají z kůrovcové kalamity, jenže jejich vlastníci teď bojují se suchem a nedostatkem peněz. Právo zjistilo, že na některých místech může uschnout až 80% nově vysázaných stromků. Lesníci pak musí sázet znovu, protože na státní příspěvky za loňské práce stále čekají. Některé platby mohou dorazit až v roce 2027. A přestože kůrovce výrazně ubylo, odborníci varují před jeho možným návratem. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku měla platit celých 24 hodin a ne pouze do půlnoci jako dosud. Podle hradeckého deníku změnu schválili poslanci. Novelu ale ještě musí potvrdit Senát a podepsat prezident. Poslanci zároveň zrušili automatické zdražování dálničních známek, takže by jejich ceny měly příští rok zůstat stejné. Jednodenní známka stojí nyní 230 korun. Nová lanovka, která propojí Medvědín a svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, už má natažené lano. Jak píše Právo, váží 22 tun a jeho konce museli odborníci zaplést do jediné smyčky. Šestimístná lanovka přepraví až 2000 lidí za hodinu. První cestující se mají svést 12. prosince. Zatím ovšem pouze jedním směrem z Medvědína do svatého Petra. Obousměrné propojení se plánuje na příští zimní sezónu. Teď je 7 hodin 40 minut, my vás za chvíli pozveme hezky do Trutnova na jedno listování a také vám řekneme, jaké bude počasí. Nezabluďte v mlhách.

0: prostředí záchranné služby přímo na divadelní jeviště. Dnešní listování v Trutnovském UFU představí knižní rozhovory novináře Martina Moravce se záchranářem Markem Dvořákem. Čekají vás skutečné příběhy ze zásahů, pohled do práce záchranářů i setkání s oběma hosty. Začátek je v 6 hodin večer.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno ráno a dopoledne se ale místy objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů. Tam, kde se mlha udrží déle, bude jen 9 až 12. Na horách naměříme 5 až 8 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Večer od západu bude přibývat oblačnost, rozptylové podmínky budou zpočátku nepříznivé, během dne se zlepší a večer už budou dobré. Biopředpověď hlásí stupeň 1.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Už za chvíli nás čeká výprava za krokodýly v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Teď je 7 hodin 45 minut.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kajmani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Jste ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 7 minut tady bude 8. hodina a s ní zprávy, které jsou dnes v režii Tomáše Myslivečka. Co se dozvíte? Například, o kolik dostanou přidáno od nového roku bezpečnostní sbory. A co se týká muziky, tak tohle už je Michal David a pak se můžete těšit na Culture Club.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Třebechovicích pod Orebem zvítězilo ve volbách hnutí Společně pro Třebechovice. Bezpečnostní sbory dostanou do základního tarifu o 2400 korun navíc. Letošní ročník hudebního fóra Hradec Králové nabídne Vivaldiho v moderním pojetí a dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 14 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Hnutí Společně pro Třebechovice zvítězilo o 1% v komunálních volbách v Třebechovicích pod Orebem. Mají tak stejný počet 6 mandátů jako druzí nestraníci. Dalších 5 křesel získalo hnutí Vize 2050. Do zastupitelstva se dostala také hnutí STAN a pro Třebechovice. Lídrině hnutí Společně pro Třebechovice Klára Drašnerová by tak mohla být první ženou, která se bude podílet na vedení města.
6: V současné době probíhají povolební jednání se všemi stranami, vlastně i podle pořadí, v jakém se umístili. No a naším cílem je hlavně najít tu programovou schodu. My chceme vytvořit stabilní tým, stabilní vedení města, který bude pracovat pro to, pro co chceme, pro Třebechovice, pro jejich lidi, pro to, aby se nám tady dobře žilo.
5: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
5: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Unijní ministři pro evropské záležitosti se scházejí v Lucembursku. Jednat budou například o nadcházejícím unijním rozpočtu, o právním státu v Maďarsku i o říjnovém summitu lídrů, který bude koncem týdne hostit Brusel. Česko bude v Lucembursku zastupovat státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. Orchestrální hudbu propojuje s moderními technologiemi a vizuálními prvky.
8: Festival si získal renomé nejenom v Česku, ale také v zahraničí. Letošní program nabídne například nové zpracování Vivaldiho čtveraročních dob z dílny britského skladatele Maxe Richtera nebo skladbu mexické autorky Gabriely Ortizové Revolucion Diamantina oceněnou cenou Grammy. 4 koncerty se konají do 22. října. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12 a na horách maximálně 8. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: 2 nákladní auta se srazila na dálniční křižovatce Plotiště u Hradce Králové. Jeden pruh je tam neprůjezdný. A s krátkým zdržením počítejte na silnici 35 u obce Holovousy na Jičínsku. Důvodem je frézování vozovky. Provoz tam bude řízen kyvadlově do 17 hodin.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hodiny ukazují 4 minuty po 8. Dobré jitro z Hradce Králové pokračuje dnešním rozhlasovým vysíláním. Vás provází Kateřina Prouzová. Co nás čeká, s meteorologem probereme dnešní počasí a v kalendáriu si připomeneme zajímavá výročí. Po 8:30 přijde do studia Petr Hazdra, předseda klubu Přátel historických vozidel v Novém Bydžově. Novobydžovský čtvrt slaví 30 let od svého obnovení a dnes už při závodech veteránů nerozhoduje rychlost, ale šikovnost posádek. Jaké úkoly závodníci plní a co všechno obnáší pořádání takové akce. I na to se našeho hosta zeptáme. A už za chvíli se podíváme na Rychnovsko, jak tam dopadly komunální volby a kdo se chystá vést tamní města a obce.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 8 hodin 11 minut posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Do komunálních voleb na Rychnovsku se letos zapojilo o více než 3,5 tisíce voličů více než před 4 lety. Teď začínají povolební jednání, která rozhodnou o podobě nových koalic a vedení města obcí. Jaká je situace v Rychnově nad Kněžnou, kde dvě nejsilnější uskupení získala shodně po 5 mandátech? To ví reportér Jiří Hofman, kterému přeje hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak, nezávislí za Rychnov místostarostky Dany Spejchalové a Rychnov plus druhé místostarostky Jany Drejslové získali shodně po 5 mandátech v 21 členem zastupitelstvu. Podle dosavadních informací by obě uskupení mohla vládnout společně. Jednat se tak bude hlavně o tom, koho dalšího přizvou ke spolupráci a jak se rozdělí místa v budoucím vedení města. Dosavadní starosta Jan Skořepa už před volbami avizoval odchod z čela radnice. Přestože kandidoval až z posledního místa, voliči ho preferenčními hlasy posunuli mezi zvolené zastupitele.
0: Kde jinde na Rychnovsku přinesly volby zajímavé výsledky a kde se čekají složitá jednání?
1: Tak například v Častolovicích, které dosud hospodaří v rozpočtovém provizoriu, vyhrálo tam nové uskupení Otevřené Častolovice Pavlíny Chlebné s 5 mandáty. Dosud vládnoucí hnutí ANO získalo mandáty 4. Do zastupitelstva se ale dostala ještě další 3 uskupení, takže i tam bude důležité najít shodu na podobě nového vedení a dalším hospodaření městy se. Zajímavá tedy byla i volební účast. K urnám přišlo téměř 2/3 voličů, zatímco před 4 lety to bylo 56%. V Dobrušce se do zastupitelstva dostalo dokonce 6 uskupení, takže také tam bude potřeba vyjednat podporu pro novou koalici.
0: Co ty ještě na Turlicí, kde byl výsledek poměrně jednoznačný?
1: Uskupení Svěží Týniště dosavadního starosty Michala Procházky získalo přes 61% hlasů a 11 ze 17 mandátů. Přesto chce do rady města přizvat i koaliční partnery. Teď bude záležet na tom, jak se dohodnou na konkrétní podobě spolupráce.
0: A jak dopadly volby v Orlických horách?
1: No, do zastupitelstva Rokytnice v Orlických horách se dostalo 6 uskupení a 2 z nich mají shodně po 5 zastupitelích. Zvítězilo hnutí Rokytnice pro krajského náměstka Jiřího Štěpána. Bude ale potřeba najít dohodu o tom, kdo město povede. V Deštném v Orlických horách zase zvítězilo uskupení Žijeme pro Deštné, které získalo 6 z 9 mandátů. Nejvíc hlasů tam ale dostal archeolog Bohumír Dragon, který kandidoval až ze 3. místa. Dosavadní starostka Simona Velková skončila v počtu hlasů až 2 místa za ním. A velmi těsné to bylo naopak ve Zdobnici. Tam o vítězi rozhodly pouhé 3 hlasy. Uspělo uskupení Prohory vedené Lenkou Ulrichovou.
0: Zjistil reportér Jiří Hofman. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin 17 minut a pokud jste ještě nevyšli ven, tak možná přemýšlíte, co byste si dneska měli vzít na sebe. Víte co, vezměte si něco teplého.
1: Počasí.
0: A jak se bude vyvíjet náš dnešní mlhavý den, tak to už nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to bude vypadat s tou mlhou a jak se nám to všechno promění během dne?
2: No, mlha se nám udrží až do dopolední hodina, odpoledne už by mělo být jasno až po jasno, teploty 11 až 14 stupňů a tam, kde se udrží mlha další dobu, tam by se pohybali jenom mezi 9 až 12, no a vítr bude foukat dneska slabý, proměrný do 4 metrů.
0: Máme za sebou poměrně chladnou noc, takže jaká bude ta následující na středu?
2: No tam už to bylo něco lepší, protože bude převážně zataženo, bude přibývat frontální oblačnost a nad ránem, zítra nad ránem se objeví od západu občasný slabý déšť, teploty by potom klesly na 9 až 6 stupňů a vítr bude v během noci foukat stále slabý proměnlivý do 4 metrů, kránu se bude stáčet na západ.
0: S čím můžeme počítat zítra během dne?
2: Po ráno ještě bude zataženo a bude se objevat slabý občasný déšť, to vypadá po mezi 8 a 9, už by ten déšť chlábnul a v podstatě ustával a oblačnost se začne postupně protrhávat, to by mělo být zase oblačno až po jasno. Teploty zítra 13 a 16 stupňů a vítr bude foukat ráno západní, během dopoledne severozápadní 2 až 6 metrů a večer potom nám bude slábnout na proměnlivý do 3 metrů.
0: A když se tak podíváte na ten výhled, čeká nás nějaká změna nebo máme tento týden počítat právě s takovýmto počasím?
2: No, zatím už to bude většinou takový ten podzimní charakter, teploty maximální do konce týdne by se pohybovaly kolem 15-16 stupňů a zatím, jak to vypadá, nejčetnější mlhy by se začaly objevovat někdy během pátku, i když tak ani žádné dní nemůžeme vysloveně vyloučit. No a zatím to vypadá, že pohorší se nám zase samozřejmě víkend, tam už by se objevily zase nějaké slabé frášky.
0: Děkujeme za informace, to byl Tomáš Popelka. Hezké ráno.
2: Díky, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Za chvíli budeme společně listovat kalendáry. Já jenom řeknu, že svátek má dnes Renáta a že se říká o svaté Renatě obleč teplé gatě a že to dneska rozhodně platí. Teď je 8 hodin 20 minut, zpívá a hraje kapela Činasky.

0: never.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
6: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
5: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
6: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
5: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
7: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
5: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
7: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
5: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin.

0: hmotám. Více ve zprávách za půl hodiny. Žáci základní školy ve Svobodě nad Úpou začnou už na podzim využívat opravenou školní kuchyni. Město teď čeká na kolaudační rozhodnutí a připojení navýšeného příkonu pro budovu. Práce trvaly půl roku a vyšly na téměř 20 milionů korun. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení NATO. Potrvá 10 dní a zúčastní se ho 17 zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Nejlepší české překlady dnes v pražském Goethe institutu získají ceny Josefa Jungmana. Uděluje je obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Meltra, Ondřej Koupel s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která ze švédštiny přeložila knihu Jeřáby táhnou na jich. České fotbalistky ve 20 hodin a 15 minut ve Skotsku nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Z úvodního domácího zápasu mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu. A dnes bude jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12, na horách maximálně 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na křižovatce u hotelu Garny ve směru od Sokolské ulice. Komunikace je tam průjezdná jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a my se teď podíváme do historie. V 50. letech se přímo v ulicích Nového Bydžova pořádaly motocyklové závody. Jezdci se řítili po 2-kilometrovém okruhu se 4 pravouhlými zatáčkami a podél trati fandili 10 000 diváků. Slavnou historii novobydžovského čtverce teď připomíná nová kniha. Jejíž autorem je Petr Hazdra, předseda klubu přátel historických vozidel v Novém Bydžově, kterému právě teď přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste vůbec původně neplánoval napsat knihu. Jak se tady z jedné informační cedule stala publikace?
1: Tak popravdě za to může moje žena Olinka. Myslím to v dobrém slova smyslu, protože já jsem sbíral informace právě na tuto ceduli a nazbíral jsem jich poměrně dost. A tak právě moje žena říkala, ale tak když už máš tolik informací, nechceš rovnou napsat knihu? A já mám totiž rád výzvy, takže jsem si řekl, tak to je dobrý nápad. No a z mnoha informací, které jsem měl na informační ceduli, se stálo málo informací, takže jsem sbíral dál a dál, abych do té knihy mohl vůbec něco napsat a vznikla teda tato publikace. Mm-hmm. Jenom bych chtěl rád ještě dodat, že tu informační ceduli jsem stále ještě neudělal, takže ještě čeká na výrobu.
0: Takže to se necháváte nakonec. Pojďme se ale vrátit v historii do 50. let. Jak vypadal tehdejší novobydžovský čtverec a čím byly závody výjimečné?
1: Tak Nový Bydžov sám o sobě je typický tím, že jeho historická část je lemována ulicemi do tvaru pravidelného čtverce. Tedy závodníci po těchto ulicích závodili a trasa vlastně nabízela 4 pravouhlé zatáčky a 4 dlouhé rovinky. Tím se právě tato trasa závodní stala jedinečnou a nikde jinde v tehdejším Československu tato trasa v tomto tvaru nebyla.
0: Já jsem říkala v úvodu, že na závody se sjížděly 10 000 diváků a startovala na nich velká jména motocyklového sportu, takže jaká to byla například jména, jaká tam panovala atmosféra?
1: Díky právě tomu tvaru tak lákala závodní dráha závodníky v tehdejší době, jako byl třeba František Juhan nebo Antonín Vytvar z Nové Paky nebo Vincent Staša, a to byli velmi přední závodníci tehdejší doby a přímo tyto závodníci lákali i diváky a ty v počtu až 30 000 diváků lemovali chodníky této trasy Novobydžovského čtverce.
0: Takže to musel být velký svátek pro to město.
1: Ano, bylo to velmi významná událost v tehdejší době, hlavně v tom období po válce, kde vlastně ty lidi prahli po takových událostech, co se týká zábavy, sportu a tak.
0: Při přípravě knihy jste procházel archivy a setkával se s potomky závodníků. Co vás při tom pátrání nejvíc překvapilo?
1: Tak já jsem se zaměřoval hlavně na závodníky z Novobydžovska a z okolí Nového Bydžova, takže jsem navštívil například potomky úspěšného závodníka Josefa Blaška, který pocházel z Chlumce nad Cidlinou. Ten vyhrál spoustu pohárů kovových i skleněných. Dále jsem navštívil syna bydžovského závodníka Miroslava Janoucha, který byl taky velmi úspěšný závodník na Novobydžovsku. A co mě překvapilo, tak dostal jsem se do informací, měl jsem v rukou spoustu oficiálních programů z těchto závodů a ty programy obsahovaly i startovní listiny a původní majitel jednoho z těchto listin nebo programu si tam v té době psal obyčejnou tuškou pořadí závodníků až do 5. místa. Takže tyto informace nikde jinde nebyly zveřejněny ani v novinách, ani v jiných pramenech, takže to pro mě je velice cenná informace a jsou zveřejněny pouze jenom v mé publikaci.
0: O historii novobodžovského čtverce si dnes povídáme s Petrem Hazdrou. Po písničce se podíváme, jak slavná motoristická tradice pokračuje dnes.

0: Naším dnešním hostem je Petr Hazdra, autor nové knihy o historii motorismu na Novobydžovsku a také předseda klubu Přátel historických vozidel. V první části rozhovoru jsme se vrátili do dob, kdy se ulicemi Nového Bydžova proháněly závodní motocykly. A teď se podíváme na současnost. V roce 1996 se Novobydžovský čtverec po 38 letech vrátil. Kdo tady za jeho obnovením stál, jak se závod změnil?
1: Ano, v roce 1996 stál u zrodu, jak já říkám, otec, zakladatel a bývalý předseda klubu Přátel historických vozidel v Novém Bydžově, pan Pavel Klepač. Ten právě v tomto roce 1996, už je to tedy 30 let, uspořádal první ročník Novobydžovského čtverce a tím pádem dal základy tohoto novodobého Novobydžovského čtverce. Už to není o rychlosti, ale je to o tom, že závodníci, respektive veteránský nadšenci, sbírají na trase body v různých úkolech. Ty body se pak sečtou a na konci se pak provede vyhlášení v konkrétních kategoriích.
0: Dnes, jak už jste řekl, tady nerozhoduje rychlost, ale šikovnost posádek, takže jaké úkoly závodníky čekají?
1: Úkolů mají na trase poměrně dost. Třeba jednodenní varianta závodu má okolo 10 kontrol, jak my říkáme. Snažíme se ty kontroly obměňovat a snažíme se, aby byly spíše dovednostní než vědomostní, aby závodníci nemohli opisovat. Třeba pravidelnou kontrolou na náměstí máme třeba přejezd přes prkno dlouhé 4 metry, takže závodník musí předním i zadním kolem projet toto prkno po celé šířce, ve speciální dílce, a komisař ho teprve oboduje. Na trase pak třeba můžu zmínit například kontrolu záhadný měšec, do kterého závodník strčí ruku a musí po hmatu zjistit různé komponenty z motorismu, jako třeba svíčku nebo nějakou matici, případně karburátor.
0: Tak to jsou třeba, pro mě by to byly velmi těžké úkoly. Vy sám jste také majitelem historických vozidel. Co máte v garáži a kam se svými veterány vyrážíte?
1: Před několika lety jsem si pořídil z nostalgie Škodu Favorit z roku 1990. Bylo to vozidlo, které jsme měli v rodině, takže jsem mě provázelo dětstvím. S tímto vozem už po několikáté jsme byli s několika přáteli z klubu taky veteránisty v cizině, v zahraničí. Poprvé jsme jeli do Maďarska na Balaton. Následující rok jsme navštívili Německo, projeli jsme si Romantische Straße. Pak jsme si vyjeli na výlet do Polska a letos jsme navštívili naše spřátelené město Nového Bydžova, město Brezno, kde nás velice příjemně přivítali. Letos, není to ani rok, co jsem si pořídil druhé auto, a to je Škoda 110 LS, ale to čeká na důkladnou a celkovou renovaci.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli si ta auta umíte i sám opravit.
1: Tak to se ještě uvidí.
0: A tak a na závěr dvě nejdůležitější otázky. Tak ta první, kdy se uskuteční další ročník Novobydžovského čtverce?
1: Tak následující ročník Novobydžovského čtverce, tedy ten 31., se uskuteční 19. června příštího roku. A knihu lze zakoupit právě na této akci, nebo pokud zájemci nebudou chtít čekat tak dlouho do příštího léta, tak můžou kontaktovat přímo mě a já jim s radostí napíšu do knihy věnování. Pokud ale ani o to věnování nestojí, můžou navštívit podatelnu Městského úřadu v Novém Bydžově anebo informační centrum v Městském muzeu.
0: Naším hostem byl Petr Hazdra, předseda klubu Přátel historických vozidel v Novém Bydžově a autor nové knihy o zdejší motoristické historii. My vám děkujeme za návštěvu a přejeme, ať se daří knize i dalším ročníkům Novobydžovského čtverce.
1: Děkuju a děkuji za pozvání.
0: A ode mne je to v této chvíli také vše. Já se na vás budu těšit zase zítra ráno. Loučí se s vámi Kateřina Prouzová a ještě informace o přesném čase 8 hodin 50 minut.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do vznikající radniční koalice v Hradci Králové se může vrátit ODS. V Broumově by měl ve funkci starosty pokračovat Arnold Vodochodský. Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinerie a úterý bude jasné až polojasné. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. V Hradci Králové bude dnes večer jasno o konečné podobě nové radniční koalice. Zástupci vítězného Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Pirátů, STAN a uskupení Změna pro Hradec se už shodli na společném programu a budou domlouvat rozdělení pozic ve vedení města. Do vyjednávání by se navíc mohla nově zapojit i čtvrtá ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Primátorské křeslo má v Hradci obhájit Pavlína Springrová z HDK. Vítězem komunálních voleb v Broumově na Náchodsku je uskupení Broumovská vlna v čele s dosavadním starostou Arnoldem Vodochodským. V zastupitelstvu bude mít 7 křesel z 23. Arnold Vodochodský dostal nejvíc preferenčních hlasů a je znovu kandidátem na starostu.
2: Na spolupráci jsme se dohodli s Mladým Broumovem, Hlasem pro Broumov a Broumováky. Společně máme těsnou většinu 12 mandátů. Počítáme s tím, že místostarostou zůstane Kamil Slezák a nově zřídíme také pozici neuvolněného místostarosty, kterou obsadí zástupce Mladého Broumova. Na důležitých projektech chceme spolupracovat i s opozicí.
0: Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daň zavést zpětně.
3: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
0: Podle vlády by měla daň z příjmu rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková končí na turnaji v čínském Wuhanu v prvním kole. Loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Ljudmile Samsonovové po více než 2 hodinách po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu se tam představí ještě Nikola Bartuňková. Začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Rakušance Tagerové. V Šanghaji v tuto chvíli bojuje o postup do čtvrtfinále Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Francouz Gea. Počasí. Dnes čekáme jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12 a na horách 5 až 8. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Do konce listopadu na Trutnovsku počítejte s uzavírkou silnice 16 mezi Volánovem a Pilníkovem. Pokračuje tam oprava komunikace a opěrné zdi. Náhradní trasa vede přes Trutnov, Rudník a Hostiné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní dopoledne, je tady nový Habaděj, taky jste se těšili. Program bude dneska pestrý. A ve našem seriálu Ze dnes myslivci navštívíme řezbáře. Pod jehož rukama ožívá kus lesního dřeva. Vezmeme vás určitě za zajímavostmi do Čibuzy a v radioporadně budeme mluvit o moderní gynekologii. Napadlo vás někdy, jak obrovský kus cesty ušla hormonální antikoncepce za 50 let? Užívají snad čtvrtá generace žen. O dnešní bezpečnosti krevních sraženinách i o tom, jestli kvůli zbytkům, které se dostávají do vody, nebereme hormony vlastně úplně všichni. A budeme mluvit s přednostou gynekologické kliniky Hradecké fakultní nemocnice Pavlem Kopeckým. Takže je toho před námi hodně a začínáme právě teď. Příjemný poslech a hezké dopoledne s rozhlasem přeje Pavla Kindernajová.

Je úterý 13. října, už ráno Kateřina připomínala tu známou pranostiku, která se dnes naplnila. Na svatého Bivoje mlha plete závojem. Já jsem si přitom říkala, jak neuvěřitelně všímaví byli i naši předci, bez radaru, bez družic, počítačů. Dokázali sledovat přírodu, zapisovat si ty drobné proměny a vnímat rytmus roku tak, jak my dnes už málo kdy stíháme. Ostatně napadlo vás někdy, co to ta mlha vlastně je? V podstatě chodíme uvnitř mraku. Pokaždé, když ráno vyjdeme do mlžného šera, dotýkáme se oblaku, který se jen tak rozhodl sesednout přímo na zemský povrch. A když se vzduch ochladí přesně na ten svůj rosný bod, neviditelná vodní pára se jako kouzlem promění v miliardy drobných kapiček. Má to i své úžasné zajímavosti, například v suchých pouštních oblastech v Chile. Lidé staví speciální sítě, do kterých tuto hustou mlhu chytají, získávají z ní pitnou vodu a dokonce z ní vaří pivo. Ve věřte, nevěřte, už jsme to kdysi, mám pocit, také zmiňovali. Ale co tím chci všechno říct. Až budeme pozorovat nad loukami nebo řekami rozprostírající se mlhy, tak nemůžeme se na ně zlobit, že nám na chvíli schovali slunce. Mlha jen zabalila krajinu do měkkého závoje, abychom se možná všichni na chvíli zastavili, zvolnili a uvědomili si, jak je ten náš svět krásně tajemný a živý.

0: 15 minut po 9. hodině i dnes vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vezmeme na Den myslivců. A dnes se vrátíme k samotnému úvodu celého svátku myslivců. Zachytila jsem vznešené troubení a také proslov člena řádu svatého Huberta o kráse lesa a také o tom, jak bychom přírodě měli pomáhat. Moc mu všichni musíme pomáhat, jak zaznělo. No a od toho slavnostního slova pak přejdeme rovnou k poctivému řemeslu na stanoviště, kde pod rukama zručného řezbáře vznikal z kusu kamene nádherný výtvor.
1: Legenda o svatém Hubertovi je o nějakých hodnotách. A ty si nelze koupit, ty lze pouze získat. A získáte je tak, že se budete nějak chovat. A já bych každému z vás přál, aby ty kapky dneska, které se tady snáší, tak aby na vás dali trošku toho moudra. A když jdete do toho lesa, tak se chovali tak, abyste se za sebe, když se ohlednete, nemuseli za nic stydět.
2: Dobrý den, můžu se zeptat, co to tady vytváříte?
3: Tak tohle to bude ledňáček.
2: Ledňáček, já tady vidím krásná holčička s ovečkou, koza. Ta zvířátka máte nejraději?
3: Asi co se naskytne, pejsky mám rád.
2: Lukáš Hladík, jak dlouho se věnujete řezbářské práci?
3: 7 let.
2: A vždycky s motorovou pilou nebo i jinými způsoby?
3: I dláty.
2: Co vás k tomu přivedlo, k této profesi?
3: Asi láska ke dřevu, tak děda byl truhlář, druhý děda byl taky truhlář, takže já jsem vyučený s motorovou pilou vyloženě, takže mám k tomu blízko se měl. A...
2: Kolik teda práce zabere času vyrobit takovou to, dejme tomu, metrovou sochu?
3: No, záleží na obtížnosti. Jo. Dneska tahle socha vlastně dělám, mám na ní 8 hodin a jinak třeba 14 dnů nebo i měsíc, záleží, jak moc je propracovaná potom a jestli jsou dláta, tak to potom sežere hodně času.
2: Líbí se vám sochy? Můžu se zeptat, dobrý den.
4: Až moc hezky,
2: moc hezky.
5: To je vždycky pěkný.
4: To musí být umění tohleto teda.
2: Vy byste si netroufli řezat
5: ne.
2: Takto?
5: Takhle ne.
4: No, akorát tak doma dříví na zimu. Ale to musí mít elektrickou pilku.
3: Sochy byly donedávna víceméně vidět někde v kostelech nebo na zámcích a díky této možnosti motorové pily, která vlastně práci značně ulehčí a zrychlí, tak se nechají pořídit ty sochy i za rozumný peníze, když to takhle řeknu, jo, než to nechat dělat všechno dlátem. No.
2: Co je na tom nejtěžšího? Když to zapnete, tohle to není úplně normální pila, to je taková...
3: Tohle to je carvingová pila a je vlastně speciálně na detaily, má úzkou špičku.
2: Můžeme zapnout tamhle tu velkou, aby naši posluchači slyšeli ten zvuk, to bude asi úplně jiný zvuk.
3: Tak, tohle to je akupila a tamhle to je benzínová pila.
2: Ta je nejsilnější, kterou tady máte?
3: Ano, ta je nejsilnější.
2: Kterou máte radši, tu jemnou nebo tuto pořádnou?
3: No tu jemnou, protože tahle váží 8 kilo a ta jemná váží do 5 kilo.
2: No teď, kdybyste vzal tu silnou, tak to rozřežeme, to zničíme, to umělecké dílo, to je asi jenom úplně na ten začátek.
3: Ta je na hrubování, no, ta je vyloženě na udělání prostě hlavní řezy, nějaký příčný, ořezání kůry a podobně, jinak se potom jde do menších pil. Podle detailů.
2: Pochlubte se největší, nejraritnější dílo, které se vám podařilo, na co jste nejvíc hrdý?
3: Asi medvěd třeba.
2: Medvěd, a kde stojí medvěd?
3: Jednoho medvěda nechával dělat otec pro syna, k narození nám druhýho zase syn pro otce, zase jakoby jiný, takže je to tak různý.
2: Ale je vidět, že vás to pořád těší i po kolika letech?
3: Tak já to dělám krátce, já to dělám 7 let. Samozřejmě vždycky z toho těší ten výsledek.
2: Lukáš Hladík, ať vás to těší dál, hodně štěstí, nashledanou.
3: Děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Jistě cítíte, že atmosféra u Stříbrného rybníka byla velmi vřelá. Zásluhu na tom měl i sokolník Karel Nejman s nádhernými dravci. Jejich hlas a odolnost proti hustému dešti přiblížíme zase zítra.
6: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Být fit bez bolesti, žít co nejdéle. Napadlo vás někdy, jestli tento cíl lze naplňovat v dnešní době od určitého věku úplně správně? Určitě jste si všimli, že se z takzvané longevity, tedy dlouhověkosti, stal v posledních letech obrovský biznis. Ze všech stran na nás vyskakují zaručené návody, jaké chytré přístroje si musíme koupit, jaké zázračné doplňky stravy užívat a kolik tisíc kroků denně nachodit, abychom se ve zdraví dožili stovky. Minimálně. Přitom, když se podíváme na dnešní aktivní devadesátníky nebo stoleté seniory, většina z nich v životě o žádných takových doplňcích nebo aplikacích ani neslyšela. Rozhodně tím nechci zpochybňovat pohyb, ten k životu a dobré náladě potřebujeme určitě všichni jako sůl, ale možná někdy chceme moc a ztrácí se takovéto vyvažování a životní balanc bez stresu. Krásně o tom v naší radioporadně mluvila a sformulovala to primářská Trutnovské nemocnice paní doktorka Sylvie Šidáková.
1: I když takzvaně dělám všechno správně podle všech rad, tak se může stát, že to jako nepomáhá. A takových pacientů mám také hodně, že jsou nešťastní a já vlastně taky nevím, co jim říci, protože jim někdy řeknu, víte, uberte. Prostě možná toho děláte příliš. Bolí mě tady něco, hnedka to dořešit. Najdu si cviky na internetu, začnu je dělat. Teď ono to nepomáhá, tak jdu k někomu, zase to nepomáhá. A někdy tam je vlastně to napětí z toho, aby to bylo správně. Jako když jsem ve škole, chci mít tu jedničku a jsem urputná. Někdo má to štěstí, že může sportovat do 90. a nemá potíže, ale někomu začnou prostě potíže a on se s tím nedokáže smířit, protože je zvyklý všechno rozcvičit, rozhýbat, zvýšit si tu zátěž a vlastně my nechceme říkat někomu, no to už nemůžeš jezdit na kole nebo nemůžeš to a ono, ale to zpomalení je někdy opravdu ta cesta, takže ano, přeji všem i sobě trošku zpomalit, podzim nám k tomu dává příležitosti, můžeme si sednout někde k ohýnku, ke krbu a trošku se koukat do ohně a nechat všecko bejt a mít trošku nadhled. A to si myslím, že by nám mohlo taky pomoct.

Posloucháte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Včera jsme v tomto čase mluvili o umělé inteligenci a o tom, jak nám moderní technologie vstupují do života. A pokud si třeba s novým telefonem, tabletem nebo nákupem jízdenek přes aplikaci ještě tak úplně nerozumíte, máme pro vás i skvělý tip.

0: městské knihovně v Náchodě, tak právě tam chystají digitální pohotovost. Každou středu od 21. října počínaje vám tam studenti ze střední zdravotnické školy z Náchoda zdarma pomohou s jakýmkoliv chytrým zařízením. Jenomže když navážeme, tak technologie a různé triky se nepoužívají jen v mobilních telefonech, ale čím dál častěji i na obalech potravin v obchodech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Číst nápisy na baleních potravin se dnes opravdu vyplatí. To, co v regálu vypadá na první pohled jako poctivé máslo, totiž často žádné máslo není. A nachytat se můžeme velmi snadno i při koupi mletého masa nebo sýru. Na co si dát v obchodech pozor a jak nepodlehnout trikům na obalech, na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A u praktických rad zůstaneme v naší rubrice i zítra. To si pro změnu posvítíme na nekalé praktiky některých autoservisů a řekneme si, na co si dát pozor při opravě auta.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Více než 2000 dobrovolníků vyrazilo do ulic českých měst a obcí při příležitosti 27. ročníku sbírky Bílá pastelka. Dnes a zítra budou na 200 míst zvyšovat povědomí o zrakovém postižení, životě slabozrakých i nevidomých lidí a informovat o možnostech podpory. Nabídnou tedy výměnou za finanční dar symbolickou bílou pastelku, která představuje bílou hůl, která pomáhá nevidomým s bezpečnou chůzí. Vybrané peníze přispějí třeba na pomůcky pro nevidomé, psychologickou a právní pomoc nebo na výcvik vodících psů. Třeba budete chtít také přispět. Osobně znám i takové, kteří vyloženě vyhledávají dobrovolníky, aby mohli přispět a pořídili si bílou pastelku. No ale teď taky pozvání k našemu dalšímu vysílání. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala tentokrát a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

Za 8 minut bude 10 hodin ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes připravuje Tomáš Mysliveček. Nabídneme další informace z voleb a mluvit budeme taky o tom, že Rychnov nad Kněžnou ocení nejlepší sportovce města. Takže to ve zprávách samozřejmě mnohem víc, ale před nimi ještě s přáním příjemného dopoledne zaspívají Whitney Houston a teď taky duet Lucie Bílá a Jan Bendik.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V novém zastupitelstvu Nechanic získala 3 politická hnutí stejný počet mandátů. Rychnov nad Kněžnou ocení nejlepší sportovce města. Do mise Zero G se ode dneška můžou přihlásit také učitelé a úterý bude jasné až polojasné. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Zastupitelstvo Nechanic na Hradecku bude mít v příštím volebním období 9 nových členů. Rozhodli o tom voliči v komunálních volbách. Nejvíc hlasů získalo hnutí Volba pro budoucnost, které podpořilo 29% voličů. V 15členném zastupitelstvu ale bude mít stejně členů jako hnutí Myslíme na všechny a Hasiči Nechanicka, tedy vždy 4 křesla. 2 mandáty získalo Sdružení nezávislých kandidátů Nechanice a 1 Sdružení nezávislých kandidátů obcí Nechanicka. Rychnov nad Kněžnou přijímá nominace na ocenění Sportovec města a Sportovní tým města. Ocenění jsou určená jednotlivcům i kolektivům, kteří dosáhli mimořádných výsledků a reprezentují město doma i v zahraničí. Návrhy můžou občané posílat do 15. listopadu.
3: Titul Sportovec města nebo Sportovní tým města můžou získat jednotlivci i kolektivy, kteří v uplynulé sezóně dosáhli úspěchu ve vyšších krajských nebo celostátních soutěžích. Uspět můžou i ti, kteří reprezentovali město v zahraničí. Nominaci může podat každý občan města. Stačí písemně zdůvodnit návrh a doručit ho na radnici do 15. listopadu. Vítězům pak zástupci města předají finanční dar a pamětní list. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se 2 učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
4: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést. Sport.
2: Motocyklový závodník Marek Červený je ve svých 46 letech legendou. Hořický jezdec v této sezóně získal rekordní 7. evropský titul v šampionátu na přírodních okruzích kategorie Supersport. Končit ale ještě nehodlá. Nicméně o příští sezóně ještě úplně jasno nemá.
5: Závodit chci určitě, ale nezáleží to jenom na tom, že člověk si řekne, že chce závodit, ale je to samozřejmě stránka finanční techniky, která bude, takže je to určitě v jednání a budeme v nejbližších týdnech jednat vlastně o budoucí sezóně.
2: Jakub Menšík v 8. finále tenisového turnaje v Šanghaji nestačil na Francouze Geu, kterému podlehl 6-7 a 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siniaková po porážce s ruskou Samsonovovou 1-2. Teď tam bojuje o postup Nikola Bartuňková proti Rakušance Tagerové, ale ztrácí 0-1 na sety.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12 a na horách maximálně 8. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Vyčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je tady další hodina Habaděje, za chvíli už budeme mluvit o Čibuzi, kam dnes míří Zuzana Boučková. Děti se nám rozpovídají na téma zpěvák a v soutěži Věřte, nevěřte, no to dnes tak trošku bude také o zpěvu, tak si nalaďte ty správné tóny, ať to máme čisté a hezky do rytmu. I když pokud to netrefíte úplně přesně, tak se taky, myslím, nic nestane. Umění je v tom vlídné a dokonalost konec konců nemusí být vždycky ta nejatraktivnější. Takže se všichni příjemně uvolníme a jdeme za dalšími zážitky dnešního dne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Létající redaktorka, chcete-li stopařka, Zuzana Boučková dnes zamířila do obce, jejíž jméno možná leckoho překvapí, Číbus. Zuzko, kde ji najdeme, čím je zajímavá? Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne, tak především Číbus je dokladem, že i malá obec může mít za sebou historii, která sahá hluboko do minulosti. Leží kousek od Hradce Králové a administrativně patří pod obec Kalice. A zajímavý je už samotný název obce, jak si trošku naznačila. Podle místní historie je odvozen od osobního jména Čibut. Číbus tedy mohlo původně znamenat něco jako Čibudova ves.
1: No a když už tam dnes jedeš, už víš, čeho by si tam měl člověk při návštěvě všimnout?
2: Ano, mám vše nastudované. Určitě na prvním místě bychom si měli všimnout kostela svatého Václava. Je to výrazná historická památka obce. Současná stavba pochází z roku 1601, ale kostel tu měl předchůdce už ve středověku. O zdejším knězi se písemné prameny zmiňují už na konci 13. století. Předpokládám tedy, že když člověk stojí u kostela, tam se také tak pěkně postavím, takže se ten člověk dívá na místo, které je součástí života místních obyvatel po celé dlouhé generace.
1: No ale Číbus není jen historie, že?
2: Ne, oni tam jsou docela i hodně živí, takže je tam také mateřská škola a obecní život je známý jejich kulturními akcemi i koncerty. Jinak Číbus je hezkým příkladem toho, že vesnice není jen několik ulic kolem návsi. Je to místo, kam se dnes těším a kde se potkává historie s každodenním životem.
1: Zuzana Boučková tedy dnes zve svým rozhlasovým způsobem do obce Číbus na Hradecku. Fotografie a video najdete samozřejmě na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzko, naslyšenou odpoledne.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: John Cicada nám zpíval v Habaději. Správně bych možná měla říct španělsky Juan Cicada, ale on má kubánské kořeny, žije od dětství ve Spojených státech amerických v Miami a prosadil se právě na té americké scéně, takže to své křestní jméno uvádí a vyslovuje v anglické podobě jako John. No ale hlavně ten hlas. Hlas má příjemný, veďte. A když už má člověk v sobě tu správnou hudební náladu, napadá mě i jedna věc. Jak víte, tento týden u nás v Habaději hrajeme o lístky na jubilejní 30. gala večer Šarmantní osobnosti roku. No a protože tam dorazí neuvěřitelná sestava hostů od profesorů Jana Pirka, Pavla Pavka přes Petra Kostku, Naďu Konvalinkovou, Daniela Stacha, Lucí Výbornou až po Františka Kinského, tak bychom byli rádi, abyste se jich ptali přímo vy. Tak popřemýšlejte, na co byste se některé z těchto osobností zeptali, kdyby vedle vás třeba seděla doma v obývacím pokoji. Vaše nápady, otázky nám můžete posílat na e-mail sharma, psáno bez diakritiky, tedy sharm@rozhlas.cz nebo přímo na studiovou adresu. A ty nejlepší otázky určitě odměníme a naši moderátoři je položí přímo na gala večeru v Aldisu. Za chvíli v soutěži Věřte, nevěřte, můžeme zkusit první z vás po telefonu, jestli už vás nějaká atraktivní otázka napadla. No a jak vlastně svět slavných osobností a zpěváků vidí ty nejmladší z nás? Dnes si připomínáme 85. výročí narození slavného amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, kterého známe všichni díky nesmrtelnému hitu Sound of Silence, ale na to konto se i naše redaktorka Tereza Beránková právě dětí ptala, co to vlastně takový zpěvák je.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
1: Třeba nějaký pan, jaký učí nikoho píš to zpěváky, třeba to, když zpívá mezi lidma a je to na podiu. A třeba někde na party, a nebo někde u pláže, kde je podiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
1: To já nevím. Písničky nějaký.
3: Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku a třeba neví, jak se jmenuje, tak si vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
3: Hrát na nástroje a na buben.
1: Já vím. Třeba může hrát na piano nebo může zaspívat. Beruško, půjčme jednu tašku.
4: A takhle to vidíme my.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka má dnes službu. Pane Popelko, krásné dopoledne, i když mlhavé. Dobrý den. No, chladná mlhavá rána nás asi budou trápit v těchto dnech, ale ten výhled do odpoledne, ten zůstává pozitivní, viďte.
2: Zatím ano, víceméně v těch středních poloh, tam už sluníčko svítí. No, samozřejmě Krkonoše, Orlické hory, ty horní partie, ty už jsou z té oblačnosti, z těch mlh dávno venku.
1: Azuro, tak do vyšších poloh musíme, takže takový ten charakter inverzního počasí, dá se to tak říct, že je
2: no,
1: teď.
2: Dá.
1: Takže v těch nižších polohách se to rozpustí až později, v kolik hodin
2: no,
1: to tak vidíte?
2: Spíš kolem oběda.
1: A pak slunce všude, nakolik se teplotně dostaneme?
2: Bude. Zatím na tu mlhou tam je jasno, až pojasno, až večer zase začne přibývat oblačnost od západu. To je spojená se studenou frontou, se slábnoucí studenou frontou na nás solní až zítra ráno. No a teploty dneska, tam kde bude svítit sluníčko 11 až 14, tam kde bude delší dobu mlha 9 až 12, a vítr bude foukat slabý proměry do 4 metrů.
1: Takže jen k těm maximum 14 stupňovým. Včera jsem viděla ty zprávy o té sněžce, my jsme mluvili o tom, že nějaký poprašek se vyskytne, nakonec z toho byly 2 cm sněhu, to už tam ale asi není, vidíte, to se
2: to
1: rozpustilo.
2: Tak už tam zase jenom kamín.
1: Už jenom to zluníčko. S poprašekem to nebudeme mít ani v těch následujících dnech asi, co je před námi na tu středu.
2: No, v noci tam už bude zataženo a nad ránem se objeví od západu občasný dešť, ale bude to slabé. Teploty nám klesnou na 9 až 6 stupňů a vítr bude foukat stále slabý proměnlivý k ránu západní do 4 metrů a zítra po ránu ještě zataženo a bude se ještě zpočátku objevovat slabý občasný dešť. Během dopoledne potom od západu srážky už budou ustávat a oblačnost se bude se protrhávat postupně na oblačno až polejasno. Teploty budou zítra něco vyšší, 13 až 16 stupňů, vítr bude foukat od západu, postupně z severozápadu až 6 metrů a večer potom zase ze slábne na proměnlivý a bude foukat jen 3 metrů.
1: No, říkal jste, že ty teploty půjdou trošičku nahoru, 16 stupňů, je toho 2 stupně víc než dneska, tak budeme mít ty schůdky třeba k 20, že bychom se dostali?
2: Ne.
1: Zkouším.
2: Zatím to vypadá, že do konce týdne, tak zatím to tak nejteplejší, asi bude pátek, tam zase díky malé oblačnosti odpoledne by se mohli zejména v Polabí dostat někam na chvíli k 17, jinak teploty ráno mezi těmi 6 až 1 stupněm podle množství oblačnosti, zase mlhám se samozřejmě už nevyhneme, dokonce při malé oblačnosti i při zadním mrazíkům a teploty odpoledne je většinou mezi 16, maximálně do těch 17 stupňů.
1: Ale tak ještě...
2: Nějaké srážky slabé se vypadají, že by nás dostěli k sobotu.
1: Voda nebo sníh? Voda zatím to
2: voda,
1: bude.
2: Voda.
1: Dobře, tak jsme připraveni, pane Popelko, děkujeme za předpověď. Hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky hezký den.

0: Půl jedenácté, 7 minut, je to tady další kolo naší dopolední soutěže Věřte, nevěřte. I tentokrát si zahrajeme o skvělou cenu pro milovníky kultury. Hrajeme o 2 vstupenky na náš slavnostní gala večer jubilejního 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku, který bude 23. října v Hradeckém Aldisu, tedy už příští týden. No a protože na tomto gala večeru uslyšíte i skvělý hradecký soubor Gentleman Singers, stočíme naše dnešní soutěžní téma právě k hudbě a taky sborovému zpěvu.
1: Věřte, nevěřte.
0: Věříme, že vztah k hudbě máte všichni pozitivní, že i sbory si rádi poslechnete. Na vyhodnocování šarmantní osobnosti bývají gentlemani, řekla bych, nezastupitelní, protože ta jejich autorská skladba je krásnou poctou každému vítězi. Tak ale teď vám něco pustím, myslím, že skladbu poznáte, naladíme se spolu s ní a pak přidám i tvrzení.

0: Moreska, příjemná hudba Antonína Dvořáka, ale proč teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové? No, protože tvrdím, že hudební skladatel Antonín Dvořák je čestným členem vokálního souboru Gentleman Singers. Co vy na to? Věříte nebo ne?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: No krásně se nám to tady rozblikalo, tak jsem zvědavá, jestli věříte, nevěříte, kdo se dovolal jako první. Dobré dopoledne.
2: Tady je Hanka Srutnová.
0: Ano.
2: A já vám věřím.
0: Věříte,
2: takový
0: věříte.
2: Takový těleso, jako jsou gentlemani, přijmou určitě dalšího gentlemana.
0: Je to krásně, říkáte. No a Antonín Dvořák o tom žádná, že byl gentleman.
2: No přesně, napůl Američan, že jo, poznal jiný svět a přines nám ho i domů za Prahu.
0: No. A já jsem říkala, ale před malou chvíli, paní Hanko, že kdybyste měli možnost být s osobnostmi velkými a chtěli se jich na něco zeptat, tak vymyslela jste něco?
2: Nevím, určitě.
0: Antonínem Dvořákem už se...
2: otázku.
0: No, povídejte.
2: A ta zní takto. Stalo se vám někdy, že jste potkali osobu, kterou jste neznali a na první pocit ve vás vyvolala takovou tu šarmatní auru nebo takový ten pocit, že je to významná nebo zvláštní osobnost, a jestli se to potom potvrdilo.
0: To byste se zeptala těch osobností, pana Pirka,
2: ano.
0: Třeba Pavka, Lucie Výborné.
2: Ano, takhle jasně, myslela, nebo jasně. Koho bychom se měli ptát?
0: No těch lidí, kteří přijedou na ten gala večer šarmantní
2: ano,
0: osobnosti.
2: Přímo těch
0: osobností.
2: Hodilo, aby moderátoři ho vyzvali k takovéto otázce.
0: Super, tak děkujeme za ty, paní Hanko, a píšu si, že věříte tedy s Antonínem Dvořákem.
2: Ano,
0: mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Další z vás tady u nás, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Tady Hradec, Božena u telefonu.
0: Ano.
3: Já se ztotožňuji přesně s tou paní, co volala.
0: S paní Hankou.
3: Opravdu ten skladatel, pan skladatel, ten Dvořák, že to opravdu gentleman byl a že skutečně prostě se s ním ztotožňuji. A zeptala bych se těch osob, co se tam zúčastnějí, jak začínala jejich kariéra a jestli prostě tím, co se stali, chtěli být.
0: Jestli to bylo od začátku, no to je krásné. Někdo k tomu dospěje později, no uvidíme, no ale přeci jenom gentleman, líbí se mi, jak jste to propojili, ale no necháme to, nebudu se v tom rýpat, uvidíme, jak to dopadne, jestli je dobré věřit nebo nevěřit. Paní Boženo, i vám krásný den, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Děkuji moc, nashledanou.
0: A do třetice, věřte, nevěřte, dobrý den.
4: No, dobrý den, já bych taky dneska věřila,
0: tak.
4: Myslím, že
0: z té
4: party by mohl
0: patřit. Vy se nám ztrácíte, ale to mě to, ještě jednou, a úplně se nám to ztratilo, tak nevím, jestli ty mlhy, no tak musíme dát prostor někomu dalšímu. Vítejte, dobrý den.
5: Já vás zdravím, krásné dopoledne.
0: Krásné dopoledne, ano, muže tady máme. Ano. Tak pane Davide.
5: Dneska vám nevěřím.
0: Muž nám to rozčísnul, že nevěří.
5: Já vám nevěřím.
0: Ne.
5: Antonín Dvořák byl určitě gentleman.
0: Ano.
5: A myslím si, že by to maximálně mohlo být propojený s ním, že by jako od něj nějaké skladby používali.
0: Aha.
5: Ale jako, že by vyloženě.
0: Čestný
5: ne,
0: člen.
5: Ne.
0: No ale dámy to tak krásně řekli a vy do toho hodíte takovou bombu.
5: No a já do toho hodím bydle, že jo.
0: No. Je to tak. Ne, tak ale my to máme rádi, když se nám střídají ty názory, uvidíme všechno samozřejmě, jak to dopadne. No a pane Davide, vás by napadla nějaká otázka, kdybyste měl možnost stát na pódiu s těmi osobnostmi, které dorazí ten příští týden k nám do Hradce, co byste se jich zeptal?
5: Myslím si, že bych nenašel nic, můj hlas by se třásil a stál bych tam jako pařený.
0: No tak to ale nepomáháte, ale uvidíme, možná někteří další přidají svůj dotaz a vám děkujeme za ten humor, který vnášíte do vysílání. Mějte se krásně, nashledanou.
5: Krásný den.
0: No další z vás samozřejmě můžete ještě zavolat do našeho vysílání, případně napište na studio.hradec@rozhlas.cz a budeme rádi, když připojíte i tu otázku, kterou by mohli moderátoři večera Lada Klokočníková, Mirek Vaňura připojit, až se setkají se všemi. všemi osobnostmi, kteří k nám do krajského města dorazí.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Pojďme si vyhodnotit naši dopolední soutěž Věřte, nevěřte, kdy jsem tvrdila, že hudební skladatel Antonín Dvořák je čestným členem vokálního souboru Gentleman Singers. No, přišlo nespočet reakcí. Paní Lenka píše, dobrý den, budu nevěřící Lenka. A co bych se zeptala těch příjemných hostů, kdo je pro mě opravdová šarmantní osobnost, nebo jestli takového člověka mají i dál ve své rodině. Paní Helena také nevěří, píše, krásná hudba, určitě i šarm a noblesa pojí členy souboru Gentleman Singers a hudebního skladatele, ale nevěřím. Každopádně jejich skladba Přímo pro vítěze je vždy krásnou třešničkou na pomyslném dortu. Pan Patrik také nevěří, především pánové, pozor, šarmantní osobnost roku i já se loni účastnil a po zjištění, že máme doma vstupenky, jsem zjistil, že nemám co na sebe, takže doporučuje nepodceňovat to, tak děkujeme za tu připomínku, pane Patriku. Paní Marcela také nevěří, zeptala by se, jestli prožili nějakou veselou nebo adrenalinovou příhodu někde u nás ve východních Čechách. No těch reakcí je tady spoustu, například ještě paní Marie, která věří, taková světová osobnost byla určitě členem světových souborů a otázka, kterou by položila, jestli osobnosti roku věří na osud a taky na sudičky, které by jim dali do vínku talent a pomohli zametat cestičky životem. No, krásné otázky. Někteří jste zmiňovali i hudební epochy. Paní Pavlína mě pobavila, ta říkala, že vůbec neví, na co by se zeptala, stejně jako pan David, ale že moderátoři jsou šikovní a že si i jejich otázky ráda poslechne, což určitě Ladu s Mirkem potěší. No a paní Jitka ještě říkala, že se těší na pana Kinského a že toho by ohledně šarmu vyspovídala, jak k němu přišel, protože ho má na rozdávání. Na rozdávání toho šarmu bude na pódiu určitě požehnaně, jak už to tak bývá při této krásné události. No ale s tou odpovědí, měli jste věřit nebo ne? Neměli. Gentleman Singers, kteří budou součástí našeho gala večera, začali v krajském městě působit až v roce 2003, tedy více než 100 let po Dvořákově smrti, takže možná tušíte, že tady na východě Čech máme, ale i jeden historický soubor, kde se jeho jméno krásně vyjímá. Než řeknu, který soubor to konkrétně je, tak udělíme cenu a dnes na náš gala večer vstupenky získá, včera to byla žena, tak dneska to bude muž a bude to pan David. Tak gratulujeme. Těšíme se na vás, pane Davide, vy ostatní určitě zkoušejte dál, protože vstupenky tady další ještě máme pro vás další. Ale teď ještě k tomu Antonínu Dvořákovi. Ten je čestným členem smíšeného pěveckého sboru Jaromír z Jaroměře, který si právě tento týden připomíná naprosto úctyhodné kulaté výročí neuvěřitelných 170 let. V 19. století bylo zvykem, vy jste to někteří připisovali, že bylo zvykem osobnosti svými čestnými členy jmenovat, aby jim vyjádřili úctu a také zviditelnili ten svůj spolek. A sbor Jaromír takto poctil Antonína Dvořáka v době, kdy vrcholila jeho domácí, ale také mezinárodní sláva. Takže už tuto sobotu 17. října od 10 do 16 hodin budou v Městském divadle v Malém sálu v Jaroměři oslavy sboru, výstava s mnoha dokumenty, fotografiemi a připomenutí bohaté tradice zborového zpěvu v našem kraji.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Rychnově nad Kněžnou začnou politická jednání o složení nové koalice. Soud v Hradci Králové zrušil verdikt v kauze Valderode. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží a dnes bude maximálně 14 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. V Rychnově nad Kněžnou dnes začínají jednání o podobě budoucí radniční koalice. V komunálních volbách zvítězili nezávislí za Rychnov vedení místostarostkou Danou Spejchalovou. Stejně jako druhé uskupení Rychnov plus další místostarostky Jany Drejslové získali v 21 členem zastupitelstvu 5 křesel. Ta uvedla, že je zatím předčasné odhadovat, jak bude nová koalice vypadat.
4: Rychnov nad Kněžnou za ty minulý roky se ubíral dobrým směrem. Máme obrovskou výhodu tím, že nemá dluhy, takže může rozvoj pokračovat dál, ale že by se měly dělat zásadní nějaké kroky hnedka na začátku, to si vůbec nemyslím, bude to nějaký průnik těch programů jednotlivých seskupení, jak se na tom domluvíme.
3: Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Valderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků, vysvětluje advokát Kamerlanderové Roman Hejduk.
5: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit o současný stav pozemků, čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u tisíce pozemků tak práce na rok.
3: Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo státní podnik Lesy České republiky. Jejich zástupci minulý týden u krajského soudu navrhovali zamítnutí žaloby. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
6: Víme o veletrzích, workshopech a tak dále. Takže dobře si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
3: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře. Chce ale zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů.
7: Sport.
3: Po porážce Slána nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se v 18 hodin a 45 minut pokusí se Sabahem ukončit 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
8: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
7: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12, na horách 5 až 8. Vítr slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce října je kvůli opravám povrchu částečně uzavřena silnice v obci Lužany na Jičínsku. Objízdná trasa vede přes Úlibice. Přejeme šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Krásné úterní dopoledne, po zprávách v 11 hodin pokračuje dál úterní habaděj a jak jsem slíbila, už za malou chvíli otevřeme téma, které se za poslední půl století dotklo života snad každé rodiny. Podíváme se na hormonální antikoncepci a na to, jak obrovský kus cesty za tu dobu ušla. Dnes ji užívá v podstatě třetí nebo dokonce čtvrtá generace žen, jenomže jak moc se dnešní moderní pilulky liší od těch, které brali naše maminky a babičky, jak je to s jejich bezpečností, pokud jde o obávané krevní sraženiny a trombózu. A co je pravdy na té provokativní otázce, jestli kvůli zbytkům léků ve vodních tocích tak trochu nebereme hormony všichni, včetně mužů. O nejnovějších trendech, mýtech i o tom, jak k těmto věcem přistupují dnešní mladé ženy, si budeme povídat s přednostou porodnické a gynekologické kliniky Hradecké fakultní nemocnice s panem doktorem Pavlem Kopeckým za malou chvíli.
9: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Mluvit dnes budeme o moderní gynekologii. Otevřeme téma, které ovlivnilo životy doslova celých generací. Byla to obrovská revoluce, kdy se v minulém století poprvé objevila hormonální antikoncepce. Dnes ji užívá třetí, možná čtvrtá generace žen, jenomže jak velký kus cesty za tu dobu tento obor ušel, jsou dnešní přípravky opravdu nesrovnatelně bezpečnější než ty před 30 lety. A co je na tom pravdě? Když se říká, že kvůli hormonálním reziduím ve vodních tocích dnes antikoncepci tak trochu užíváme všichni, včetně mužů. Nebudeme se bát ani palčivých otázek kolem rizika trombózy nebo toho, jak k hormonům přistupují nejmladší dívky. Ve studiu už sedí přednosta porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Pavel Kopecký. Dobré dopoledne, pane přednosto, vítejte.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak když srovnáme ta 60. 70. léta minulého století a dnešek, jak dramaticky se ta hladina hormonů proměnila v té jediné pilulce?
2: Tak možno je potřeba říct, že vlastně první antikoncepce vznikala na konci 50. let a z hlediska dnešního pohledu je množství hormonů, které v těch pilulkách bylo, je naprosto nepředstavitelný. To byla vlastně 10, 20, 30 násobky toho, co vlastně se používá dnes. A kromě toho se používaly vlastně hormonální přípravky, které vlastně z dnešního pohledu hodnotíme jako velice nevhodné a vlastně škodlivé. Nicméně poměrně rychle došlo k rozvoji a postupnému snižování té dávky, takže v 90. letech se vlastně antikoncepce stává již, dá se říci, bezpečnou z hlediska teda zdravotních rizik a další vývoj potom probíhal tak, že vlastně se snižovaly pořád vlastně dávky těch estrogenů až na dnešních 15 až 30 mg toho hlavního estrogenu a vlastně velký vývoj potom a složitější proběh i na poli těch druhých hormonů, které jsou součástí těch pilulek a to jsou gestageny. Tam to bylo daleko dramatičtější ten vývoj a vlastně dneska máme asi 6 nebo 7 preparátů nebo gestagenů, které se používají v hormonální antikoncepci.
1: No nešlo si nevšimnout, že jste říkal, dá se říct bezpečnější. Naznačujete, nevím, jsou vědecké, klinické studie, že opravdu ženy, které užívají hormony, že úplně s čistým svědomím mohou říct, že tak je to v pořádku a s tělem to nic nedělá.
2: Dneska se dá říci, že hormonální antikoncepce je bezpečný preparát, nicméně samozřejmě nic není stoprocentního, takže vlastně od toho vývoje, kdy se sledovaly jaterní testy, sledoval se hormonální profil a tak dále. Od toho se dneska upustilo, protože vlastně těch nežádoucích účinků je relativní minimum. Nicméně pořád platí to, že hormonální antikoncepce lehce zvyšuje pohotovost k žilní trombóze. Já vždycky těm ženám, který se ptají na vlastně problém trombózy a antikoncepce, říkám, že vlastně antikoncepce obecně, ty dnešní preparáty zvyšují pohotovost k trombóze přibližně 2 až maximálně 3x, zatímco klasické těhotenství 5 až 6x. Takže vlastně v zásadě by se dalo říct, že antikoncepce
1: je
2: bezpečnější než těhotenství, nicméně prostě to je fakt, který jako je dokázaný vědecky.
1: Na dnešní den právě připadá den trombózy, kdy je potřeba se na to zaměřit, že zkrátka rizika tady jsou, i když jste říkal podstatně menší, s čím se dříve potýkaly ženy a dnes už nemusí ohledně antikoncepce.
2: Opravdu to souvisí i s dávkou těch hormonů, protože vlastně, jak jsem říkal, v těch 90. letech se ustálilo taková standardní hladina 30 mikrogramů nejčastěji používaného etylestradiolu a v dnešní době se hledají vlastně ještě bezpečnější estrogeny, které se objevují v těch nejnovějších antikoncepcích. Nicméně pořád prostě se jedná o hormonální přípravek. To jako nejde zpochybnit. A samozřejmě musí být splněna nějaká kritéria. To znamená, že žena by měla být zdravá, neměla by být v rodinné anamnéze, hluboká žilní trombóza a v podstatě velice citlivou otázkou je kouření. Uh-huh. Přece jenom dneska se preferují, nebo aspoň, že to myslím, jakožto nekuřák, preferují elektronické cigarety, které by měly mít trošku menší negativní efekt. Nicméně pořád kouření se bere jako rizikový faktor.
1: Zmiňoval jste, že ten posun je nebývalý. Je to tak i ve vnímání žen k antikoncepci. Teď už je to generace Z, která přichází k vám do ordinací. Tak jak tyto ženy to vnímají, tu bezpečnost? Chtějí užívat hormony nebo odmítají?
2: No, jako setkáváme se s tím, že naopak teda se je odklon od užívání hormonální antikoncepce oproti vlastně těm 90. letům, kdy tady byl obrovský boom po revoluci, se otevřel trh pro farmaceutické firmy, takže vlastně do té doby víceméně ten trh byl regulovaný a těch přípravků bylo minimum. Po té revoluci došlo k obrovskému rozšíření. Jednak teda samozřejmě tomu snížení těch hormonů a jednak teda samozřejmě uvolnění toho farmaceutického trhu. A to byl obrovský boom a prakticky se dá říct, že každá žena ve fertilním věku skoro užívala antikoncepci. Dneska už to je opravdu výběrové a mladé dívky spíš preferují teda bariérovou antikoncepci a nebo nově je relativně dostupné a nová antikoncepce, a to je nitrogeložní tělísko určené pro dorostenecký věk.
1: Mm-hmm, no taky tomu se určitě budeme věnovat v těch dalších minutách. Moderní gynekologie dnes téma s panem doktorem Pavlem Kopeckým z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kdo by se chtěl zapojit, zeptat, nabízíme i telefonní číslo 726 3x46, případně nám můžete napsat na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Přednostné porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Pavel Kopecký je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. V průběhu písničky jsme si povídali i o novém moderním kampusu, který navazuje na nemocnici. Moderní, supermoderní. Pan přednosta chválil, viďte, že to je moc vydařená aktivita. Zajímalo by mě, protože součástí kampusu je i výzkumný ústav, jestli se tam i ta antikoncepce zkoumá.
1: Tak samozřejmě ten výzkumných programů je spousty a víceméně teď momentálně teda si myslím, že v té antikoncepci je ten výzkum takový, že se vlastně hledají nové formy těch estrogenů, gestagenů, hledají se nové formy antikoncepce, ale jakože by teď momentálně probíhal v Hradci Králové nějaký speciální výzkum z hlediska teda
0: to ne.
1: Antikoncepce, to ne, nicméně samozřejmě z hlediska trombózy, což je téma, které souvisí s antikoncepcí, tak tam samozřejmě ten výzkum probíhá pořád.
0: Mm-hmm. Pojďme i k tématu, že hormony užívají úplně všichni. Je to pravda, že skrze tu vodu se to k nám do těla dostává úplně všem?
1: Samozřejmě ty hormonální přípravky se vylučují močí, takže jakoby do těch odpadních vod se dostává zvýšená hladina, nebo může být zvýšená hladina těch hormonů. Nicméně asi z hlediska teda jako takového celkového hodnocení bych řekl, že to nejsou hodnoty, které by ovlivňovaly vlastně třeba hormonální aparáty žen třeba, který neužívají antikoncepci nebo mužů.
0: Takže na muže to nemá žádný vliv, když pijí kohoutkovou vodu pravidelně.
1: Neměl by to mít žádný vliv.
0: Asi, je tam nějaké riziko.
1: Ale těžko říct, to je opravdu, si myslím, že je výzkum, který by byl tak složitý, že nikdo se do něj nepouští.
0: Ale ovlivňuje to určitě životní prostředí. No, vrátíme se k tomu užívání antikoncepce i u mladších dívek, protože jste říkal, že jsou tady i nové produkty, nové prostředky, tak když k vám přijde žena do ordinace, tak co jí doporučujete? Hormonální, nehormonální, jak k tomu přistupovat?
1: Tak samozřejmě závisí na tom, většinou ty dívky už, pokud bereme teda dívky adolescentky a dívky nebo ženy, které nerodily, tak ty už přicházejí poměrně, jakoby pokud chtějí antikoncepci s nějakou představou. A v zásadě většinou to je otázka prostě, že si to sami nastudují nebo se dohodnou s kamarádkami a vlastně mají tu představu. Naším úkolem je vlastně nabídnout to, co máme k dispozici. To znamená teda kromě těch klasických bariérových metod nehormonálních, tak je k dispozici kombinovaná orální antikoncepce a potom teda je to tělísko, jak jsem zmiňoval již, které vlastně je několik let na trhu, takže vlastně je to v té antikoncepci dá se říct nejnovější trend a to je vlastně tělísko, které obsahuje sice hormon, ale pouze hormon gestagen bez estrogenů, zavádí se do dutiny děložní, v té děloze může být až 5 let vlastně v tomto případě a vlastně pro tu dívku nebo mladou ženu představuje vlastně bezpečnou nebo velice nejbezpečnější formu antikoncepce, protože odpadají problémy s vynecháním nebo s poruchou užívání těch tabletek a současně vlastně to minimálně ovlivňuje ten hormonální aparát ženy. Hmm. To znamená, že ta estrogenní, gestagenní situace je vlastně shodná vlastně s ženou, která nemá to tělísko a vlastně ten proces té antikoncepce nebo toho účinku je vlastně z 99% pouze v té dutině děložní, kde nenarůstá sliznice a z toho plynou jako ty pozitiva vlastně toho bezpečného pohlavního života.
0: Je to nezastavitelné, ne každá žena chce mít tělísko, samozřejmě, že to nezvládne, ale hodně se hovoří také o náplastech, o sprejích, což už se možná týká žen, které už jsou po tom porodu a tam jsou ty možnosti zase úplně jiné.
1: Samozřejmě základem jsou estrogeny a gestageny a ty jsou v různých podobách. Samozřejmě pořád převládá jako nejvíc těch pilulek, které se užívá jedna tableta většinou denně, ale je antikoncepce i náplastová, která obsahuje jak estrogeny, tak gestageny. To se většinou lepí jednou za 7 dní. A potom samozřejmě existuje i vaginální forma estrogen-gestagenní antikoncepce ve formě takového kroužku, který obsahuje gestageny i estrogeny. A v podstatě princip je vlastně s různým typ střebávání, protože ty pilulky se střebávají přes gastrointestinální trakt, ta náplasti přes kůži a vlastně to nitrogenní nebo nitrovaginální kroužek, ten se, tam se vstřebávají ty hormony přes poševní sliznici. Hmm.
0: Já si říkám, možná mnohý muž si teď řekne, že se ho to téma netýká, ale viděla jsem nákres měsíce a cyklus ženy, jak, a ono se to týká těch mužů, protože když se to celé rozbouří, hormonální život ženy, tak zvládnout nás není úplně jednoduché. A ta stabilita je možná dobrá, když se nějakým způsobem podaří. Proto jsem zmiňovala i ty náplasti a zkrátka ty spreje. Vy to doporučujete srovnávat tu hormonální hladinu a ty výkyvy?
1: Určitě spousta žen, jak v tom fertilním věku, tak i v pozdějším věku, když bychom přešli od antikoncepce k řešení klimakterického syndromu, tak velkým problémem pro ženy je premenstruální syndrom v tom fertilním věku. A tady antikoncepce je vlastně v podstatě skoro jediný, kromě doplňků stravy nějakých, které můžou zmírnit, a velice účinný prostředek na to, aby se ty ženy zbavily toho premenstruálního syndromu. Protože ta stabilní hladina hormonální vede k tomu, že vlastně v podstatě tomu premenstruálnímu syndromu nedojde. U těch žen, který už přecházejí do toho fáze toho přechodu, tak tam zase mnohdy přicházejí s tím, že mají potíže a vlastně takovým tím a rodina je vlastně tím arbitrem, který jakoby často říká, že vlastně ty ženy přijdou a řeknou, no, mě říkají rodině, že jsem protivná.
0: Manžel mě poslal.
1: Tohleto a tak dále. Takže z toho se dá poznat, že se blíží k tomu klimakterickému syndromu. A tam řešení vlastně té estrogenní substituce je potom na místě taky.
0: Doporučuje pan doktor Pavel Kopecký. Za chvíli budeme pokračovat.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. O moderní gynekologii si dnes povídáme s přednostou porodnické a gynekologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové panem doktorem Pavlem Kopeckým. A už tady máme reakci od paní Lenky, která se ptá na antikoncepci a píše, nikdy jsem antikoncepci nebrala. Dnes je mi 50 let. Dopočil byste ženě, která je bez problému občas návaly, perimenopauza, silná nespavost a protivnost, tak doporučil byste užívání hormonů?
1: No, tak je to poměrně složitá otázka a tam vždycky je potřeba si vzít v úvahu tíži těch obtíží a benefitu té hormonální léčby. Samozřejmě pokud ta žena trpí návaly, špatně spí, vede to k diskomfortu celkovému a vlastně pokud se pár nocí nevyspíte, spotíte se, musíte se převlíkat, tak rozhodně prostě ten život není komfortní, tak tam je to určitě na zvážení a v podstatě dneska jsou dva takové trendy, jednak to je užívání supernízkodávkované antikoncepce, což je speciální antikoncepce určená vlastně pro ten věk mezi 45 až 55 lety, anebo hormonální substituční terapie, kde vlastně se používají estrogeny a gestageny. Pokud ta žena má dělohu, pokud je bez dělohy, tak stačí samotné estrogeny.
0: A co to udělá s tělem ženy, která nebyla nikdy zvyklá užívat takovouto léčbu, tak není ten výkyv nějaký jiný než u jiných žen?
1: Ne, to určitě není a samozřejmě vyhasínání té hormonální funkce fyziologické, které u nás přichází mezi 45 až 55 lety v tomto relativně dlouhém okně, tak samozřejmě ty problémy, které s tím souvisí, s výpadkem těch hormonů, můžou opravdu strpčovat té ženě život a pak je zcela na místě hormonální substituční léčba, buď tou antikoncepcí nebo klasickou substituční léčbou. A prakticky tím se lišíme od těch 90. let, kdy vlastně všechny ženy, které přicházely do těch ambulancí právě v rámci otevření toho trhu, tak jak jim bylo 45, tak všem pod heslem všechny ženy musí být zůstat mladé, tak se jim dávala hormonální léčba. A to je špatně samozřejmě. Jo, ta hormonální léčba musí být individualizovaná podle právě těch potíží, ale zase, když ta žena má potíže a ty hormony pomůžou, protože ten efekt se dostavuje během 10-14 dnů ve smyslu pozitivity, tak vůbec se toho nemusí bát. Pokud splňuje ty základní kritéria, samozřejmě, jak jsem říkal, platí to stejně jako té antikoncepce, to znamená hluboká tromboza a samozřejmě opatrnost je při onemocnění prsu, tam jakoby před nasazením té antikoncepce by měla být vyšetřena mamologie.
0: To jsem ráda, že to zmiňujete, protože tím, že se to dříve nasazovalo úplně všem ženám, tak pak ty studie a ty výsledky nedopadly úplně dobře, protože výsledkem bylo, že byl zaznamenán velikánský nárůst právě rakoviny třeba prsu a velké problémy s tou trombózou, takže to teďka se dá vyloučit? Nedá se to vyloučit?
1: Tehdy v těch 90. letech to bylo trošku boj farmaceutických firem, protože ty firmy, které vyráběly HRT, hrozně vydělávaly a vytvořila se studie, neví se úplně přesně, proč, nicméně ta studie byla zmanipulovaná, takže vlastně ten trh během vlastně toho, že ta studie se dostala ven, tak celý spadnul vlastně z hlediska toho HRT. Pak se zjistilo, že vlastně to bylo zmanipulované, takže to úplně to tak nefunguje.
0: A nezjistí se to i teď při dalších záležitostech?
1: Nicméně dneska vlastně ty ženy chodí na pravidelné kontroly a prakticky u nás je to na vysoké úrovni z hlediska teda těch počtu vyšetření, takže se to dá zachytit včas a vlastně benefit u ženy s těžkým klimatickým syndromem je rozhodně větší než nebezpečí vzniku karcinomu prsu.
0: Ale důležitý je ten individuální přístup ke

0: Každé ženě
1: tak,
0: to jste
1: jako musí se zhodnotit všechny pozitiva, negativa a podle toho se by se měla ta hormonální léčba nastavit.
0: Dnes připomeňme opět, že je Světový den trombózy, tak jakým způsobem vy jako gynekologové testujete ženy, abyste riziko sraženin eliminovali?
1: Prakticky, jak jsem říkal, už ten vývoj proběhnul přes různé studie, které vlastně mapovaly situaci vlastně s tím cévním řečištěm. Nicméně v dnešní době platí prostě pouze anamnestické údaje, to znamená výskyt hluboké žilní trombózy u té ženy nebo v rodinné anamnéze, především v té ženské části, to znamená nejbližší příbuzní. A potom to je otázka toho kouření. Nicméně jakoby z hlediska standardního sledování nedochází k tomu, že by se měly dělat nějaké speciální vyšetření. Je fakt, že pokud jsou pochybnosti, tak zase dneska jsme se posunuli dál a vyšetření na nejčastější vlastně trombogenní faktor, což je leidenská mutace, je dostupný, takže se dá tam, kde vlastně jsou nejasnosti, tak se dá udělat vlastně a taková žena může sice užívat hormonální antikoncepci, ale zase ještě s větším stupněm sledování.

0: Billy Joel zpíval v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, jste s radioporadnou, kde jsme se dnes zaměřili na moderní gynekologii s panem doktorem Pavlem Kopeckým. V průběhu písničky jsme si opět povídali o tom, že opravdu mnohé ženy nestojí o tu hormonální antikoncepci, ale na trh se dostávají nové a nové produkty, které by toto měly vyřešit a měly by pomoci i ženám, které třeba v brzkém čase přišly o vaječníky a tak dále. Takže stále se to modernizuje a přicházejí nové věci.
1: Přesně tak. Samozřejmě ten vývoj jde pořád dopředu a právě, že vlastně ta hormonální terapie má určitá stigmata, jak historická, tak prostě obavy z těch hormonů jsou pořád v populaci. Takže přicházejí na trh i nové preparáty, které nejsou teda jako antikoncepční, ale souvisí právě s tím klimakterickým stavem vlastně u těch žen, ovlivňují návaly, pocení a tyhle ty nepříjemnosti, které s tím souvisí a jsou nehormonální. Nicméně prostě je to na začátku, ale rozhodně ten trend je jako vidět a jsme rádi, že se objevují i nové preparáty, které vlastně umožňují ženám, které vlastně nechtějí užívat hormonální substituci, tak můžeme jim pomoct od řešení těch problémů.
0: Ty obavy tady jsou z vašeho pohledu na místě, nebo vy z těch hormonů vůbec jako lékař nemáte obavy?
1: Z mého pohledu, tam, kde to je indikované, tak obavy nejsou, protože ty ženy jsou sledované vlastně a v podstatě ta hormonální léčba je dneska považovaná za léčbu bezpečnou.
0: No ale možná v 60 letech, že si žena pak může oddechnout a říci, mám to za sebou, další etapa životní přede mnou, ale už v klidu, s hormonální stabilitou.
1: Určitě je to tak a samozřejmě, ale není to úplně tak, protože samozřejmě zase po té 60 u těch žen přece jenom víme, že estrogeny se podílí na udržení kostní denzity. Takže vlastně je spuštěn nový program vlastně sledování vlastně kostní density u žen a tady vlastně zase ty estrogeny pomáhají, takže vlastně ženy, které přijdou vlastně o vaječníky z nějakých důvodů nebo mají předčasnou menopauzu nebo na té hranici, tak ty jsou ohrožené se tou osteoporózou, protože ta estrogenní podpora je zcela jasná, že je pozitivní vlastně v té kostní hmotě.
0: Každé období má své výzvy pro muže i pro ženy určitě, ale když se podíváme, pane doktore, na tu budoucnost, tak kam si myslíte, že až může ta gynekologická farmakologie se posouvat třeba za 10, za 20 let?
1: Já si myslím, že to bude dalším objevování se nových molekul těch estrogenů, gestagenů, které budou ještě bezpečnější a samozřejmě ve vývinu je samozřejmě přechod té odpovědnosti na mužskou stranu. Uhum. Takže samozřejmě nejenom, že se v té gynekologii nebo v té gynekologické části vlastně hledají nové formy antikoncepce, ale pořád probíhá výzkum a řešení té situace i na straně mužské, kde se taky postoupilo do určité míry.
0: A jaká je ta zodpovědnost ze strany muže?
1: No, že vlastně se ta antikoncepci by užíval muž. Jakoby v nějakým existuje samozřejmě operační metoda vazektomie, ale objevují se i hormonální preparáty, které se jeví perspektivně, nicméně ještě to zdaleka není tak rozšířený jako v té ženské oblasti.
0: No, ještě aby muži chtěli užívat nějaké preparáty.
1: To je otázka.
0: To je otázka.
1: Jako musím říct, že v ambulanci se setkávám s tím, že opravdu to řešení je párové a že i ty muži jsou schopní přistoupit na to, že vlastně podstoupí i třeba ten operační zákrok, aby teda tu ženu chránili vlastně.
0: Ale to až v pozdějším věku, že když už tam není zájem o ty děti samozřejmě. No, když se tedy zaměříme na ten vývoj, tak vy pořádáte nespočet přednášek, besed a právě dnes bychom rádi také pozvali naše posluchače, kdo by měl chuť, tak vy budete šířit osvětu na chystaném setkání v Hradci Králové ke Světovému dni trombózy. Může přijít úplně kdokoliv?
1: Samozřejmě ta akce je otevřená, je to taková jakoby akce, která by měla trošku vlastně zkombinovat osvětu, trošku něco odborného, a aby to nebylo suchopárné, tak je to nakombinované vlastně s modní přehlídkou a vlastně eventuálně s občerstvením, a hlavně si od toho slibujeme to, že vlastně bychom mohli odpovídat vlastně s kolegou, který je přední odborník na trombózu a hemostázu, aby se mohli říct nebo odpovědět dotazy od návštěvnic.
0: Pan profesor Dulíček.
1: Ano, pan profesor Dulíček. Takže v 17:30 u Eličky, kdo by měl zájem, tak určitě ještě možnost je se tam stavit.
0: Doporučuje a zve na závěr naší radioporadny pan doktor Pavel Kopecký z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji, že jste si našel čas i na posluchače Hradeckého rozhlasu. Ať se daří.
1: Já děkuji mu za pozvání.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pan František před malou chvílí telefonoval z D11, kde pracuje. Říkal, pracujeme na tom, aby se dobře jezdilo všem řidičům. No ale chtěl reagovat na naši radioporadnu, protože on říkal, že vždycky od malička rád šířil tu osvětu. Tak možná tušíte. No v 9. třídě zkrátka na základní školu přinesl i letáček, velmi osvícenecký, který dostala jeho maminka na gynekologii a chlubil se dětem. No ale už to je nějaký ten pátek zpátky, paní učitelka, pro toto osvícenectví neměla příliš pochopení a František dostal trojku schování za to, že ukazoval nakreslené obrázky. Tak říkala jsem, že naštěstí doba se posunula, za toto už by se snad nikdo z chlapců netrestal. Panu Františkovi ale děkujeme samozřejmě za tu reakci, zdravíme ještě jednou na D11 a těšíme se, až se všichni po tom novém povrchu krásně projedeme a svezeme. Pozvání i k další radioporadně, zítra úplně jiné téma, budeme tady mít advokáta pana magistra Karla Půšu, se kterým budeme mluvit o dělení majetku a také o pravidlech smluveného rozvodu. Nemilé téma, ale i to v dnešní době zkrátka zapotřebí, tak třeba budete mít chuť se zapojit a také se zeptat. Za 7 minut už ale další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové, takže teď před zprávami s přáním příjemného poslechu kapela Olympic a po zprávách budeme rádi, když opět budete reagovat, napíšete, zavoláte, protože v pravidelném čase nabídneme i polední písničky od srdce. Český rozhlas Hradec Králové je tady pro vás i v úterý 13. října. Dobrý poslech.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Hnutí ANO je vítězem voleb v Novém Bydžově. Soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí v restituční kauze Walderode. Fotbalisté Slavie budou hrát v Lize mistrů v Baku se Sabahem. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké poledne. Komunální volby v Novém Bydžově vyhrálo hnutí ANO. V 25 členem zastupitelstvu obsadí 5 křesel, stejně jako Bydžováci společně s TOP 09 a ODS s podporou nezávislých kandidátů.
5: Rozdíl mezi prvními třemi uskupeními byl necelé 1%. Hnutí ANO vedené Vratislavem Smutným získalo 19,6% hlasů, Bydžováci s místostarostou Martinem Kořínkem o 0,5% méně a ODS s dalším místostarostou Matějem Novotným 18,8%. 4 mandáty získali nezávislý Nový Bydžov a Volba pro město, 2 pak Východočeši. Z Nového Bydžova Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Vyžaduje identifikaci víc než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlovy de Fur Walderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má například s online obchody.
6: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
7: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
6: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slánc je čeká v Baku utkání se Sabahem. Duel začne v 18:45. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita trenér Jindřich Trpišovský říká.
8: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
0: Počasí.
4: Na východě Čech bude odpoledne jasno až polojasno, místy mlhy, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 12. hodině. Pokud nemáte program na dnešní podvečer a lákal by vás rozhovor o cestování, tak srdečně zveme i do Muzea východních Čech, protože tam bude cestovatelský kufřík aneb Na cestách s Petrem Voldánem. Můžete být u natáčení. Beseda s dlouholetým rozhlasovým zpravodajem, spolupracovníkem České televize Petrem Voldánem je zároveň živou nahrávkou právě i pro Hradecký rozhlas. K mikrofonu v kavárně tentokrát usedne nábytkář Na cestách Lukáš Zajíček, cestovatel, který sice opravdu vyrábí u Jaroměře nábytek, ale jinak velice rád putuje světem, hlavně po těch exotických destinacích. Takže bude mluvit o putování po Skotsku, Americe, Mexiku, Indii nebo Guatemala. Určitě zmíní krokodýla v džungli, vykoupal se prý v indické Gance a navštívil domovy mnoha Indů. Takže kdo by měl chuť, ještě jednou připomínám, kavárna Muzea východní Čech dnes od 17 hodin. Teď ale písničky od srdce v Českém rozhlase Hradec Králové, takže kdo chce pozdravit, potěšit spolu s naším vysíláním, tak určitě dejte vědět. Za chvíli ještě připomene Petr Jungmann v kalendáriu, kdo kde co slaví a co se v historii událo, ale pak už se do těch pozdravů určitě rádi pustíme. Od mikrofonu zdraví a příjemné chvíle přeje Pavla Kindernajová.

0: po uši.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
6: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
5: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
6: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
5: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
7: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
5: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
7: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
5: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je spolu s námi ve spojení pan Pavel, kterého zdravím. Krásné odpoledne, pane Pavle.
2: Krásné odpoledne. Teďka už krásné, no. Bylo to takový zamžený tady.
1: No u nás pořád je, pane Pavle. Bylo. My jsme pod pokličkou.
2: To bylo jako v Anglii ráno. No, teďka no. Už je pěkný.
1: No,
2: my jsme drobek vejš.
1: Jste trošičku výše. Já myslím, že i do Hradce Králové se to dopracuje, to sluníčko, a probojuje. Ale tu radost šíříme spolu s vámi velmi rádi dál. I z toho sluníčka. Tak písnička bude pro koho?
2: No pro paní Renatu ze Starých Smrkovic, ona to je takový Ježíšek, kamarádka, takže pro ní. Já jsem poslouchal o těch, jak jste mluvili o těch lesákách a o těch jelenech, tak mě tady bekají, mě tady rochají daňci.
1: No je sezóna teďka, že? No,
2: no
1: pozorujete krásně a užíváte krásné chvíle s tím vlastním prostředím.
2: No, Danielky mě chodí ráno ve 3 hodiny, tak čubalicky vyskočí, ač než čeká, tak si na ně posvítím, holky koukají, tady říkám kosy, tak ty moje kosy, tak chodí a...
1: Holky koukají a jeden kluk kouká na ně, jestli si tak můžu dovolit, trošku drze. No ale Marie Rotrová, ta už je připravená, vybrali jsme ji společně, tak nechť zpříjemní ten den všem.
2: Tomu Ježíškovi ze Starých Smrkovic děkuju.
1: Ježíška zdravíme. Krásné dny, nashledanou.
2: Taky, naschle. Ahoj.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Šarmantní osobnost roku a náš gala večer už se blíží. Mluvili jsme o tom i v dopoledním Habaději, kdy jste reagovali v soutěži Věřte, nevěřte na tvrzení. A už jsem zmiňovala, že pan Patrik říkal, že takové upozornění pro pány, aby na poslední chvíli pak neřešili co na sebe, ale těch reakcí přišlo tolik, že jsem to nestihla všechno přečíst. A pan Patrik k tomu ještě doplňoval, že když zjistil, že nemá co na sebe, tak po urputném schánění a celodenní štrapaci vracející se s tím super oblečením pro akci vhodným v autě z rádia slyšel radu Ládi Hrušky, jak dobře vypadat na společenské akci, a tehdy prý doporučoval, že nejlepší je dát si na obličej 1 kilogram banánových slupek. No ale kde najednou sehnat takové množství, to prý už neporadil. Takže pánové, určitě pozor, všichni zdraví Patrik. Děkujeme i za ten humor, který přinášíte. Písnička následující, ta bude pro všechny, kteří jsou s námi, a bude také pro Renaty, které slaví svátek, myslí na ně paní Sylvie, která si vzpomněla i na písničku Fanfan, která už je připravená. Takže může být Renatám k svátku, všem narozeninovým oslavencům a zkrátka všem, kteří posloucháte Český rozhlas Hradec Králové.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base. Vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je spolu s námi pan Vojtěch. Vítejte ve vysílání. Nejste dobře naložený, tedy na úvod podotýkám, pane Vojtěchu. Můžeme vám zpříjemnit nějak den?
1: Dobré, Vojtěchu, telefonu, prosím vás. S tím, jak mě ty lidi píšou různě urážlivý SMSky jako tupouné, neplatí mě mzdu ani na hlavní pracovní poměr, co mám všechny ty vrzny z inspektorátu práce, co všechno jsem měl popravu těch firmách dostat, zaplacil, nedostal, kradou mi tašky, telefony.
0: No, vám přímo konkrétně, tak to na vás se osud nějak spiknul, že se dějí takové nepěkné věci? Pan Vojtěch zavěsil, no vůbec nevím, co na to říct, ale říkám si snad pěkná písnička, že ho potěší, protože jsem se optala, jestli ví, že volá do rozhlasu, říkal, že ví, tak chtěl reagovat, chtěl nějak dát asi vědět, že mu není dobře, tak my držíme palce, aby se situace zlepšila, aby urážky nepřicházely a aby přicházely hlavně ty radostné události.

Zdálo by se, že můžeme říct sníh ještě daleko, daleko, ale není tomu tak, protože včera byl zaznamenán den s první sněhovou pokrývkou u nás v Královéhradeckém kraji, taky protože na Sněžce napadly 2 cm, ale teď na horách slunečno i v některých částech Polabí, když v Hradci Králové, jak už jsem předeslala, tady se nám to ještě chviličku asi zdrží, ty mlhy, tak uvidíme, kdy se to rozpustí. studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít v této hodině, případně posíláte pozdravy přes formulář, který máme umístěný na webové stránce hradec.rozhlas.cz a do třetice z těch písemných kontaktů nabízíme i číslo naší SMS-kové schránky 900 1104. Na toto číslo posíláte vzkazy, i když jako první musíte napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. A už se dívá mezi ty písemné pozdravy, paní Lenka je taky s námi, všechny zdraví a chtěla by nechat zahrát nějakou veselou písničku pro dobrou náladu všem, kdo jste s námi.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pan Mirek také napsal, že je na cestách a jestli nemáme něco od Mira Žbírky, že by mu to cestu v hustém provozu zpříjemnilo, tak máme písničku. Pane Mirku,

Pozdrav narozeninový pro oslavence dorazil také do redakce Českého rozhlasu Hradec Králové, takže budeme hrát pro oslavence pana Františka Jeníka z Hradeckých Malšovic se vzkazem: milý Františku, k tvým 85. narozeninám ti z celého srdce přeje manželka Marcela, děti Iveta a Marcel a vnoučata Michal, Petr a Pavel hlavně zdraví. Tak my se připojujeme a věříme, pane Františku, že vás potěší písnička od Čechomoru.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

V písničkách od srdce dospívala nahlíží mezi další písemné pozdravy a máme tady prosbu, abychom zahráli pro zubní lékařku Ludmilu Jánskou z Náchoda. Posíláme pozdrav, ať se vše daří, vzkazují pacienti a také pacienti. A ještě na studiovou adresu dorazila zpráva. Dobrý den, milý rozhlásku. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku mojí manželce Soně Kobaníkové do Pardubic, jen tak pro radost. Písničku posílám i vám do studia, protože jste nejlepší rádio. Tak to my děkujeme a samozřejmě i vám krásný den.

Za 8 minut bude 13 hodin. Na závěr písniček potěšíme ještě Renátu Portlovou. Paní Renáto, hezké jmeniny a příjemný sváteční den přeji přátelé. No a další pozdravy v našem vysílání zase zítra. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s hercem Janem Zadražilem. Tak buďte dál s námi. Pavla Kindernajová přeje příjemný poslech našich dalších pořadů. Mějte se hezky.

0: Prince, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Kostelci nad Orlicí zvítězilo ve volbách hnutí Kostelec srdcem. Inflace v Česku zrychlila. V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Vítězem komunálních voleb v Kostelci nad Orlicí je hnutí Kostelec srdcem. Hlas mu odevzdala víc než třetina voličů. Hnutí získalo 7 mandátů z 21. Nejvíc preferenčních hlasů měl dosavadní starosta a lídr kandidátky Tomáš Kytlík. Aktuálně popisuje povolební situaci.
4: V Kostelci situace je jednoduchá. Pokračovat v současném půdorysu koaliční spolupráce. Zůstalo by Kostelec srdcem společně pro Kostelec Sdružení nezávislých kandidátů s podporou starostů a nezávislých a SNK ED.
3: Inflace v Česku zrychlila. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. Orchestrální hudbu propojuje s moderními technologiemi a vizuálními prvky.
5: Festival si získal renomé nejenom v Česku, ale také v zahraničí. Letošní program nabídne například nové zpracování Vivaldiho čtveraročních dob z dílny britského skladatele Maxe Richtera nebo skladbu mexické autorky Gabriely Ortizové Revolucion Diamantina oceněnou cenou Grammy. 4 koncerty se konají do 22. října. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na tisícovce ve Wuhanu do druhého kola. Jak zjistil reportér David Prouza, Rakušanku Tágerovou porazila 2-1 na sety.
6: Nikola Bartuňková v prvním zápase od semifinálové účasti v Pekingu vybojovala úvodní set v tiebreaku. Druhý v celku hladce získala Tágerová 6-2. V rozhodující sadě už pak dominovala Češka. Soupeřce dvakrát sebrala servis a vyhrála 6-1. Ve virtuálním žebříčku WTA si Bartuňková polepšila na 27. místo. Její další soupeřkou bude Italka Pauliniová. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková ve dvouhře ve Wuhanu čtvrtfinále neobhájí. S ruskou Samsonovovou prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v osmifinále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve dvou sadách.
3: Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
2: Počasí.
3: Na východě Čech bude jasno až polojasno, místy mlhy, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy. Tolik informace Zelené vlny. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávěj jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jejími slovy její dcera při pohledu na svoji dceru, když ji vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání. Protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit.

0: nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně, a asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
1: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v Divadle na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
0: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
1: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Houtbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student. Bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo.
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do vznikající koalice v Hradci Králové se může vrátit ODS. Rychnov nad Kněžnou ocení nejlepší sportovce města. Fotbalisté Slávie budou hrát v Lize mistrů v Baku se Sabahem. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké odpoledne. V Hradci Králové dnes večer bude jasno o konečné podobě nové koalice. Zástupci vítězného Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Pirátů, STAN a uskupení Změna pro Hradec se už shodli na společném programu. Domlouvat chtějí rozdělení pozice ve vedení města. Do vyjednávání by se navíc mohla zapojit i čtvrtá ODS. K dosavadní většině v zastupitelstvu by přinesla další 4 mandáty. Primátorské křeslo má v Hradci Králové obhájit Pavlína Špringrová z HDK. Město Rychnov nad Kněžnou přijímá nominace na ocenění Sportovec města a Sportovní tým města. Návrhy můžou lidé posílat do 15. listopadu.
2: Titul Sportovec města nebo Sportovní tým města můžou získat jednotlivci i kolektivy, kteří v uplynulé sezóně dosáhli úspěchu ve vyšších krajských nebo celostátních soutěžích. Uspět můžou i ti, kteří reprezentovali město v zahraničí. Nominaci může podat každý občan města. Stačí písemně zdůvodnit návrh a doručit ho na radnici do 15. listopadu. Vítězům pak zástupci města předají finanční dar a pamětní list. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Německá policie uzavřela letiště v Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Policisté na místě zasahovali krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu. Stroj doprovázali stíhačky. Stanice Bayerischer Rundfunk informuje o tom, že provoz letiště narušili už ráno zprávy o možném spatření dronů.
1: Sport.
0: Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V ázerbajdžánském Baku nastoupí od 18:45 proti Sabahu. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
3: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude jasno až polojasno, místy mlhy, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak už se nám to blíží, příští pátek gala večer šarmantní osobnost roku. A my se na vás obracíme s výzvou, protože je to vaše posluchačská anketa, abyste nám posílali otázky pro šarmantní osobnosti. Pro tu šarmantní desítku, která tam je, ze které vybereme absolutního vítěze. Máte nějaký zajímavý otázku? My budeme také odměňovat za originální otázky. Budeme rádi, když nám je pošlete. Víc než týden času na to. sarm@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz nějakou zajímavou, hodně netradiční otázku na šarmantní osobnost pošlete, protože budeme také za ty nejzajímavější a nejvtipnější otázky odměňovat. Tak to jenom proto, že jsem před chvílí mluvil s Ladou Klokočníkovou, která dokončuje scénář šarmantní osobnosti. Jinak vstupenky jsou stále přes hkpoint.cz. Pokud byste chtěli být u toho jubilejní 30. ročník, tak máte možnost vstupenky získat. hkpoint.cz. Krásné takové ty placky na připnutí, na oděv, na Sako. Ke gala večeru jsou také připraveny, no nádherné. Vše se samozřejmě chystá, protože příští pátek to bude velké, bude to velkolepé. Ostatně Lada s Mirkem Baňurou o tom budou mluvit v tento pátek ráno 9:05 v našem vysílání. Třicítka, jubilejní 30. ročník, takže také vše proberou a možná nám i něco prozradí, něco z toho, co se chystá. Ale vy si připravte nějaký ten zajímavý dotaz, otázku na šarmantní osobnost, pošlete na mail studio.hradec@rozhlas.cz nebo sarm@rozhlas.cz, tedy na ty ze šarmantní desítky, protože my ještě nevíme a budeme vidět až toho 23., kdo se stane absolutním vítězem. No, když je člověk něčeho plný dojmu, tak vám to chce hned říct, ale já bych měl povědět, o čem dnes odpoledne. V terénu je rozhlasový stopář, kde, tak to uslyšíte v této hodině dobrého odpoledne. Petr Chrůstovský, AI tvůrce z Hradce Králové, je velmi úspěšný, oceněný v zahraničí. Na co se těší, povínám. Také se zastavíme v Častolovicích, kde vrcholí návštěvnická sezóna. Už tam pomalu zazimují a co zázemecký zvěřinec, otázky, na které dostanete odpovědi. A jak nenaletět, poradíme také. Číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme různé kličky v názvech potravin. Poslechněte si, jak nenaletět ve 14:35. Tak už nejvyšší čas na nějakou tu písničku. Hana Zagorová bude zpívat, Rangers nabídneme, Opus, Lucy, a nebo Marcelu Holanovou. Příjemné odpoledne 13. října v úterý.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do terénu dnes vyrazil také rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, létající reportér Zuzana Boučková, která se dnes zastavila v obci, kterou projedete za 10 vteřin. Tak si to poslechněte. Stojí přímo v Číbuzu u kostela svatého Václava naše rozhlasová stopařka. Dobré odpoledne, Zuzko.
2: Přeji dobré odpoledne.
1: Jaká je tam atmosféra? Co tě zaujalo?
2: Atmosféra nádherná, je tu ticho a klid, ale je tu mlhavé počasí. To mi trošku vadí na focení. Ale ještě předtím taková malá osvěta, jazyková osvěta. Místní patrioti zásadně neříkají do Číbuzy ani do Číbuzu, ale do Číbuze. A prý si na to máme všichni zvyknout a máme to respektovat a naučit se to, takže já tak činím. Jinak místní vám tady také řeknou, že jejich výzka má božský klid a přátelskou atmosféru, což musím potvrdit. Stojím teď tedy, jak si říkal, u kostela svatého Václava, ke kterému se vážou pověsti o tajných chodbách. A prošla jsem si také kousek cesty do sousedních Smiřic. Vede totiž po staré, vyvýšené hrázi z propustky. Když se v 19. století rozvodnilo Labe, okolí zaplavila voda a mezi Číbuzí a Smiřicemi se takhle pravidelně o těchto povodních jezdilo na loďce.
1: Takže takové malé královéhradecké Benátky.
2: Tak.
1: Číbus má kolem 116 obyvatel. Jak se tam dnes žije?
2: Tak tady se určitě jen tak neschováte. Srdcem obce je kostel a pak hned školka, která letos oslavila 50 let. Potkala jsem tu paní Martinu Pultrovou, která tu žije 12 let. Vyprávěla mi o dušičkové cestě světel. Ve vsi zhasnou veřejné osvětlení, děti si vyrobí lampiony a v průvodu jdou ke hřbitovu zapálit svíčky. Děti to prý moc baví a podle mne to musí být krásná, osvětlená podívaná. Jinak místní pořádají také sousedská setkání s opékáním buštů. Toto setkání má teď sice krátkou pauzu, protože se hlavní organizátorce narodilo miminko, ale všichni se už těší na další sezónu.
1: A co historie? Vždyť v roce 1866 se právě tam odehrávaly velké věci.
2: Ano, to máš pravdu. Bývalá stará škola u náměstíčka sloužila po bitvě u Hradce Králové jako vojenský lazaret pro raněné vojáky. A ještě jedna zajímavost. Pan starosta Skalice, pod kterou Číbus patří, Milan Karpíšek, mi v dokumentech vyhledal, že až do května roku 1924 se obec oficiálně jmenovala Číbus, tedy s krátkým i. Dnes píšeme a správně vyslovujeme Číbus. A za školkou navíc ještě jedna zajímavost vede alej, odkud je prý za dobrého počasí vidět překrásný výhled na Orlické hory. Dnes mi ho trochu zhatila ta mlha, ale i tak musím tady od toho kostela říci, že v podzimním závoji má i Číbus své kouzlo.
1: Zuzana Boučková, její dnešní zastavení v Číbuzi. Fotografie a video najdete na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, Facebooku, Instagramu a webu hradec.rozhlas.cz. Tak se nám v té mlze nestrať a v pořádku vrať do Hradce Králové. Děkujeme.
2: Děkuji a krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Rozsudku v kauze Valderode budeme mluvit v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové už za 4 minuty. Hezký den v úterý 13. října. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a případ vrátil k okresnímu soudu v Semilech. Krajský soud potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamer-Landerové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků. S podrobnostmi je teď ve studiu reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Adelo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne také. Já hned na úvod upřesním, že v kauze Walderode jde o rozsáhlý rodový majetek v hodnotě miliard korun na Liberecku, Jablonecku a Semilsku. A mluvíme například o zámku Hrubý Rohozec. Karl Defour Walderode o něj přišel po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu sice úřady občanství vrátily, po únoru 1948 ale emigroval a o majetek i občanství znovu přišel. A československé občanství mu ministerstvo vnitra navrátilo v roce 1992 a od té doby rodina o zabavený majetek usiluje. Karl Walderode se toho nedožil, zemřel v roce 2000. To dnešní rozhodnutí krajského soudu, to je zásadní v tom, že soud výslovně potvrdil platnost právního základu, tedy že ten nárok na restituci je důvodný a navazuje na předchozí závazný nález ústavního soudu. Zároveň ale dospěl k závěru, že o věci nelze rozhodovat po částech, jak to původně udělal okresní soud v Semilech.
0: Adelo, proč vlastně Královéhradecký krajský soud ten původní rozsudek zrušil a co teď musí udělat okresní soud v Semilech?
1: Semilský soud se loni pokusil řízení urychlit částečným rozsudkem. Přikázal vydat pouze jeden konkrétní pozemek v Turnově Daliměřicích a u dalších 60 nárok zamítl. A krajský soud ale rozhodl, že je potřeba nejdříve posoudit majetek jako celek. A semilskému soudu proto uložil, aby nejdříve nechal detailně zmapovat a identifikovat všech zhruba 1000 dotčených parcel. Katastrální úřad tak bude muset u každého pozemku srovnat jeho stav z roku 1945 a 1991 se současností. A teprve potom bude moct soud určení provést a rozhodnout, které pozemky vydá a za které určí finanční náhradu. A proti vydání přitom dlouhodobě stojí řada subjektů od města Turnov přes Národní památkový ústav a Lesy České republiky až po úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, které navrhovaly žalobu zamítnout.
0: Z toho, co jsi říkala, znamená to tedy, že se celá kauza zase na delší dobu odkládá?
1: No, je to velmi pravděpodobné. Ten případ už víc než 30 let opakovaně putuje soudy od okresního až po ústavní. Roman Hejduk, advokát Johany Kamerlanderové, vdovy po Karlovi Defour Walderode, dnes po vyhlášení rozsudku odhadoval, že takto rozsáhlá práce zabere katastrálnímu úřadu minimálně rok. A teprve, až bude mít soud v Semilech na stole kompletní identifikaci všech parcel, bude moct vydat nový rozsudek. Dnešní verdikt tak znamená, že přestože je právní nárok dědicky potvrzen, na konečné rozhodnutí o konkrétním majetku si účastníci řízení ještě počkají.
0: Mluvili jsme o tom, že Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a případ vrátil okresnímu soudu v Semilech. S aktuálními informacemi byla v Českém rozhlase v Hradci Králové Adela Kavříková. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne. Naším hostem je v tuto chvíli Petr Chroustovský, AI tvůrce z Hradce Králové, oceněný v zahraničí. Jsem rád, že se tady zastavil. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A to víc jsem rád, že jste teď na cestě na letiště. Kam letíte? Co vás čeká?
1: Já letím do Barcelony na Laugh and Hope International Film Festival a jsem tam nominovaný se svým filmem Secrets of Kandahar Dreams na Best of Music Video. Budu soutěžit s dalšíma 10 tvůrcema.
0: Tak velká čest, Barcelona.
1: Děkuji, již po druhé.
0: A jak v té konkurenci, jak to vidíte?
1: No já upřímně se držím nohama na zemi a spíš ten festival vnímám tak, že si to jako užiju a chvíli se budu cítit jako opravdový filmař.
0: O čem to je? Můžete krátce říci?
1: Je to vlastně jako ve všech klipech tady té mojí AI kapely hraje ta Lena Bayer a vlastně ona páchá takovej transhumanistický přechod na kyborga a čeká jí takový dost nepříjemný probuzení, takže je to vlastně o lásce, ona ten přechod páchá kvůli tomu, že chce být se svým milým a nedopadne to úplně dobře, ale nechci spoilovat.
0: Když letí tvůrce z Hradce do Barcelony, tak na co myslí, co si musí připravit?
1: No, hlavně všechno oblečení a tady tyhle ty obyčejní věci a oblek, víte co. A hlavně taky samozřejmě projet, s kým tam bude, aby věděl, s kým případně navázat kontakt, protože ty festivaly jsou o tom, že se ty lidi setkají a po případě si dohodí nějakou práci nebo prostě narazíte na kolegy. Minulý rok jsem tam třeba narazil na Davida Schleichera, což je americký scénárista z Vaka a s ním teďka děláme, nebo já mu vlastně vyrábím film, který se jmenuje Perfect Execution a ten se zabývá vlastně popravou AI.

0: překračovat, co nejvíc to jde a kde to ještě má nějakou míru slušnosti. Nicméně jako je prostě těžký je nepřekročit, když máte takovýhle obrovský možnosti. Je to prostě výzva, no, a jde jenom o to, jak tu výzvu využijete. Samozřejmě já se to snažím dělat s uměleckým záměrem tak, aby to bylo hodnotný umělecký dílo, ale samozřejmě internet zaplavuje třeba spousta takzvaného slopu, který je pro spoustu lidí otravnej a já se vlastně každý den setkávám s tím, že někdo mi to chválí a někdo mě naopak hejtí už jen z podstaty.
1: Aby posluchači věděli, co to je, kteří tomu nerozumí.
0: Takže AI slop jsou prostě takový ty rychlý videa, obsah na sociálních sítích, který obsahuje takzvaný uncanny artefakty, to jsou prostě úplně totální nesmysly, který spoustu lidí naštvávají, typicky to cappuccino, asasino, nebo ten žralok s nohama, jaký známý termíny, Ježíš jí krevety a podobně.
1: No pravdou je, že díky umělé inteligenci ušetříte za štáb, ušetříte za herce, za zpěváky. Já jsem nedávno viděl nějaký klip, někdo mi pouštěl, říkám, to je zpěvák, to není zpěvák, to je umělá inteligence, to vytvořila zpěváka dokonalého s perfektním hlasem. Takže dnes ty možnosti opravdu jsou.
0: No je to báječný, já jsem rád, že v téhle době žiju. Každopádně je jako čím dál jednodušší ty věci dělat. Na začátku to byla obrovská výzva, bylo to samozřejmě velmi drahý, dneska je to samozřejmě taky drahý, ale už ty výsledky jsou poměrně přesný a nemusí se už tolik pracovat s těma postprodukčníma klasickýma nástrojema, aby se dosáhlo nějakého chtěného výsledku, takže samozřejmě nikdy není pozdě, takhle to bych chtěl říct, že každý, kdo chce začít s umělou inteligencí, s ní začít může, protože dneska je to poměrně dostupný.
1: A díky umělé inteligenci můžeme objevovat třeba i světové malíře, osobnosti, které už tady nejsou, Petře.
0: Samozřejmě, já jsem tenhle rok udělal docela velkou věc. Rozejbal jsem zahradu pozemských rozkoší od nizozemského malíře Jeronyma Bosche, což je poměrně známý světový mistr malířství z Nizozemska a tam jsem právě překročil všechny ty bariéry, protože ten obraz obsahuje spoustu obskurností a nahoty a já si myslím, že se mi to povedlo. V současnosti teďka jednám z Muzeo del Prado o tom, jak to vlastně můžu používat, nebo jestli s nima navážem nějakou spolupráci a musím taky tímto poděkovat Petrovi Vyšohlídovi, který mi dokonale vyladil zvuk k tomuhle filmu. Je to opět hudební video, takže je to bez komentáře, ale snažím se provázet celým tím příběhem od vlastně stvoření světa, ráje až po to peklo, který je teda hudební peklo a je nádherný z mýho pohledu.
1: Teď ale ta Barcelona za chvíli od nás Českého rozhlasu Hradce Králové na letiště. Jaké si dáváte šance, jak to vidíte?
0: No já, jak říkám, já jsem nohama na zemi a fakt si to chci užít, tenhle festival. Letos tam letím sám, takže minulý rok jsem tam byl s rodinou, takže to bylo poměrně těžký zkombinovat všechny ty akce a meetingy a networkingy. Samozřejmě jsem to minulý rok nezvládal, ale to si, jsem si řekl, že
1: si to, užijete.
0: Že si to užiju pořádně.
1: A kdy budeme vědět výsledky, jak to dopadlo?
0: Hleďte, vyhlášení je Lumavarts, je myslím 17. a předávat se tam budou ceny, bude tam poměrně známá herečka, která to bude předávat, Líza Pelikán, hrála ve filmech s Van Dammem, Návrat do ráje a myslím, že Lví srdce a to tam převezme cenu za celoživotní dílo a vyhlášení bude tam. Ale jak říkám, já si nedávám moc velký šance, protože jsou tam opravdu veliký jména a radši si ten festival užiju, abych pak nebyl zklamaný. Že?
1: Ale my vám držíme pěsti.
0: Já sám sobě taky.
1: Tam zazní Petr Chroustovský, Hradec Králové, úspěšný i v zahraničí, už oceněný tvůrce AI. Petře, ať se daří, šťastnou cestu, šťastný léta, užijte si to.
0: Ježišmarja, můžu ještě chvilinku?
1: No, jenom
0: já jsem se ještě chtěl pochlubit, že jsem vyhrál vlastně v letošním roce Europe Music Video Awards na Slovensku, a což je taky velký ocenění, protože ten přetlak v hudebním průmyslu je obrovský a příští rok to ještě oslovení.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: My vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové radíme, jak nenaletět. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být vůbec nemusí. Nachytat se můžeme také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, zeptala se redaktorka Barbora Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tak jsme jí dnes poradili, jak nenaletět. O nekalých praktikách některých autoservisů budeme mluvit zítra. To je zajímavé, protože mnozí si pořizují auto z autoservisu. Poslechněte si, jak nenaletět o nekalých praktikách některých autoservisů zítra v tomto čase ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Také v Častolovicích vrcholí návštěvnická sezóna. Jestli už tam pomalu zimují na zámku, to teď zjistíme od správce zámku Častolovice Zdeňka Bachmana, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Jaký je podzim v Častolovicích, pane Zdeňku?
1: Podzim je hezký. Je pravda, že návštěvnická sezóna se nám chýlí už ke konci. Teďka v říjnu vlastně máme otevřeno pouze o víkendech. To vlastně vůbec nevadí, protože zatím nám počasí přeje.
0: Tak zase to má výhodu, protože nejsou ty davy návštěvníků, tisíce návštěvníků, takže zajet do Častolovic o víkendu, asi je to v takové poklidnější atmosféře.
1: To je určitě pravda. Ohledně té otevírací doby máme tam jednu takovou výjimku, která připadá na poslední říjnový týden, kdy je ve středu 28. státní svátek a od té středy bude zámek otevřený až do neděle 1. listopadu. A pro naše nejmenší návštěvníky jsme si připravili takový malý doprovodný program v podobě hledání zatoulaných dýní v zámeckém parku.
0: Co bylo takovou letošní návštěvnickou novinkou u vás? Co táhlo? Co lidi nejvíc zajímalo?
1: Každého u nás přitahuje a láká něco jiného, ať už je to třeba zámecký zvěřinec, prohlídky zámecké expozice nebo jenom procházka parkem mezi množstvím rozkvetlých keřů, růží, další květin.
0: Ještě vám to tam stále kvete, nebo už i ta příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku?
1: No, je znát, že už podzim, takže sem tam ještě kvetou nějaké růže, ale vesměs už se všechno připravuje na zimní spánek.
0: A co se děje v zámeckém zvěřinci? Jak tam to vypadá teď?
1: Pomalinku se bude blížit doba, kdy budeme přesouvat teplomilnější zvířata, jak už jsou papoušci, morčata, králíci zpátky do zimoviště, ale ostatní zvířátka zůstanou ve zvěřinci a v podstatě je možnost je navštívit v průběhu celého roku, protože zvěřinec zůstává otevřený.
0: Tak to je dobrá zpráva, jinak zámek o víkendech teď v říjnu, ale jak jste říkal, od 28. října, potom až do neděle, speciální program i pro děti. Děkujeme za to krásné pozvání. Zdravíme do Častolovice na Rychnovsku. Správce zámku Častolovice Zdeněk Bachman byl s námi ve spojení. Krásné podzimní dny, ať se vám vše daří. Mějte se hezky.
1: Moc krát děkuji, já vám přeju totéž i všem posluchačům.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Hnutí Svěží Týniště získalo v Týništi nad Orlicí většinu zastupitelstvu. V Hradci Králové zítra nepoteče teplá voda. Hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Hnutí Svěží Týniště získalo v komunálních volbách v Týništi nad Orlicí přes 61% hlasů. Obsadí tak v zastupitelstvu 11 křesel ze 17. Podle dosavadního starosty a lídra hnutí Michala Procházky pokračují koaliční vyjednávání. Jasno má být do konce týdne.
4: Určitě chceme komunikovat se všema volenýma zastupitelema a samozřejmě už probíhá nějaké jako vyjednávání. Všechno můžu určitě říct, že v radě nebudeme sami. Tak díky tomu, co nám dali za důvěru a za možnost, tak vlastně my si prostě ten program jednoduše vytiskneme a budeme bod po bodu a budeme prostě dělat to, co ty lidi si vybrali.
3: V Hradci Králové bude zítra na 5 hodin přerušená dodávka tepla a teplé vody. Důvodem je havarijní oprava horkovodu.
5: Odstávka je naplánovaná na středu 14. října od 9:30 ráno do 2:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu provádějí elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
3: Téměř třetina lidí v Česku se radí o svém psychickém stavu s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví varuje před možnými riziky a chystá příručku pro bezpečné používání AI.
6: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
7: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
8: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
7: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. V 18 hodin přivítají švédské Vechje. Oba týmy už mají jistý postup do play-off.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, místy mlhy, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu na kruhovém objezdu v obci Hořenice, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Druhý ročník paliativního týdne, který v oblastní nemocnici v Jičíně pokračuje až do pátku, nabízí zajímavá i citlivější témata. Víc probereme v této hodině, protože naše reportérka na druhém ročníku paliativního týdne v oblastní nemocnici v Jičíně natáčela. Ve studiu bude Valerie Turečková, ta vás pozve na design blog do Filharmonie Hradec Králové na popové legendy a že to bude stát za to. Poslechněte si před 15:30. A ve druhé polovině této hodiny otevřeme oblíbený radiobazar. To bude opět prostor pro vaše inzeráty po 15. hodině 35. minutě, kdy můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat, nebo se třeba zkusit i seznámit. I tuto možnost budete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mít. A z hudby Ilona Čáková, Olympic, Poetika, Bee Gees, František Nedvěd nebo Jitka Zelenková. Určitě si každý z vás vybere. Přejeme příjemný den v úterý 13. října. Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové.
10: Dobré odpoledne s Karlem.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Teď je nás tady trochu víc, ostatně, když se podíváte přes kamery hradec.rozhlas.cz, tak to uvidíte, oni vám i zamávají klidně. Máme tady exkurzi odkud? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Hradce Králové, z univerzity.
1: Z univerzity a zaměření?
2: Prezentace historického a kulturního dědictví.
1: To zní honosně, ale zní to krásně, je to určitě důležité. Jakým rokem studujete?
2: Teďka druhým začínám.
1: Kdo je tady se mnou u mikrofonu?
2: Adam Zemánek.
1: Adame, co vás přivedlo k tomu studovat a vybrat si tento obor?
2: Tak na střední jsem měl dost oblíbeného učitele na dějepis a ten vlastně mě přivedl k tomu mít rád dějepis, mít rád dějiny umění, takže se to propisuje i do obliby třeba v umění nebo v architektuře.
1: A to souvisí s námi, to my máme také rádi v Českém rozhlase, také se tomu věnujeme, vysíláme o tom, posloucháte Český rozhlas. Mm-hmm. Ruce nahoru, ať víme, to poslechovost, ano, tak dobře. A co vy třeba posloucháte rád, Adame, v Českém rozhlase?
2: No já rád poslouchám Radiožurnál, ale Hradecký rozhlas mám rád, protože ho poslouchá babička, babičku dost často navštěvu a má ho nejradši, má ho zaplý no, pořád.
1: Možná ho má teď zapnutý, když říkáte pořád. Tak babičku,
2: jestli,
1: pozdravte babičku.
2: Jestli je doma, tak zdravím babičku.
1: Jak se jmenuje babička?
2: Stanislava Brandejsová.
1: Zdravíme babičku Stanislavu Brandejsovou. Ta se bude divit, kdo to tady se mnou dneska je. Adam, jak se vám líbí tady v Českém rozhlase? Moc. A co se vám líbí nejvíc? Co vás zajímá?
2: No, celkově jsem se chtěl podívat sem, jak to tady vypadá, protože se mě to líbí už jako odmala a tak to je jako i můj splněný sen trošku se sem podívat.
1: A je to jiné než u toho rozhlasu, že? Na straně posluchače.
2: Mm-hmm.
1: Ale je tady příjemný.
2: Tiší.
1: A zase prostorné studio, velké studio, ano, všichni se sem vejdete, vejdou se vaši kolegové, kamarádi. Tak prima, tak co vy ostatní? Vy mluvit nebudete, vy jste postoukali Adama, tak vás alespoň zatleskejte. Adame, díky, jak se daří
2: tak
1: ve škole, při
2: moc.
1: Studiu, vše dobré. Klid zprvo divadlo v Hradci Králové bude 17. října na hlavní scéně první premiéru divadelní sezony. Už jste o ní slyšeli? Bude jí westernově laděná adaptace románu o myších a lidech v režii Pavla Keka. Je to divadelní western o naději, síle, přátelství a empatii. Možná už se také těšíte na herce Vojtěcha Říhu, Josefa Čepelku, Martina Klapila, Tomáše Kobra, Jiřího Zapletala nebo Filipa Richtermoce. Klid zprvo divadlo Hradec Králové 17. října hlavní scéna. První premiéra divadelní sezony 2026-2027. Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme živě. Ostatně rozhovor s Adamem byl toho důkazem a poslechnout si ho můžete také na našem webu v celodenních záznamech hradec.rozhlas.cz.

0: Paliativní týden, říkali jsme vám o něm i včera ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu Den v kraji po 17. hodině. Druhý ročník v oblastní nemocnici Výčině pokračuje až do pátku. Nabízí mimo jiné témata spojená s péčí na konci života, s rozloučeními s obřady v přírodě. Témata určitě důležitá. No a jak je to, o čem jsem teď mluvil, důležité pro pozůstalé? O to se při zahájení paliativního týdne zajímala Vlaďka Vildová.
1: Vy už jste tady s velkým předstihem. Hana Duková, já jsem sestrička z paliativního týmu z Mladé Boleslavy. Přišla jsem jako zase načerpat jakoby nějaké informace.
2: Jak vy to téma vidíte? Není to až příliš opomíjené na to, kolik lidí potřebuje vědět, jak dál?
3: Víc pro tu veřejnost i vlastně ty rodiny. Mně to připadá, že jako v těch rodinách to vyprchalo. Teď mi připadá, jako že jdeme zase pomalu se tomu vracíme.
2: Rozloučit se, obřad.
3: Určitě. Ten kruh se prostě jako uzavře. Je důležitý jako i ty děti k tomu brát, protože co oni dostanou, tak pak předávají dál.
2: Proč jste tady?
4: Romana Dubková. Já se chci dozvědět, jak mám postupovat v případě těžké nemoci, případně pokud by bylo úmrtí v rodině.
2: Je to rozloučení podle vás důležité?
4: Hodně důležité, aby ten člověk si to v sobě uzavřel, aby ten mozek měl čas se s tím srovnat, protože neuzavřené věci přináší stres těm pozůstalým.
2: Tady se připravuje prezentace ke kořenům. Až umřu, zasaďte na mě jabloň. Tak zní to hlavní motto, s nímž sem zástupci společnosti ke kořenům přicházejí.
5: My jsme nezisková organizace ke kořenům. Blanka Javorová.
2: Vy jste tady účastníky paliativního týdne v oblastní nemocnici Výčině.
5: Konkrétně jsem sem přijela s přednáškou, která se jmenuje Až umřu, zasaďte na mě jabloň. Budu vyprávět o půvabech přírodního pohřebnictví, o tom, jak vypadají přírodní hřbitovy v zahraničí, jak vypadají u nás v České republice, třeba Lesmínek v Praze. Budu taky dávat úplně praktický návod, jak udělat jedinečné poslední rozloučení, které pozůstalým dává smysl.
2: Dáte nám nějaký příklad?
5: Obecně velmi podporujeme třeba rozptylování popela v přírodě, což není vysloveně ekologická varianta, ale myslím, že prohlubuje vztah pozůstalých k přírodě. Myslím, že je důležité vědět, že v České republice je možné rozptylovat popel, kdekoliv máte souhlas vlastníka pozemku, což znamená, že klidně můžete rozptýlit popel na nějakém vašem oblíbeném místě, do řeky, na zahradě, někde v lese, jenom potřebujete ten souhlas vlastníka pozemku. Vlastně na to rozptýlení popela pak může být navázané i to rozloučení.
2: Jak jste se k tomu dostala?
5: No, já jsem se zamilovala do anglického přírodního pohřebnictví, které vlastně spočívá v tom, že se neboštík pohřbí v přírodě na přírodním hřbitově a je možné na něj vysadit strom.
2: Pane Vojtišku, koho zastupujete?
6: My jsme pohřební průvodci, my pomáháme jednak lidem líp umřít. Doprovázíme umírající, takže začínáme kolikrát třeba půl roku, rok před pohřbem, i dva roky, ale někdy jenom den. A zároveň i péči o pozůstalé potom. Většinou se snažíme, aby to bylo na místě, které je povznášející. A to může být kostel, louka, vila, divadlo. Každý prostor, kde se dělají svatby, je dobrý. Je to rozlučovací rituál a jsme zrovna tady i v Pardubicích i v Hradci jsme velmi často na místech kolem, kde teda se dělají i svatby.
2: A kde bylo takovéto pro vás výjimečné a symbolické místo, které jste zažil?
6: No, já mám nejradši, když je to fakt osobní. To znamená, když je to, já nevím, na rodinné zahradě.
0: Paliativní týden v oblastní nemocnici Výčině bude pokračovat zítra dalším odpoledním programem pro veřejnost. Můžete tam být. Řeč bude o podobách důstojné, respektující péče v různých prostředích a nebo jak se umírá v nemocnici, hospici, doma nebo v domově důchodců. Čtvrteční a páteční program pak bude určený zdravotnickým pracovníkům Jičínské nemocnice. To je druhý ročník paliativního týdne, který sledujeme v oblastní nemocnici Výčině.
7: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A z hudby si dáme Bee Gees nebo hned teď Poetiku. Půlnoc. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Gees v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. To se teď hodilo, že Valerie Turečková? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Protože Bee Gees zazní také na koncertu Filharmonie Hradec Králové v Polstrínu popové legendy už 14. října, tak jste byla spokojená teď s tou hudební nabídkou.
1: No, už mě to naladilo, už se moc těším.
0: Už vás to naladilo a co dalšího 14. října o 19. hodin?
1: Tak hlavně je to už zítra, takže můžeme pozvat vlastně všechny hradečáky a lidé z okolí, kteří by se mohli k nám přijít podívat. No a může naladit na to, že u nás bude hrát na showroomu Filharmonie Hradecká a nové uskupení Labé a je to vlastně jejich úplně první vystoupení.
0: Labé je hudebníků Filharmonie, takže zahrají skladby takových interpretů jako Bee Gees, Elton John, Michael Jackson.
1: Michael Jackson, přesně tak.
0: Sting taky tam prý bude.
1: Bude tam Sting, Simon & Garfunkel, takže myslím si, že to bude velmi příjemná atmosféra a že snad nezůstane jenom usezení, tak jak je to u nás zvykem, ale že si třeba budeme moc trošku i zatančit.
0: A víte, co je hezké, že se hudba přestěhuje z koncertního sálu do prostoru, který připomíná domov, právě Polstrín. Tak to bude takové hezké spojení, že si možná lidé budou připadat, jak to říkáte, jako doma někde v obýváku, třeba když tančí, že?
1: Přesně.
0: To byste chtěli?
1: To bychom asi velmi chtěli. Naší filozofii vlastně je vytvářet místa, kde je lidem dobře a kde jim to ten domov připomíná. Takže nám přišlo, že spojení s hudbou a s filharmonií to ještě ten pocit vlastně ještě umocní, takže na to se moc těšíme, že lidem bude u nás dobře, že si u nás posedí a zároveň u toho budou poslouchat velmi dobrou muziku.
0: Třeba i s vínem v ruce?
1: Počítáme s tím, to je součástí celého večera, že bude k dispozici i velmi dobré víno.
0: Nepolijeme to tam? Polstrínu.
1: No tak jako musíme s tím asi trošku počítat, že se nějaká nehoda může stát, ale naštěstí si s tím umíme poradit a myslím si, že máme jako tak dobré kvalitní potahové materiály, ze kterých i bílé víno nebo červené víno se dá dobře vyčistit.
0: Ale jenom ten hudební věm, ale my tam můžeme v tom Polstrínu právě načerpat inspiraci pro ten domov třeba, že?
1: Tak bude určitě fajn, když tam návštěvník zjistí, že se mu na té sedačce dobře sedí, že se mu dobře odpočívá, nebo na té židli a pak třeba přijde a něco si objedná.
0: Jaký byl design blok? Jak se vydařil v Hradci?
1: Design blok byl v Praze a vydařil se velmi dobře. Jsme moc spokojení. Byla to vlastně výstava, která probíhala od úterý do neděle minulý týden. A my jsme nadšení. My vlastně jsme měli obrovskou návštěvnost na našem stánku a oslovili jsme spoustu zákazníků. Spoustu zákazníků k nám přišlo, že na nás doma sedí, že jsou s námi spokojení, takže my jsme byli úplně nabití energii, bylo to perfektní.
0: Ano, my o těch trendech vysíláme v Šarmu, v magazínu životním stylu. Tam je představujeme určitě. Teď někteří právě říkají, podzim je tak pošmurno, ale my si to můžeme právě třeba i doma nějak rozsvítit, že obohatit.
1: No tak rozsvítit, můžeme si rozsvítit dobrou lampou a vybrat si třeba u nás Polstrinu, ale určitě dobrým křeslem, příjemnou atmosférou, vybrat si krásnou látku, která nám to tam rozsvítí a můžeme si k tomu zahrát nějakou příjemnou hudbu.
0: Zapálíme svíčky a bude dobře. A dobře bude už zítra od 19 hodin. Zájem je prý opravdu velký.
1: Zájem je velký a já mám radost, že vlastně jsme navázali spolupráci a není to první koncert, ale budou dohromady, už víme, že jsou 4 a vlastně budou pokračovat až do příštího léta. Další koncert je v prosinci, takže můžeme rovnou pozvat na 16. prosince, kdy bude u nás zpívat Iva Marišová a Razam předvánoční písničky. A je to už zítra, máme otevřenou už od 18 hodin, takže chceme navázat prostě navolit takovou pěknou, příjemnou atmosféru už u toho vínka a dobrého jídla a
0: to
1: myslím si,
0: dobře.
1: Že to bude velmi příjemný.
0: To zní dobře, vejdou se tam všichni? Na ty vaše sedačky
1: doufám,
0: a židle. Tak zítra Filharmonie Hradec Králové v Polstrínu popové legendy od 19 hodin, ale jak jste slyšeli, už od 18 hodin můžete přijít, abyste načerpali tu příjemnou atmosféru, která tam je.
1: Přesně tak, a ještě si můžu doplnit, tak vlastně výtěžek ze vstupného půjde na nadaci Honzíkova cesta, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
0: To je důležitý dodatek, protože i to je smysl té zítřejší akce, přesně, která bude v Hradci Králové. Valerie Turečková, co vám to vydaří? Mějte se hezky.
1: Děkujeme moc. Naslyšenou.

0: Teď už vás pozveme do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s inzeráty. Je tady oblíbený pravidelný radiobazar. Pojďme do toho.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Ještě prosba, když budete telefonovat, vypněte úplně rozhlas, aby bylo dobře slyšet, rozumět. A teď už vás vítáme v Radiobazaru. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Prodám Peugeot 207, rok výroby 2010. Naje to 130 000 km, benzín, červená metalíza a je to na čísle 776 55. 8721 Hradec Králové.
0: Hradec Králové, děkujeme za Peugeota, mějte se hezky, pěkný den.
2: Děkuji,
0: naslyšenou.
2: Nasledanou.
0: Pokud máte zájem auto, 776 558 721, jeden Peugeot v Hradci Králové. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne vám.
3: Dobrý den, ráda bych koupila staré pohledy a staré známky. Přijedu kamkoliv a za nabídku děkuji. A to na telefon 730 938 090.
0: Tak ať se ženete, děkujeme také za zavolání, mějte se hezky, pěkný den.
3: Naschánou.
0: Paní schání staré pohledy, známky 730 938 090 je její telefonní číslo. To naše znáte, Radiobazar jede dál, pokračujeme. Hezký den, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Zdeňka. Prosím vás, já bych chtěla nabídnout prodej velice levně větší množství knížek z domácí knihovny. Nemám dědice čtenáře, tak bych je ráda poslala dál.
0: Paní Zdeňko, chcete třeba teď naznačit, jaká témata, o čem jsou knížky?
4: No, jsou to ságy, jsou to romány, jsou to i životopisní knížky kupované v těch 70. 80. letech.
0: Mm-hmm. A kdo by měl zájem a chtěl bližší informace, tak má telefonovat kam?
4: No, na číslo 605 569 438.
0: A ještě odkud nám telefonujete? Odkud jste?
4: Z Vrchlabí.
0: Ano, děkujeme za nabídky. Mějte se hezky, pěkný den.
4: Nashledanou.
0: Knížky z domácí knihovny nabízí paní z Vrchlabí. 605 569 438 je její telefonní číslo. Pokud máte zájem, zavolejte, dozvíte se.

0: víc. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, zdraví vás. Hezký den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nabídnout boudu na psa. Nejlépe je to na vlčáka, na velkýho. Je to vyteplení. Má rozměr 1,5 metru dlouhá, metr široká a metr vysoká s otvíracím vršním krytem, málo používaná, vyteplená a má dvě místnosti. Na telefonním čísle 777 866 652. Novopatko, děkuju.
0: Děkujeme také, nashledanou. Pořádně vymazlená bouda na většího psa, vlčáka, vymazlená, zateplená. 777 866 652 je telefonní číslo posluchače, který boudu v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízel. Pěkný den vám, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já bych chtěl prodat na teru nebo na vary pluch obou straní brány dřevěnové.
0: Pluch obou straní brány dřevěnové, já tam budu opakovat, není vám rozumět. Velmi špatné spojení, praská nám to tam. Takže na teru vary pluch obou straní, ano, brány.
2: Brány dřevěnové.
0: Brány dřevěnové.
2: A pluch jednostranný pravý.
0: A pluch jednostranný pravý, vaše telefonní číslo. 774 363 208. Kdo bude mít zájem, tak vám zavolá, domluvíte se. Dobře, děkujeme, hezký den, naslyšenou. 726 46 46 46, to je telefonní číslo do Českého rozhlasu Hradec Králové. V tuto chvíli do Radiobazaru ještě máte možnost se také zkusit štěstí. Hezký den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, funkční elektrický vertikulátor Alco Comfort prodám za 300 korun, nemám kam uskladnit na zimu. A je to na 732 90 45 11, Holicko.
0: Tak, kdo by měl vertikulátor zájem, tak vám bude volat na Holicko. Děkujeme. Děkuji. Také hezký den. 732 90 45 11, telefonní číslo posluchače z Holicka nebo inzerenta, chcete-li, protože je tady Radiobazar, který zdraví vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobré, krásné, konečně odpoledne. Chtěl bych nabídnout špalíkovačku do 8 cm, je to na vlastním podvozku s pohonem a dále bych měl oblovací stolici nebo oblovací pomp pro suhláře.
0: Ano.
4: A dále bych měl zbytek podvozek na autogen. Je to Holicko 604 82 73 90. Děkuji, pěkný den.
0: Pěkný den vám, zdravíme na Holicko. Podvozek na autogen, oblovací stolice, špalikovačka 604 82 73 90, telefonní číslo posluchače z Holicka. Ještě jeden inzerát zvládneme pro dnešek, pro dnešní odpoledne. Kdo bude nejrychlejší, hned to zjistíme. Jste to vy, kdo se dovolal. Dobrý den, dobré odpoledne, Český rozhlas.
5: Dobrý den. Prodal bych motor z Nivy, 1.6, 4x4, obě převodovky, kardany plus všechny ty drobnosti, velmi levně, hodné na traktůrek. Pak bych měl skutra, obsah 50, značka Venus, na je to 4000 a velkou koloběžku, 1500 W, brašný skuter. A je to prosím na Trutnovsku a telefon je 604 967 352.
0: Děkujeme pěkně. Děkuji. Za nabídky, mějte se hezky, pěkný den.
5: Taky.
0: Motor, skútr, velká koloběžka 604 967 352, telefonní číslo posluchače.
6: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Hledejte pod názvem Radiobazar, jsou tam i radiobazary z minulých dnů, minulých týdnů, vše si můžete i zpětně dohledat, zpětně přehrát. Neuč slunce hřát bude zpívat Helena Vondráčková. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Hezké odpoledne.

Chcete se stát součástí jedinečného gala večera 30. ročníku rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku? Poslouchejte nás a celý týden v soutěži Věřte, nevěřte vyhrávejte vstupenky do Královéhradeckého kongresového centra Aldis. 23. října po 19. hodině budete mít možnost být u toho. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku, celkového vítěze, také toho, kdo získá mimořádnou cenu šarmu a vítěze internetového hlasování. To všechno představíme v Galave na Galavečeru už příští pátek 23. Už se to blíží. My se na vás obracíme s výzvou, abyste nám posílali originální vtipné dotazy na Šarmantní osobnosti roku. Je to vaše anketa, posluchačská anketa, vy jste zvolili, no a tak budeme rádi, když pošlete nějaký ten zajímavý, netradiční dotaz na sarm@rozhlas.cz nebo mail studio.hradec@rozhlas.cz. My ten dotaz potom položíme právě během gala večera a ty nejzajímavější, nejoriginálnější dotazy také odměníme cenami. Rádi bychom odměnili 3 originální dotazy od vás posluchačů. Tak popřemýšlejte a napište dotaz na šarmantní osobnost, kterou jste třeba právě vy vybrali z té šarmantní desítky. sarm@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz. Lada Klokočníková o tom také ještě bude mluvit tento pátek ráno, kdy bude hostem společně s Mirkem Baňurou, protože to jsou moderátoři gala večera Šarmantní osobnost roku. Když mluvím o hostech, tak jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu. Teď na internetovou stránku také nahlížím. A ještě abych si to raději ověřil, jestli tedy ve čtvrtek nebo v pátek v 8.35, tak pozor, ve čtvrtek 15. října 8.35, už to vidím v programu, Šarmantní osobnost 30, Lada Klokočníková, Miroslav Vaňura, nejen o 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Tento čtvrtek ráno poslouchejte 9:05, nechte se inspirovat, nechte se pozvat, ale nějaký ten originální dotaz na šarmantní osobnosti můžete poslat už teď. sarm@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz. Stojí to za to, protože my jsme i pro vás posluchači připravili krásné ceny, krásné výhry, krásné dárky. A pokud jste hlasovali v této celostátní rozhlasové anketě, možná právě vy budete odměněni a získáte třeba chytrý telefon. Držíme pěsti.

0: jestliže jsem zmínil celostátní rozhlasovou anketu Šarmantní osobnost roku, tak dnes po 18. hodině, protože je úterý, nabídneme reportáž ze zákulisí vyhlášení Šarmantní osobnosti tentokrát roku 2021. Vzpomínáte, kterou se stal profesor Vladimír Beneš? Poslechněte si dnes po 18. hodině pohled do zákulisí vyhlášení Šarmantní osobnosti roku 2021, kterou se stal profesor Vladimír Beneš. Dnes po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Za necelé 3 minuty už to ale budou zprávy, které nabídneme, a pak humoriádu s Ivou Hitnerovou. Ta bude totiž hostem humoriády Českého rozhlasu. Karel Sladký přeje příjemné odpoledne v naší společnosti.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Kdo vytvoří koalici v Číně po volbách? To nám poví také ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. Radek Půlkrábek, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy jsou připraveny, Český rozhlas Hradec Králové vám je nabízí.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Koalici v Jičíně vytvoří Patrioti a JDK se třemi subjekty. Inflace v Česku zrychlila. Fotbalisté Slávie budou hrát v Lize mistrů v Baku se Sabahem. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. V Jičíně se dohodli na koalici vítězné uskupení Patrioti a JDK, Sdružení aktivní Jičín, Hnutí Stan a ODS. Starostou má být lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval, místo starosty Zuzana Vavřincová za aktivní Jičín a Tomáš Kozel za ODS, píše to agentura ČTK. Komunální volby v Nové Bydžově vyhrálo hnutí ANO. V 25 členem zastupitelstvu obsadí 5 křesel, stejně jako Bydžováci společně s TOP 09 a ODS s podporou nezávislých kandidátů.
3: Rozdíl mezi prvními třemi uskupeními byl necelé 1%. Hnutí ANO vedené Vratislavem Smutným získalo 19,6% hlasů. Bydžováci s místostarostou Martinem Kořínkem o 0,5% méně a ODS s dalším místostarostou Matějem Novotným 18,8%. 4 mandáty získali nezávislí Nový Bydžov a Volba pro město, 2 pak Východočeši. Z Nového Bydžova Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Inflace v Česku zrychlila. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Takzvaná galerie cti v Hradci Králové má novou podobu. Do betonového monumentu nedaleko nádraží umělci vyřezali obrysy bájného psa s ohnivýma očima, který odkazuje na tamní pověst. Dílo je výsledkem návrhu umělkyně Anny Fiedlerové a pražského ateliéru Kolkol, který vyhrál veřejnou soutěž, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Na tuto první etapu navážou práce na projektové dokumentaci, která navrhne řešení venkovních úprav celého prostoru v okolí galerie cti. Zpracování projektu se bude týkat nejen samotného prostranství u zdi, ale také přilehlých ulic u Koruny a Sukových sadů. Jejichž podoba by se měla v budoucnu změnit spolu s celým územím.
2: Sport.
1: Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí od 18 hodin 45 minut proti Sabahu. Oba týmy jsou zatím bez bodu.
2: Počasí.
1: Noc bude zatažená, ráno místy občasný déšť, teploty do 9 stupňů. Zítra čekáme zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu v obci Hořenice. Na kruhovém objezdu se tam srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
8: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
7: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
2: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem, mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Tak tohle
1: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přestala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdílit třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu, a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany, a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, a nebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat si budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Proto není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano. Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si
1: tak...
0: to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si to jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak... no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dá.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře,
3: bude.
0: Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela třeba s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte, jako.
1: A setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Durkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat? Za malou chvíli to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky. Ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuji za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové zítra nepoteče teplá voda. Nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty vzrostou. Obchodní řetězec, do kterého patří i prodejny Albert, má problémy. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. V Hradci Králové bude zítra na 5 hodin přerušená dodávka tepla a teplé vody. Důvodem je havarijní oprava horkovodu.
2: Odstávka je naplánovaná na středu 14. října od 8:30 ráno do 14:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu provádějí elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou, oznámilo to dnes ministerstvo financí. Liter nafty budou moci čerpací stanice prodávat za 48 korun 61 haléřů. Oproti dnešku je to o 25 haléřů víc. Zdraží i benzín. Liter bude stát maximálně 47 korun 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má například s online obchody.
3: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
4: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
3: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé.
1: Počasí.
0: Noc bude zatažená, ráno místy občasný déšť, teploty do 9 stupňů. Zítra čekáme zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v centru Hradce Králové. Pozor na úrovni Gučárova okruhu v ulici Akademika Bedrny, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Zatem 13. října Karel Sladký přeje dobré odpoledne z Českého rozhlasu v Hradci Králové a s Českým rozhlasem. Ve vysílání po vás po komunálních volbách průběžně informujeme o povolebních vyjednávání ve městech a obcích Královéhradeckého kraje. Aktuální přehled nabídneme. V Hradci Králové začíná hudební festival orchestrální hudby. Podrobnosti k letošnímu hudebnímu fóru se dozvíte. Vzácné ilustrace anglických sídel z 19. století užívají v limitovaném vydání knihy, kterou inspiroval i samotný Hrádek u Nechanic v Královéhradeckém kraji. O knize si popovídám s kastelánem zámku Hrádek u Nechanic. A vypravíme se i do Častolovic. Tam vrcholí návštěvnická sezóna. Už tam pomalu zazimují. A co zámecký zvěřinec? Uslyšíte. A chybět nebude ani předpověď počasí pro Královéhradecký kraj. Vše, co potřebujete vědět, se od nás v této hodině dozvíte. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: 13. říjnový den byl na Události v Královéhradeckém kraji bohatý. Teď vás v tom přesvědčíme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Poví to Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. V Jičíně se dnes dohodli na koalici vítězné uskupení Patrioti a JDK, Sdružení aktivní Jičín, Hnutí Stan a ODS. Starostou má být lídr Patriotů a JDK Jana Zachoval. Další informace k povolebnímu vyjednávání v regionu nabídneme za několik minut. Na třech vlakových tratích pokračuje výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradili autobusy, upozorňuje Správa železnic. Město Rychnov nad Kněžnou přijímá nominace na ocenění Sportovec města a Sportovní tým města. Návrhy můžou lidé posílat do 15. listopadu.
3: Titul Sportovec města nebo Sportovní tým města můžou získat jednotlivci i kolektivy, kteří v uplynulé sezóně dosáhli úspěchu ve vyšších krajských nebo celostátních soutěžích. Uspět můžou i ti, kteří reprezentovali město v zahraničí. Nominaci může podat každý občan města. Stačí písemně zdůvodnit návrh a doručit ho na radnici do 15. listopadu. Vítězům pak zástupci města předají finanční dar a pamětní list. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. Orchestrální hudbu propojuje s moderními technologiemi a vizuálními prvky. Na festival se vrátíme v našem vysílání po 17:30. Takzvaná Galerie cti v Hradci Králové má novou podobu. Do betonového monumentu nedaleko nádraží umělci vyřezali obrysy bájného psa, který odkazuje na tamní pověst. Dílo je výsledkem návrhu umělkyně Anny Fiedlerové a pražského ateliéru Kolokol. Motocyklový závodník Marek Červený je v 46 letech legendou. Hořický jezdec vybojoval v této sezóně rekordní 7. evropský titul v šampionátu na přírodních okruzích kategorie Supersport. Končit zatím neplánuje.
0: Říká Radek Půlkrábek, který shrnul události 13. říjnového dne v Královéhradeckém kraji. Díky za to, hezký zbytek dne.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: to víte, mluvíme o tom i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve městech a obcích po celém Česku se od víkendu řeší nová složení koalice a s tím spojené funkce starostů, místostarostů nebo třeba radních. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové průběžně informujeme o situaci v Královéhradeckém kraji. Jak to tedy aktuálně vypadá v tuto chvíli? Souhrn má reportér Václav Pecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Začneme v Hradci Králové, že? Kdy se v krajském městě rozhodne Václave o nové podobě radniční koalice?
1: Pravděpodobně už dnes večer. Zástupci vítězného Hradeckého demokratického klubu TOP 09 Pirátů STAN a uskupení Změna pro Hradec už se shodli na společném programu a budou domlouvat rozdělení pozic ve vedení města. Do vyjednávání by se navíc mohla nově zapojit i čtvrtá ODS, ta by tak k dosavadní většině 20 hlasů v tom 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Naopak v opozici zůstává nebo bude ANO. Primátorské křeslo má v Hradci Králové obhájit Pavlína Špringrová z HDK.
0: Tak uvidíme, jestli už dnes večer. Sledujeme samozřejmě situaci v dalších částech Královéhradeckého kraje. Jak to vypadá na Rychnovsku?
1: No, v Rychnově se podstatně obmění složení zastupitelstva. Nových bude 11 z 21 zastupitelů. Nezávislí za Rychnov místo starostky Dany Spejchalové a Rychnov plus druhé místo starostky Jany Drejslové získali shodně po 5 mandátech v 21 členem zastupitelstvu. Podle dosavadních informací by obě uskupení mohla vládnout společně. Jednat se tak hlavně bude o tom, koho dalšího přizvou ke spolupráci a jak si rozdělí místa v budoucím vedení města.
0: Kde jinde přinesly volby v Královéhradeckém kraji zajímavé výsledky a kde se ještě dají očekávat složitější jednání?
1: No, například v Častolovicích, to je skutečně zvláštní situace, tam se stále letos hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Vyhrálo tam teď volby uskupení Otevřené Častolovice Pavlíny Chlebné s 5 mandáty. Dosud vládnoucí hnutí ANO získalo 4, do zastupitelstva se ale dostala ještě další 3 uskupení, takže tam bude důležité najít schodu na podobě nového vedení a dalším hospodaření městy se. V Dobružce se do zastupitelstva dostalo dokonce 6 uskupení, také tam bude potřeba vyjednat podporu pro novou koalici. Naopak, jasno je, v Broumově ve funkci starosty by měl pokračovat Arnold Vodochodský, místo starostou zůstane Kamil Slezák a s ohledem na nově složenou koalici vznikne ještě post dalšího místo starosty, ovšem už neuvolněného. Vedení radnice se naopak mění v Ertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku, kde ziskem téměř 47% hlasů vyhrálo volby uskupení Rtyňáci. Tak má samo o sobě 8 mandátů z 15, tedy většinu, ale dojednává koaliční partnery, vypadá to na 11 hlasů z 15 a starostou by měl být lídr zmíněného uskupení Karel Šafář.
0: Taková jsou povolební vyjednávání ve městech a obcích Královéhradeckého kraje. Aktuální informace nabídl Václav Plecháček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A Český rozhlas Hradec Králové nabídne předpověď počasí pro Královéhradecký kraj už za 4 minuty po písni skupiny ABBA.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Pane Tomáši, dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Vymykal se něčím dnešní den 13. říjen v Královéhradeckém kraji?
2: Tak, něčím, že se nám tady po ránu udělali pěkné mlhy a vydrželi prakticky až těsně do odpolední hodin.
1: Na sněžce včera sněhový poprašek, dnes nic takového na horách.
2: Ne, ani tam, jak jsem seděl na kamery, jak tam sněh se nedrží.
1: Žádné záchvěvy. No tak zpátky do nížin, jak by mělo být ve zbytku dnešního dne?
2: No, tak zatím nad námi slábne oblast již tlaku vzduchu a od západu postupuje nejdříve teplá fronta, ale zase bude projevat pouze zvětšenou oblačností během noci, hlavně v té první polovině, a studená fronta, ta by nás začala ovlivňovat zítra nad ránem. Zpočátku bude ještě hlavně na východě kraje podjasno a postupně od západu začne přibývat oblačnost až na zataženo. Nad ránem se objeví od západu severozápadu občasný déšť a teploty nám klesnou na 9 až 6 stupňů. Vítr nám zůstane jako přes den slabý, proměnlivý, k ránu se bude stáčet pomalinku na západ a rychlosti bude maximálně do 4 metrů a zítra po ránu bude zataženo, místy se slabým občasným deštěm a někdy už během dopoledne, jak to vypadá do 9. hodiny, už by měli od západu srážky ustávat a oblačnost se bude potom postupně během dne protrhávat na oblačno až polejasno a teploty nám vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Vítr už za frontou bude foukat od západu postupně severozápadu až 6 metrů a večera se zeslábne na slabý proměnlivý do 3 metrů.
1: A přehoupneme se do druhé poloviny týdne. Jak to bude vypadat v těch dalších dnech?
2: No, opět se na námi dočasně objeví oblast vyššího tlaku vzduchu, takže bude většinou takové oblačné až polačné počasí, ale ráno se opět budou tvořit mlhy, teploty se více nebudou pohybovat podle množství oblačnosti mezi 6 až 1 stupněm a tam, kde bude málo oblačnosti nad ránem, tak se mohou objevovat i přízemní mrazíky. No a aspoň a do pátku budeme bez srážek, ty maximální teploty většinou kolem 16 stupňů a další studená fronta nám začne ovlivňovat během soboty, bude to hlavně oblačnosti a v odpolední hodinách by se mohla uvidět i ojedinělá slabá přeháňka nebo občasný déšť. No a teploty by nám to zatím příliš nepoznamenalo, opět by byly kolem 15 stupňů maximální.
1: A ta neděle zatím vypadá jak?
2: No zatím, že pravda, neděle jsem se moc nedíval, mám to ještě trošku z ruky, ale v podstatě, když teď na to hodím rychle okem.
1: Hoďte.
2: No, takže hodně oblačnosti, zase spíš to vypadá po ránu mlhy nebo taková ta nízká oblačnost, ale teploty, jak to vypadá, tak ty 12 až 14 stupňů maximálně, že o něco chladnější.
1: O něco chladnější, ale třeba na to výletování, když se dobře oblékneme, tak do.
2: Já myslím, že by to nemělo zase být na překážku.
1: Tomáš Popelka, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, děkujeme za aktuální informace, za výhled počasí v Královéhradeckém kraji a těšíme se příště. Hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Díky, hezký.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude Jan Brandis Branda z taneční skupiny T-Base. Vynikající tanečník a choreograf, který v letošním roce kromě jiného získal cenu nejlepší choreograf roku organizace Best of Best a za odměnu se v New Yorku zúčastnil tanečních workshopů se světovými tanečními hvězdami. A pohyb bude dominovat i další hodině, kdy jedna z nejuznávanějších a nejzkušenějších lektorek Pilates, Soňa Šplíchalová, představí nejnovější trendy v tomto oblíbeném cvičení pro všechny.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové.

0: Jak už jsme vám říkali, v Hradci Králové začíná festival soudobé světové orchestrální hudby, hudební fórum, vyhlášený festival. Zaměřuje se na díla zahraničních skladatelů, která už uspěla na evropských a světových pódiích. Letošní program nabídne například nové zpracování Vivaldiho čtveroročních dob z dílny německo-britského skladatele Maxa Richtera nebo skladbu mexické autorky Revolucion Diamantina. Podrobnosti teď přidá vedoucí uměleckého provozu Filharmonie Hradec Králové Marcela Jakubská, proto jsme se s ní spojili také v tomto zpravodajsko-publicistickém souhrnu. Paní Marcelo, dobrý podvečer, vítejte ve Dnu v kraji.
1: Dobrý podvečer.
0: Co by si posluchači z letošního hudebního fóra programu neměli nechat ujít?
1: To je těžká otázka, protože každý z těch koncertů je svým způsobem unikátní, ať už ten dnešní zahajovací, když bych měla něco vypíchnout, co je zvláštní, tak asi koncert čtvrteční, teď 15.10. Prague Philharmonia s housistou Milanem Ašabem, s dirigentem Robertem Kružíkem. To bude také výjimečný večer, zase to bude dialog vlastně modernějšího pojetí, staršího pojetí skladby Hilborga. On bude hrát virtuózní dialog na motivy Braniborského koncertu číslo 3.
0: V čem je výjimečné moderní pojetí Vivaldiho od Maxa Richtera?
1: No, on je překvapivě, existuje přirozené styčné místo. Ono vlastně nás asi i posluchače může překvapit, že v reklamou zprofanovaném díle se najednou objevily věci, o kterých jsme neměli ani tušení, že existují. Je to prostě novější pojetí klasické skladby a přesto má svůj velký původ.
0: Čím může hudební fórum oslovit posluchače, kteří klasickou hudbu běžně neposlouchají?
1: No, my sázíme na to, že právě to, že v Hradci uvádíme vlastně jako tuším jediný ze symfonických orchestrů v České republice festival soudobé hudby již 22 let, že to je něco, co se běžně nehrává. Přesto na světových pódiích už premiéry proběhly, právě proto, že tam je vlastně i ten dialog moderního pojetí, elektronická hudba a velmi často ta hudba je velmi melodická a hlavně ve většině případů má duši ta hudba. Něco nám chce ten skladatel tím říct a to je třeba ten závěrečný koncert, který hraje zase naše Hradecká filharmonie a tam se objeví skladba, jak jste již zmínil, skladatelky Ortizové, která získala 4 ceny Grammy a vlastně jako nejlepší soudobá klasická hudba po dvou ročnících to získala jako první.
0: I to je důvod, proč si nenechat hudební fórum v Hradci Králové ujít. Začne tento čtvrtek, mluvili jsme o něm s vedoucí uměleckého provozu Filharmonie Hradec Králové Marcelou Jakubskou. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Hezký den, nashledanou.
2: Den v kraji.

0: Mluvili jsme o festivalu Světové orchestrální hudby Hudební fórum. V Hradci Králové začíná dnes a ve čtvrtek koncert Prague Philharmonia s Milanem Al-Arshbabem. Tak to bude určitě velmi zajímavé, nenechte si ujít, to programu jste před chvílí slyšeli. No a teď se přesuneme na zámek Hrádek u Nechanic, tam totiž pokřtili právě dnes unikátní obrazovou knihu anglického výtvarníka Josepha Nashe s názvem Anglická sídla v dávných dobách. Národní památkový ústav vydal reprint tohoto díla v unikátním limitovaném nákladu. Čtyři původní svazky z let 1839 až 1849 se s více než stovkou kolorovaných obrazových listů kompletně dochovaly ve sbírkách státního zámku Hrádek u Nechanic a posloužily jako předloha nového vydání. Teď už zdravím do Hrádku u Nechanic kastelána zámku Martina Rejmana, který nám řekne podrobnosti. Zdravím vás, dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer i vám.
0: Čím je tato dnes pokřtěná kniha výjimečná?
1: No, jde o mimořádné obrazové dílo 19. století, které bylo ve své době nesmírně populární a sloužilo také jako inspirace architektům a šlechtickým stavebníkům. Pro nás je skoro zázrak, že se všechny čtyři původní svazky nahrádku dochovaly kompletní a díky tomu jsme mohli po 177 letech od dokončení původního vydání připravit nový velkoformátový reprint a to v limitovaném nákladu pouhých 200 kusů.
0: Co všechno mohou čtenáři na více než stovce kolorovaných obrazových listů objevit?
1: Než zachycoval skutečné anglické zámky a šlechtická sídla, jejich nádherné interiéry, zdobené krby, schodiště nebo také historický nábytek. Jeho výjimečnost ale spočívá především v tom, že tyto prostory dokázal oživit. Najdeme tam hostiny, hudební vystoupení nebo výjevy z každodenního života a je to vlastně taková romantická cesta do staré Anglie.
0: Jak se původní svazky z 19. století dostaly právě k vám na Hrádek u Nechanic?
1: To souvisí přímo se zakladatelem našeho zámku, hrabitem Františkem Arnoštem z Harachu, který Anglii opakovaně navštívil a její architekturou se inspiroval. Dochovaly se jeho dopisy manželce Aně, a to z roku 1851, ve kterých Nashovo dílo výslovně zmiňuje v souvislosti se zařizováním hrádku. A právě tyto souvislosti představujeme na výstavě, kterou jsme dnes otevřeli v zámecké knihovně a návštěvníci zde uvidí původní Nashovy litografie i zajímavé dobové předměty zapůjčené například ze zámku Žleby. Výstava potrvá do 1. listopadu, včetně toho prodlouženého víkendu od 28. října. Samotná kniha pak bude v prodeji od ledna příštího roku.
0: V lednu příštího roku se s ní mohou seznámit návštěvníci, ale už dnes byla unikátní obrazová kniha pokřtěná právě na zámku Hrádek u Nechanic, kde jsme teď byli ve spojení s kastelánem Martinem Rejmanem. Děkujeme za zajímavé informace, postřehy, pozvání na výstavu a hezký podzim na Hrádek.
1: Já moc děkuju a přijďte k nám pobejt.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Také v Častolovicích vrcholí návštěvnická sezóna. Jestli už tam pomalu zazimují na zámku, to teď zjistíme od správce zámku Častolovice Zdeňka Bachmana, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Jaký je podzim v Častolovicích, pane Zdeňku?
1: Podzim je hezký. Je pravda, že návštěvnická sezóna se nám chýlí už ke konci. Teďka v říjnu vlastně máme otevřeno pouze o víkendech. To vlastně vůbec nevadí, protože zatím nám počasí přeje.
0: Tak zase to má výhodu, protože nejsou ty davy návštěvníků, tisíce návštěvníků, takže zajet do Častolovic o víkendu, asi je to v takové poklidnější atmosféře.
1: To je určitě pravda. Ohledně té otevírací doby máme tam jednu takovou výjimku, která připadá na poslední říjnový týden, kdy je ve středu 28. státní svátek a od té středy bude zámek otevřený až do neděle 1. listopadu. A pro naše nejmenší návštěvníky jsme si připravili takový malý doprovodný program v podobě hledání zatoulaných dýní v zámeckém parku.
0: Co bylo takovou letošní návštěvnickou novinkou u vás? Co táhlo? Co lidi nejvíc zajímalo?
1: Každého u nás přitahuje a láká něco jiného, ať už je to třeba zámecký zvěřinec, prohlídky zámecké expozice nebo jenom procházka parkem mezi množstvím rozkvetlých keřů, růží, další květin.
0: Ještě vám to tam stále kvete, nebo už i ta příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku?
1: Ano, je znát, že už podzim, takže sem tam ještě kvetou nějaké růže, ale vesměs už se všechno připravuje na zimní spánek.
0: A co se děje v zámeckém zvěřinci? Jak tam to vypadá teď?
1: Pomalinku se bude blížit doba, kdy budeme přesouvat teplomilnější zvířata, jako jsou papoušci, morčata, králíci zpátky do zimoviště, ale ostatní zvířátka zůstanou ve zvěřinci a v podstatě je možnost je navštívit v průběhu celého roku, protože zvěřinec zůstává otevřený.
0: Tak to je dobrá zpráva, jinak zámek o víkendech teď v říjnu, ale jak jste říkal, od 28. října, potom až do neděle, speciální program i pro děti. Děkujeme za to krásné pozvání. Zdravíme do Častolovice na Rychnovsku. Správce zámku Častolovice Zdeněk Bachman byl s námi ve spojení. Krásné podzimní dny, ať se vám vše daří. Mějte se hezky.
1: Moc krát děkuji, já vám přeju totéž i všem posluchačům. Hezký den.
2: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Zpravodajsko-publicistický souhrn Dne den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové v úterý 13. října je u konce. A ještě co chystáme do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na zítra, co budeme sledovat? Na letišti v Hradci Králové začne zítra ráno rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce dvou strojů zůstane mezi diváky zhruba stovka zraněných figurantů. Český rozhlas Hradec Králové bude u toho. Domácnosti firmy v Hradci Králové by měly počítat s tím, že zítra ráno od 8:30 budou několik hodin bez tepla a teplé vody. Zítra od 8:30 ráno. Některé domácnosti v Hradci Králové bez tepla a teplé vody. Odstávka je nutná kvůli havarijní opravě hlavního horkovodu, který zajišťuje dodávky tepla pro krajské město. Zjistili jsme, že lékaři v Královéhradeckém kraji zaznamenali letos přes 700 případů nemocí klíšťat. Zítra k tomu přidáme další informace. Nemoce od klíšťat probereme v našem vysílání. Ochranářům chybí peníze na údržbu chodníků a schodů ve Vlčí Rokliv a Držpašsko-Teplických Skalách. Na místě jsme natáčeli reportáž zítra. A náš tým reportérů bude samozřejmě dál sledovat povolební vyjednávání napříč Královéhradeckým krajem. Dnem v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové vás provedl Karel Sladký. Události také na našem webu hradec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

Za necelé 3 minuty bude 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich reportáž ze zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2021, kterou se stal profesor Vladimír Beneš. Bylo to velmi krásné i v tom zákulisí. Poslechněte si po 18. hodině.

0: volební situaci v Rychnově nad Kněžnou bude teď také ve zprávách mluvit Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Rychnově nad Kněžnou vznikla koalice. V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. Fotbalisty Slávie čeká v Lize mistrů duel se Sabahem. A počasí zítra má být zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Rychnov nad Kněžnou povede koalice 4 subjektů. Nezávislý za Rychnov, Rychnov plus, 21 pro město a Volba pro město. V 21 členem zastupitelstvu bude mít většinu 13 hlasů. Oznámila to dnes dosavadní místostarostka a jednička kandidátky Nezávislý za Rychnov Dana Spejchalová. Vítězem komunálních voleb v Broumově je uskupení Broumovská vlna v čele se starostou Arnoldem Vodochodským. V zastupitelstvu bude mít 7 křesel ze 23. Arnold Vodochodský získal nejvíc preferenčních hlasů a je znovu kandidátem na starostu.
3: Na spolupráci jsme se dohodli s Mladým Broumovem, Hlasem pro Broumov a Broumováky. Společně máme těsnou většinu 12 mandátů. Počítáme s tím, že místostarostou zůstane Kamil Slezák a nově zřídíme také pozici neuvolněného místostarosty, kterou obsadí zástupce Mladého Broumova. Na důležitých projektech chceme spolupracovat i s opozicí.
1: Skupina ČES se bude bránit u soudu proti zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human. Podíly zmrazil lucemburský soudní exekutor. Firma se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. S postupem lucemburských úřadů nesouhlasí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Babiš Českému rozhlasu napsal, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a Česko se bude dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalovoda s výroky nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
5: V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
4: ČES teď s firmami v exekuci v Lucembursku nemůže nijak nakládat. Přes zablokované podíly vlastní českého distributora plynu Gas. Na jeho fungování to podle ČESu nemá vliv. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové začíná festival Hudební fórum. Orchestrální hudbu propojuje s moderními technologiemi a vizuálními prvky.
6: Festival si získal renomé nejenom v Česku, ale také v zahraničí. Letošní program nabídne například nové zpracování Vivaldiho čtveraročních dob z dílny britského skladatele Maxe Richtera nebo skladbu mexické autorky Gabriely Ortizové Revolucion Diamantina oceněnou cenou Grammy. 4 koncerty se konají do 22. října. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí od 18.45 proti Sabahu. Oba týmy jsou zatím bez bodu.
2: Počasí.
1: Noc bude zatažená, ráno místy občasný déšť, teploty do 9 stupňů. Zítra čekáme zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové pozor na nehodu na pražské třídě. U školy se tam srazila 2 auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už 23. října se dozvíme, kdo se stane 30. šarmantní osobností roku. Napadá vás nějaký zajímavý dotaz na šarmantní desítku, na ty, kteří se tam dostali a ze kterých vám vyhlásíme vítěze, kterého jste si vybrali? Tak nám ten dotaz pošlete na mail sarm@rozhlas.cz a my vás odměníme, pokud ten dotaz bude opravdu tak originální, že zazní i na gala večeru šarmantní osobnosti roku v Královéhradeckém Aldisu 23. října od 19 hodin. Održeteli ocenění jste rozhodli vy, posluchači Českého rozhlasu. Bude Budeme rádi za nějaký ten neotřelý, zajímavý, originální dotaz. Taky vás odměníme, tři posluchače, právě za ty zvláštní výjimečné dotazy. Tak sem s nimi, sarm@rozhlas.cz, co by vás tak zajímalo na šarmantních osobnostech, které se do té desítky dostaly. My si ale právě, protože je to jubilejní ročník, připomínáme gala večery z let minulých, také pohled do zákulisí. V 26. ročníku ankety získal nejvíc posluchačských hlasů lékař profesor Vladimír Beneš. Dění v zákulisí Královéhradeckého Aldisu tenkrát zaznamenali Jana Kudovejsová a Zdeněk Novák. Jak to vypadalo při vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2021 právě v zákulisí? Poslechněte si.
7: Šarm. A je to tady. Rok se s rokem sešel a vás zase z šarmu zdraví Zdeněk Novák.
8: A Jana Kudivejsová.
7: No, z šarmu. Z pohledu do zákulisí šarmantní osobnosti roku. Je to naše tradice, kromě přímého přenosu ze šarmantní osobnosti a sestřihu nahrávky, šmejdit, ploužit se, prodírat se šatnami a chodit za známými osobnostmi a návštěvníky tohoto gala večera.
8: A všiml jsi, že zase začínáme mezi květinami?
7: No jasně, to je takové naše místečko, kde nám je dobře. Na jednu stranu trošku to vypadá jak v nějaké obřadní síni, ale na druhou stranu tyhle květiny se každoročně povedly.
8: Ano, jsou to pugety, kytice, které dostanou všichni hosté dnešního gala večera. A zrovna mezi květinami k nám teď přichází Lada Klokočníková, která má za sebou zvukovou.
9: Ahoj, ahoj.
7: Lado, vydržíš nám jednu písničku?
9: No určitě.

0: pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku, posloucháte Český rozhlas. Než se vydáme za jednotlivými vzácnými hosty gala večera a třeba za architektkou Helenou Dažbojanovou, která má na starosti scénu, nesmíme chybět u autorky celého projektu Lady Klokočníkové.
1: Je to už 26. ročník, tak jaká je nálada těsně předtím, než to vypukne?
2: Jako vždycky předtím, než to vypukne, jsou to všelijaké různé zmatky, musíme zkoušet na třikrát, protože chvíli nejdou světla, chvíli nejde zvuk, no ale ono to snad nakonec vždycky, jak se říká, všechno dobře dopadne.
0: My už jsme se tě v zákulisí za ty roky ptali snad na všechno, tak abychom se neopakovali, víš, co mě dnes dopoledne napadlo zeptat se?
2: Ne.
0: To ne? Jano.
1: No já taky netuším.
0: Ne, já jsem ve vysílání Českého rozhlasu neustále slyšel formulaci, komu dnes udělíme zlaté keramické slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové. A vlastně jsem si uvědomil, že já o tom slunci a o paní sochařce vůbec nic nevím, tak můžeme jí pozdravit, třeba říct, jak to bylo s tím sluncem.
2: Ano, je to báječná žena, žije v Hořicích a když jsme vymýšleli tu cenu, tak nás napadla právě ona, chtěli jsme, aby to byla východočeská cena, tak jsme za paní Dagmar zajeli. A my už jsme to v Šarmu jednou říkali, že my jsme původně, já jsem chtěla anděly nějaké nebo podobně, no ale potom ona říkala, no ale když tedy Šarm, tak ono by to chtělo slunce. Což tak, kdybychom vymysleli slunce? No tak vymyslela slunce a už ho tady máme tedy přes těch 20 let, jak jsme na to s paní sochařkou vzpomínali a myslím si, že to sluníčko, Hana Maciuchová na něj vždycky ráda vzpomínala, že jí ráno září do pokoje, když vstává a vlastně všichni učí kteří u nás převzali ceny, tak to slunce říkají, ano, hezkou cenu jste vymysleli, tak to nás těší. Takže takhle to vzniklo.
1: No a taky říkáme, že úvod je vždycky dobré mít připravený. Já vím, že existuje scénář, má několik stran, hodně stran, ale do jaké míry se to potom mění přímo na jevišti a jak velká je to improvizace? Přijde hodně hostů, takže určitě to bude velmi bohaté a velmi pestré.
0: Lada míní, Mirek mění.
2: Je to taky tak, ale já jsem velice ráda. Je to úplně jinak. Já si vždycky vymyslím scénář a potom je to o té intuici, o tom, jak na sebe slyšíme. A do třetice ještě, abych řekla, tak vždycky se stane, že někdo nepřijede, že je to nějak jinak. Bude tomu tak i letos, to už teď mohu říct, ale radši to nebudu prozrazovat, protože abych tím nezarmoutila některé posluchače, protože přece jenom slyšíte to, chřipka je tady a

0: pohled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Využili jsme chvíle, kdy je na jeviště zase zvuková zkouška, ale nejsou tu zpěváci, ladí se jenom zvuk a ladí se taky scéna. A to je příležitost proto zajít za támhletou sympatickou dámou.
1: Ano, za paní architektkou, inženýrkou Helenou Dařbujánovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Která má na starost letošní scénu, protože prostě vyhlašování šarmantní osobnosti musí i dobře vypadat pro diváky v sále a na YouTube. A musím říct, že letos je to úplně jinačí než v předešlých ročnících.
1: Ano, hned uprostřed pódia máme sochy. Je to několik tygrů nebo gepardů, to hned objasníme. Taky lidská socha. Tak my vás asi poprosíme, abyste nám přiblížila, kdo je autorem a jak ta letošní scéna vznikala.
2: Tak já jsem zvolila sochy mého oblíbeného sochaře Michala Gabriela, který vytvořil úžasné sousoší. Je to vlastně Venuše, která nám ovšem dnes symbolizuje šarmantní osobnost, protože je nádherná a my teprve si řekneme večer, nebo spíš Lada řekne, kdo je skutečná šarmantní osobnost roku. Nicméně ta osoba tady má kolem sebe smečku zvířat a to jsou pro mě takový symboly všech pronásledovatelů šarmantních a ostatních osobností a my si můžeme jenom tak domnívat, jestli to jsou fanoušci a nebo naopak sledovači, ti nepříjemní.
0: Paparazzi. Ne, to jsou krásná zvířata. Vlastně jsme si nedokázali pojmenovat, jestli jsou to levharti, gepardi.
2: Ani jedno, jak říká Michal, tak je to takový průnik 4 šelem.
1: Jsou to šelmy tedy. No a paní Heleno, my se každého vždycky ptáme na tomto večeru, co pro něj znamená šarm, kdo je pro něj šarmantní osobnost, co pro vás třeba znamená šarm v umění?
0: Nebo v architektuře. Třeba které evropské město je pro vás po architektonické stránce nejšarmantnější?
2: Tak pro mě jednoznačně Paříž. A to nejen po architektonické, ale vůbec po takové té atmosféře. Tam si myslím, že to je město šarmu.
3: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2021.

0: a co to je? Co nám to
1: vezme? Vánočka, perníčky a ještě kdo ví co.
0: Výborně, tak to je od paní Bačkovské. Ano. Pojďte.
2: Tak,
0: pojďte.
2: K pohledu do zákulisí šarmantní osobnosti patří i dobré jídlo a pití, které musí být pro hosty i tady v zákulisí. Posloucháte Pohled do zákulisí šarmantní osobnosti Českého rozhlasu. Před chvílí jsme byli u architektky Heleny Dařbojánové, představila nám scénu. Já už bych šel k těm známým osobnostem. No ale vypadá to, že kolem prochází Leona Machálková. Dobrý den.
3: Dobrý den, halo, halo, tady Meduza.
2: Právě přijela stuhlá z auta, ale rozparádí. To já jsem se s Leonou před pár lety setkal v Trutnově na akci Česko zpívá, kde byla takovou ozdobou celé téhle soutěže a teď bude ozdobou tedy gala večera.
4: No vidíš to, ozdobou šarmantní osobnosti, šarmantní dáma. A co to máte v tom kufříku, který nesete?
3: Co byste řekla, že tam mám?
2: Já bych řekl,
4: já bych taky řekla. Tak já můžu já. Tak líčení.
3: Ne, depak.
4: Tak mám jiný typ, mikrofon.
3: Taky ne, ale souvisí to se zpíváním, říká se tomu in-ear, aneb od poslech do ucha.
2: Jo, takhle vozíte si vlastní.
3: Tak jako už jsme se všichni tak nějakým způsobem přizpůsobili trendům a vlastně dneska, už tady s námi dneska není bohužel Hanka Zagorová, ale i Hanka Zagorová používala in-ear, takže nejen vlastně od poslechy na zemi, ale také i ducha, někdo používá oboje, což je třeba můj případ, jako jedno ucho, pro odposlech na zemi, druhý pro in-ear. Takže jako už je to dneska běžné.
2: Českorozhlasový Big Band Gustava Broma tady s vámi dneska. Stejně asi není nad to hrát prostě s živým orchestrem.
3: A orchestr Gustava Broma, to je vždycky prostě pohlazení, velký svátek, takže se na ně moc těším. My jsme měli tu milou příležitost, že před pár dny jsme spolu někde hráli, ale předtím hodně dlouho ne, protože spousta věcí opravdu odpadla nebo překládala se. Takže čerstvě vím, že se na ně opravdu moc a moc těším a nejen já určitě, ale všichni i rozhlasoví posluchači.
2: Kdo je pro vás šarmantní a co je pro vás šarm? A nemusí to být celebrita?
3: Nemusí to být ani ty dnešní nominovaní, vidíte, protože já jsem tak jako teď zběžně zkoukla, s kým dnes večer se uvidím a zrovna třeba teď si pamatuju, že jsem tam zahledla jméno Tereza Maxová, tak to Jářku, ta je rozhodně a vždycky byla a opravdu to má v krvi a své povolání, nejen své povolání, ale i nadaci opravdu báječně reprezentuje, tak třeba namátkou tahle ta dáma Saskia Burešová by to dneska měla být, no tak to prostě to jsou opravdu ikony, které udávaly trend. A ještě navíc, když otevřeli pusu, tak si člověk jako řekl, ano, i toho je v pořádku.
4: No a my pokračujeme dál v naší cestě za kulisím a jdeme hledat zase někoho dalšího. Leoně Machálkové moc děkujeme.
3: Tak já děkuju a jdu se chystat.

0: Jana Kudyvejsová.
1: A Zdeněk Novák.
0: No, teď jsme u dveří, na kterých je napsáno Big Band Českého rozhlasu, Big Band Gustava Broma, a vy to moc dobře slyšíte. A o šatnu vedle je na dveřích napsáno v našem zákulisí
1: Václav Neut Bárta.
0: Zkusíme zaklepat. Slyšíme jedno ano. Uslyšíme ano, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Uslyšíme ano, i když vás poprosíme o rozhovor ze zákulisí vyhlašování ankety.
2: Samozřejmě, moc vás zdravím.
0: To je zvučný hlas, překřičí i tady zvukovou zkoušku.
1: Přesně tak, tak dobrý den, my vás moc zdravíme, sešli jsme se tady na šarmantním gala večeru. Tak jak vy jste se šarmantně ladil na dnešek?
2: Já jsem se šarmantně ladil na dnešek, takže jsem dnes dopoledne betonoval na zahradě, takže vlastně teď to ladím, takže šarmantně si tady oddělávám beton z prstů, aby to nebylo vidět, až si vemu košili.
0: Ale zanech ty čisto.
2: No, už jsem to právě oškrabal.
1: A vy jste takový zdatný kutil. Je pravda, že já jsem to vlastně viděla někde ve vašich videích na internetu?
2: Já jsem se takhle zbláznil asi před, vlastně v koroně někdy, protože že člověk se nudil, tak začal vytvářet na zahradě různé blbosti a jako na YouTube se dá cokoliv najít, takže jsem vybudoval strašnou už věcí, připadám se jak nějaký termit, je to strašně vtipný.
0: No, ale to je dobrá ta rovnováha toho zpěvu a pak si vypnout mozek na zahradě. No,
2: ne, je to naprostý odpočinek, to je pravda, protože že samozřejmě tak hudba je plná zvuků, to řemeslnictví taky, míchačka taky vydává určité zvuky, ale je to prostě něco jiného. Takže mě to strašně baví.
0: Tak jsme u míchačky, kam poputujeme dál.
1: Tak já bych možná zpátky k těm šarmantním osobnostem. Nemusíte vybírat z dnešní finálové desítky. Kdo je pro vás šarmantní? A teď je zajímavé, že vždycky, když se zeptáme mužů, tak začnou jmenovat nějaké dámy, ale nemusí to být žena.
2: No já právě přemýšlím, no, tak já jsem třeba věděl, že dneska tady bude pan Beneš, zrovna, tak to je třeba naprosto šarmantní pán, já ho znám u nás divadla a ta jeho mluva, to jeho vystupování, to je pro mě jako naprostý vzor v tomhle tom, takže třeba pan Beneš.
0: Znáte z divadla?
2: Ano, my jsme spolu hráli v Lucii, a ne Většině než malé množství lásky. Doufám, že to teda je pan Beneš herec, teďko doufám.
1: Ne.
2: Tak je to pan Beneš herec.
0: Ale dobře, takže šarmantní je pan Beneš herec.
1: Ale my máme pana Beneše lékaře.
0: Aha, tak. Neurochirurga.
2: Samozřejmě pan Beneš neurochirurg je taky velice šarmantní.
0: Já jsem si říkal, jestli má bokovku a hraje divadlo, tak teď už se to vysvětlilo.
2: Aha, tak já jsem si to spletl.
1: Jsme to vysvětlili, protože pak se mohlo stát, že na pódiu by někdo chtěl po něm zaspívat a to by byl překvapený.
2: No, jasně. To je pravda, no, tak vidíte to, co se stává občas. No, já jsem prostě z té míchačky tak zblblý, že jsem poplet jména.
0: No a stělesnění šarmantní dámy na první dobrou.
2: Ježišmarja, to je strašně těžký, to je strašně těžký. Třeba paní Bohdalová je skvělá. No, ta je prostě výborná.
0: Václav Neut Bárta v pohledu do zákulisí ankety Šarmantní osobnost roku. Ještě se chtěla na něco zeptat, nebo už ho necháme?
1: Ne, já bych se ještě zeptala, kromě toho, že je kutil, to už víme, tak možná, co máte ještě rád jiného pro relax?
0: No, to bude nějaký sport, když se na něj podíváme.
2: Je to sport, ale já už ten sport beru jako součást mojí práce, aby člověk nějak vypadal na tom jevišti, když ty lidi zaplatí nějaký peníze, tak aby aspoň něco viděli. Takže samozřejmě to baví, ale je to moje rodina, jsou to moje tři holčičky, s kterými jezdíme na výlety a já teďko zase buduju chalupu, takže jsem zpátky u toho řemeslnictví. Buduju chalupu, kam chceme potom jezdit a chceme se tam užívat volno, takže je to určitě rodina.
0: Děkujeme za rozhovor z šatny.
2: Děkuju vám moc krát, děkuju.

0: tam jsem začínala. Já jsem tam byla v angažmá, když jsem vyšla ze školy v Pardubicích. Tak jsme vždycky říkali, no jo, my a Hradečáci, to jsme rivalové.
1: Zákulisí ankety Šarmantní osobnost roku a stělesnění šarmu paní Libuše Švormová.
2: Tak my vás vítáme tady v Hradci Králové, i když tady, jak říkáte, máte vztah k Pardubicím, ale jaký je váš vztah v Hradci třeba po těch letech? Vnímala jste to tenkrát jako konkurenčně?
0: Já vnímám Hradec opravdu jako město, který prý je jedno z měst, kde se nejlíp žije. A já si myslím, že jo, protože tady je tak krásně všude.
1: Zeleň.
0: Zeleň, řeka. Vždycky, když je ve městě řeka, tak je to krása, že jo. A my jsme se jezdívali hrát často, ještě s partou, kterou jsme hrávali Štiku k obědu s Květinkou Fialovou a s Vaškem Postráneckým, takže jsme i tady, i v Aldisu jsme, myslím, hráli, protože v divadle jsme nemohli, že jo, to nás nemůžou pouštět do divadla, když mají svůj repertoár.
1: Je to tak. Jani, já se úplně stydím začít na téma Angelika, asi to přeskočíme, ale šarmantní byla.
0: No tak ona byla hlavně překrásná. Michelle Mercierová, to byla jedna z nejkrásnějších bytostí, jakou jsem viděla, takže jsem se na ní ráda dívala, když jsem jí dabovala.
2: No, my jsme se vloudili teď na chviličku k vám do šatny, tak prozradíte nám, co vás teďka čeká? Co herečka dělá v šatně, když přijede na takový gala večer? Máte sebou tašku, v ní tady něco ještě na převlečení?
0: Kostým, abych nejela v autě v tom, v čem budu vystupovat, teda, nebo v čem se tam objevím. Já neříkám, já moc dobře nevím, co po nás budou chtít. A jede s námi taky pan profesor Pavko, sami takový výborný lidi, paní Burešová Saskia, kterou mám taky moc ráda, a ještě jiní, takže se na to těším, na ten večer. A jinak, jako co dělám vůbec obecně, no pořád ještě hraju divadlo, ačkoliv se to zdá skoro vyloučený.
1: Kdepak?
2: A máte v šatně nějaké rituály, třeba před divadelním představením? Něco, co se opravdu za ty roky nemění?
0: Vyháním novináře.
1: Přece jenom ještě dejte nám minutku, když se vám řekne slovo šarmantní, co si představí Libuše Švormová?
0: No já, mě to tak trošku překvapilo, ta moje nominace. Já vidím přece jenom šarmantní lidi trošku mladší, než jsem já, a taky hlavně muže, víte, já se potrpím na chlapy.
1: No, já myslím, že s věkem šarmu přibývá. Šarm je totiž i zkušenost.
0: No tak, jak se to veme, no tak jo, měla jsem.
2: A jak podle vás vypadá šarmantní muž?
0: No, šarmantní muž musí být pln takového osobního kouzla, který se nedá naučit, který prostě někdo má, někdo nemá. A pak taky musí být chytrý a musí mít taky smysl pro humor a tak, takže to je prima.
1: Vtipno.
0: Ano. No, kromě toho, můj muž má ještě ten šarm, že skvěle vaří. To je taky.
1: Jo, láska prochází žaludkem a šarm taky prochází žaludkem.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Prý šarmantní muž má být vtipný. Vtip neřeknu, ale moc rád se od srdce rozloučím s Libuší Švormovou.
0: Děkuju vám, děkuju za uvítání v Hradci.

0: Zvuková zkouška stále probíhá a my teď pojďme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Pošeptejme si to. Zatím který vyhrál, ale nikdo to tady ještě neví.
1: Ani on sám to ještě neví.
0: No, raději to neprozradíme, co kdyby to nevěděl. Já myslím, že je mu to skryto, tohle tajemství.
1: Ano, pan doktor, neurochirurg Vladimír Beneš.
0: Pane profesore, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dáte nám pár minut?
2: No určitě, rád.
0: My jsme tady v zákulisí ankety Šarmantní osobnost roku, takže to tady doslova hlučí a užíváme si tu atmosféru.
1: Ano, my jsme moc rádi, že jste přijel za námi na Šarmantní gala večer. Máte nějaké tipy z těch vašich kolegů v nominované desítce, kdo by to třeba mohl být?
2: Já nevím, mně se tam líbil Daniel Stach nejvíc. Toho mám za svým způsobem posledního renesančního člověka v republice.
0: No, takže šarm pro vás znamená nejenom, co je navenek, ale co je taky uvnitř a v hlavě.
2: No určitě, určitě, to je kombinace. Esprit, myslím tomu říkají Francouzi, tak to je kombinace všeho, to je takové to charisma, to je to znalosti, to je něco zajímavého, co můžu sdělit v okolí a o tom to je.
1: Vy jste dnes krásně společensky oblečený, ale jinak vás samozřejmě asi známe v lékařském plášti, takže co je pro vás třeba móda a šarm v tomto směru? Rád se oblékáte, muži to většinou moc nemusí.
2: Ne. Za prvé lékařský plášť už asi 30 let nemám. Já vůbec nemám už dávno bílý v oblečení, chodím normálně v civilu a nejčastější v oblečení je tričko, džíny a sako, nic jiného. Tohle to je zcela neobvyklé, to jako, ne, že bych se v tom cítil nejlíp.
0: Já nevím, jak vám, ale mně připadají šarmantní ženy lékařky.
2: To určitě, taky už jich máme na klinice 4 nebo 5 a holky jsou jako v pohodě a dodávají tomu zase takový trošku šmrnc celý ty klinice tím už svojí existencí pouhou.
0: A profesně jsou v něčem ženy lepší lékařky než muži lékaři, že to prostě mají, tak jako se říká o chlapech, že třeba líp řídí nebo tak?
2: To je na delší povídání otázka, ale oni jsou pečlivější. Na druhou stranu mají určitý strop rizika, za

0: který se jim nechce, takže zrovna v neurochirurgii na té špici moc ženských není. Ale oni jsou třeba výborný dětský lékařky. Jo, jsou obory, které jim sedí. To je to tež, jako, že máte relativně málo asfaltérek a prakticky žádné švadleny. Může. Jo, takže to nemá nic společného, že jo, s feminismem nebo s genderem to má společného s tomu, k čemu má člověk sklon a co si myslí, že bude dělat dobře a to pak je to štěstí, když si vybere správně.
1: A když pomineme lékaře, protože v tom jste dnes a denně, je nějaká jiná profese, která má pro vás šarm nebo která má pro vás kouzlo?
0: Je určitě archeologie. Někde s Mirkem Bártou bych určitě měnil na chvíli. Určitě bych chvíli měnil ředitele zoologický, to by mě taky bavilo. A ono by toho bylo víc, ale to, s tou medicínou jsem začal i s ní skončím, protože člověk má dělat to, co ho baví nejvíc.
2: Profesor Vladimír Beneš v našem vysílání ze zákulisí. Děkujeme vám.
0: Taky děkuji.
1: Nashledanou, děkujeme.
2: No a možná pojďme využít, když jsme v tom lékařském prostředí, tady jednoho z minulých vítězů ankety Šarmantní osobnost roku, chirurga, profesora Pavla Pavka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My se po letech setkáváme a opět vás rádi vidíme.
3: Děkuji pěkně za pozvání, vážím si toho a jsem rád, ale opravdu rád, že Český rozhlas pořádá tuto akci. Je to fajn si vzpomenout na někoho. To a šarmantní, víte, já chci o tom mluvit. Kdo je šarmantní? Šarmantní je člověk, který působí na to okolí svým šarmem, ale ten šarm může být předstíraný a vy nevíte vůbec, co si ten člověk myslí, ale vystupuje šarmantně. Ale dnešní kandidát kolega Beneš, ten je šarmantní nejen zevně, ale i vnitřně.
1: A jinak, pane profesore, jak se máte? Jaký bude váš podzim? Co vás čeká?
3: Děkuji za optání. Mám se dobře. Víte, mám takovou přednášku o lidském štěstí. Lidé se mají tak dobře a jsou tak šťastní, jak to je v nich.
2: Pane profesore, moc děkujeme. Užijte si večer.
3: Ano, děkuji pěkně. Taky vám ho přeju.

0: Ještě než uděláme rozhlasový střih a bude po vyhlášení a všichni se dozvědí jméno vítěze a uslyšíme ohlasy, zkusíme zaťukat ještě na jednoho hosta gala večera a na jednu nominovanou.
1: Dobře, tak je to paní Saskia Burešová, já ťukám.
0: Dobrý den. Moc vás zdravíme, paní Saskie.
2: Je, to jste vy, to je nádher.
1: Dobrý den, já jsem Jana Kudyvejsová.
0: No Jano, já ti musím říct, že pro mě největší zážitek uplynulých dvou let, kdy natáčíme s Alenou Zárybnickou Zálety, které posluchači znají z našeho vysílání, bylo setkání se Saský Burešovou a to, že jsem si s ní mohl popovídat a mohli jsme se projít Karlínem.
2: Jsme šli do metra. Já co sám bonbon, budete chtít rozhovor?
0: No, tak my si tak nezávazně povídáme v zákulisí, tak klidně bonbon může zůstat.
2: Tak je to dobrý.
1: Určitě. Tak my vás moc vítáme tady u nás na šarmantním gala večeru. Je to už 26. ročník. Co jste říkala na svoji nominaci?
2: No samozřejmě mi to potěšilo, zvlášť když jsem se dozvěděla, v jak báječné společnosti jsem.
0: A my jsme na tu anketu, musím říct, nekriticky hrdí, že je tady v Hradci Králové, že je rozhlasová, že se všechno neodehrává jenom v Praze.
2: To je pravda. Takže jo, to vás ctí. Já si myslím, že ta společnost je naprosto úžasná. Doufám, že přijde hodně diváků a že to bude krásné.
1: Ano, no a my se ptáme našich hostů, co pro ně znamená šarm. Možná bych se ještě zeptala trošičku jinak. Dáte nám nějaký recept na to, jak si udržujete vy svůj šarm?
0: Protože vy jste šarmantní a neříkejte, že ne.
2: Já vám teda moc děkuju, ale víte, mě často tu otázku dávají nebo ptají se, co děláte, protože takhle vypadáte ve svém věku. A já říkám, no mě to nikdo nevěří, ale já opravdu nic nedělám. Já se snažím být prostě pořád aktivní a činá, ale že bych dělala něco konkrétního, jo? Že bych, já nevím, chodila na nějaký plastický operace a neustále vysedávala v salonech, to opravdu nedělám, já na to nemám ani čas. Ale tím, že prostě já mám zahrádku v Praze, chalupu s obrovským pozemkem a stále něco dělám a jsem, říkám, samozřejmě i jako pokud jde o tu moji profesi, že jo, tak pořád někde jsem a točím a tak, takže i v tomhle věku se člověk musí udržovat prostě nějak tak, aby byl fit, jo, nejenom po té fyzické stránce, ale hlavně po té duševní, protože jakmile ten mozek jako začne být takový lenivý a přestane pracovat, tak je to špatně. On musí být pořád v činnosti, aby člověk byl aktivní a aby byl fit, aby byl prostě pořád tak jako plný života.
0: Já teď vzpomínám na to, kdo mě to říkal, já musím pořád něco dělat, jedna z šarmantních, teď si nespomenu, a to tělo se tím udržuje a ta mysl se tím udržuje. Možná si vzpomenu, kdo mě to řekl.
1: Ano, no ono to totiž není o tom jenom, jak vypadáte, samozřejmě vypadáte výborně, ale o tom, že jste tak výborně naladěná, což jsme ostatně slyšeli i v Záletech, takže i proto se na to vlastně ptám. Co máte ráda zahrádku, tedy říkáte, jinak vlastně pořád pracujete, no a když máte chviličku volna.
2: Když mám chviličku volna, tak jsem strašně šťastná, že si můžu přečíst nějakou knihu a přiznám se, že já včera zrovna jsem dělala v Poděbradech ten literární večer, on byl v mnoha městech, že? Takže se mě ptali, jestli čtu, já jsem říkala, to je krásná otázka, konečně se mě na to někdo zeptal, protože já jsem náruživá čtenářka a já vlastně čtu každý den, ale dostávám se k té knížce vždycky až večer. A takže před spaním, to je, já bych prostě neusnula, otevřu knížku a těším se na to, ale vlastně celou tu dobu, že kdyby bylo cokoliv, jo, tak prostě ta knížka musí být, prostě musím si něco přečíst večer.
0: No, Saskia Burešová je staromilec, má ráda staré věci s příběhem a mě ta knížka taky evokuje staré časy, protože většina lidí dnes kouká před spaním do mobilu. Já jsem si teď vzpomněl, kdo říkal, že nezastavuje a musí být pořád v napětí pracovním. Simona Stašová, jedna ze šarmantních.
2: Ano, to jo, Simonka, určitě, to je takovej živel, to je pravda.
1: No a než se rozloučíme, měla byste pro nás ještě nějaký rychlý tip na hezkou knížku?
2: Já si teďko nemůžu vzpomenout právě bohužel na ten název, ale můj syn se mi ptal, maminko, co by si chtěla k Vánocům, jo? A já jsem říkala, chlapče, já už vlastně všechno mám, nic nechci, ale vždycky mě uděláš radost krásnou knihou. A teď jsem dostala jednu knížku, je tu ze života Shakespeara, ale bohužel já si nemůžu vzpomenout na ten název, jo? Ale teď se přiznám k jedné věci, jo? Já jsem samozřejmě už asi třikrát četla Egypťana Sinueta. Já jsem se k němu zase vrátila. Je to nádherný.
0: Tip na moji dovolenou, až bude, vezmu si tuhle knížku a taky si ji znovu přečtu.
2: Určitě, určitě.
0: Saskia Burešová v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Bylo nám ctí být u vás v šatně.
2: Ano, děkuji, mě taky.
1: Děkujeme, nashledanou.
3: Posloucháte reportáž ze zákulisí gala večera, který patřil Šarmantní osobnosti roku 2021.

0: Posloucháte naše reportáže ze zákulisí vyhlašování 26. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. No a já myslím, že teď po rozhovorech ze zákulisí je na čase jít na jeviště a zaznamenat ohlasy na vyhlášení.
1: Ano, jdeme se podívat. Teď právě přebírá mimořádnou cenu paní Libuše Švormová.
0: Internetovou cenu obdržel moderátor České televize Daniel Stach a teď je tu čas pro absolutního vítěze.

0: Hodnotní osobností roku se tedy stal profesor Vladimír Beneš. Tak za kým zajít? Možná za držitelkou ceny Českého rozhlasu Libuší Švormovou?
1: Ano, získala mimořádnou cenu, tak my jdeme do fronty gratulantů.
0: Paní Švormová, ještě jednou gratulujeme k výhře.
2: Děkuju moc. Bylo to krásný celý večer. Bylo to pro mě povznášející.
0: Co říkáte na vítězství pana profesora Beneše?
2: To jsem držela všechny palce a splnilo se mi to, tak jsem ráda.
0: Loňský vítěz Jan Přeučil.
1: Jak jste spokojený se svým nástupcem na trůnu šarmantní osobnosti?
3: Je to ohromná záležitost a velice si vážím pana profesora. Je to opravdu lékařská špička a plně si toho zaslouží.
0: Od Jana Přeučila zajdeme za Saský Burešovou. Paní Saskie, dobrý večer.
4: Myslím, že to je velmi spravedlivý, protože pan profesor je prostě špička. Nejenom ve svém medicínském oboru, ale i jako člověk, protože je nesmírně empatický a já mu to ze srdce přeju a gratuluju mu.
1: No a my už teď jdeme za vítězem.
0: No a profesor Vladimír Beneš, pane profesore, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
1: Co na to říkáte? Co říkáte na to svoje vítězství?
5: Já vždycky, když dojde k něčemu takovému, a je to jedno, jestli je to třeba přednostenství kliniky nebo něco, tak si připadám trošku nepatřičně. Jo, to je takový to udivení nad tím, kam až to ten oslavenec dotáhl, mě to vždycky překvapí a vždycky si říkám, že bych to neměl být a že by to měl být někdo, kdo opravdu jako si to zaslouží, ale...
0: No vy si to zasloužíte, jste potěšen.
5: To si myslí v okolí, teď jde o to, abych si to myslel i já.
0: No a proč si myslíte, že jste ty hlasy posluchačů Českého rozhlasu dostal?
5: To nevím, protože tolik jsem jich nestihl odoperovat.
1: No možná si u vás dělají oko, právě kdyby bylo náhodou potřeba.
5: Asi, že je to vytěšení té populace, že se leknou, že by někdy se jim mohlo stát, že by mě potřebovali.
0: My se vždycky vítězů ptáme, co jejich tajný tip, který už teď nebude tajný, pro příští nominace, co? Koho byste doporučil?
5: To je logický Cyril Hešo. Ten chybí tady, Pirk, Pavko, já... Tak teď tam chybí ten Hešel, to se nedá nic dělat.
1: No a paní Saskia Burešová říkala, že se jí tady moc líbilo v této šarmantní společnosti. Jak jste se tady cítil vy?
5: Výtečně, moc se mi to líbilo, ale já mám k rozhlasu velmi vřelý vztah, protože pro mě je to instituce typu Národní divadlo, Národní muzeum. Jo, prostě rozhlas pro mě vždycky reprezentoval nějaký takový určitý fenomén, prostě ke kterému jsem měl vřelý vztah.
0: No a je to za námi. Potlesky, vyhlašování a hlasy těch, kteří navštívili dnešní gala večer, ať už v roli hostů a nebo oceněných.
1: Ano, bylo to i letos krásné, 26. ročník je za námi, takže zase příští rok.
0: Ať je ročník 27. Loučí se i Zdeněk Novák
1: a Jana Kudyvejsová.

0: To byla reportáž ze zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2021, kterou se stal profesor Vladimír Beneš. Tak toto vypadalo v zákulisí. Za týden v tomto čase vám nabídneme záznam gala večera k 27. ročníku naší rozhlasové ankety s vítězkou Lucií Bílou. Na Lucii Bílou se můžete za týden těšit. 30 let hledá český rozhlas osobnosti, které vedle svých profesních úspěchů dokážou zaujmout také osobním kouzlem, noblesou, lidskostí a přirozeným šarmem. Jubilejní 30. ročník oblíbené celostátní rozhlasové posluchačské ankety vyvrcholí slavnostním galavečerem 23. října od 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Vstupenky přes hkpoint.cz. Galavečer odvysílá Český rozhlas přímým přenosem. 23. října od 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koalici v Jičíně vytvoří patrioti a JDK se třemi subjekty. Lidé v Hradci Králové budou zítra bez teplé vody a tepla. Fotbalisté Slávie hrají v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. A počasí zítra má být zataženo až oblačno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezký podvečera. V Jičíně se dnes dohodli na koalici vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, Hnutí Stan a ODS. Starostou má být lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval, píše to agentura ČTK. Komunální volby v Novém Bydžově vyhrálo Hnutí ANO. V 25členném zastupitelstvu obsadí 5 křesel. Stejně jako Bydžováci, společně s TOP 09 a ODS s podporou nezávislých kandidátů.
3: Rozdíl mezi prvními třemi uskupeními byl necelé 1%. Hnutí ANO vedené Vratislavem Smutným získalo 19,6% hlasů. Bydžováci s místostarostou Martinem Kořínkem o 0,5% méně a ODS s dalším místostarostou Matějem Novotným 18,8%. Čtyři mandáty získali nezávislý Nový Bydžov a Volba pro město, dva pak Východočeši. Z Nového Bydžova Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové bude zítra na 5 hodin přerušená dodávka tepla a teplé vody. Důvodem je havarijní oprava horkovodu.
4: Odstávka je naplánovaná na středu 14. října od 8:30 ráno do 14:30 odpoledne. Opravu primárního horkovodu provádějí elektrárny Opatovice. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
2: Téměř třetina lidí v Česku se radí o svém psychickém stavu s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví varuje před možnými riziky a chystá příručku pro bezpečné používání AI.
5: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
6: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
7: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
6: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Slávie hrají v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. V prvním poločase je stav duelu 0-0.
1: Počasí.
2: Noc bude zatažená, ráno místy občasný déšť, teploty do 9 stupňů. Zítra čekáme zataženo až oblačno, během dne ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz v Hradci Králové na pražské třídě. Pozor u školy, kde se srazila dvě auta. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Magincová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta ste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes si to příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? Muzeu romského národního obrození v ulici Ruska v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.
4: Jak pára valdivé,

0: A poslech o Roma Vakeren nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, budbacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno, předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně. To je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste
1: tak by to, tak by,
0: ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát to

0: Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no. Je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na něm rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem to musím to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrmujeme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Champagne, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky?
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega vám dá zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů.
2: Ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně. Perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží různých v technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice

0: prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
2: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problémů vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
2: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení, toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
2: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
2: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
2: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
0: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdát.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhl.

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkal rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já sečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím...

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatla Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec sociální.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten, on to ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem

0: Tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v rokoku a tam se dělala Irenka Kačinko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkal, jak se to dělá? No tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Dvojí den nám říkali Romeo a Julie. No.
1: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi si Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
0: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. To jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leny.
1: Bedřich Engels.
0: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich gratuluje, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku, fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
1: pravnučka byli... to byla.
0: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
1: Prababička.
0: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. Je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
1: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábu, se neptal, a kde dostala paní Konvalinko nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
1: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
0: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
1: Jo, ano.
0: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy, psali čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá, nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No lábus, pochopitelně.
1: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to, no, to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
0: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
1: Tam prý taky dělali věci.
0: Malý hospudce a... A byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinko a ona se z obrazovky nehne. Ona je na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno, vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do Žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká, je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme Žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava. A letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici. Byla byste zobák.
3: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
0: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chodem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

0: prav, ať se na hlucom zkýšíte najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno pod, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýšíte najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.
1: 3:23. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
2: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku.
1: Mm-hmm.
2: A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka i na nás. Takže nevím, no.
1: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
2: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druhý. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normál, sami.
1: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
2: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a přestěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
1: Dobře,
2: kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
1: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
2: Jo, halušky.
1: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
2: Halušky s brinzou, no.
1: S brinzou.
2: Halušky s brinzou, ano.
1: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
2: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
1: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
2: No, je to blízkost řeči a Ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravské Slovácku.
1: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
2: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
1: Dobře, a máte rád Tatry?
2: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
1: To úplně souhlasím. Tak o tom děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní Noční linky.
2: Prosím, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v Noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Takhle už je, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám Jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jaruško, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: Rozděl. No. Tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase, na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi tečka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jaruško, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel v školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky po Pradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: nechci hovorit. Tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první, jak

0: děti nejezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
1: Josefe,
0: prostě.
1: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
0: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
1: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
0: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
1: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
0: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to když mě druhá manželka zemřela, tak teď už vyšla paní Cichta, když žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 000, dneska o to má cenu 11 milionů. No.
1: Ano, tak, doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo toho cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou, ať se máte moc dobře.
0: Slovákem si vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
1: Tak se s náma rozlučte slovensky.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky.
0: Ano.
1: Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni přehadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne. Přeladili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu.
0: Mm-hmm.
1: Na Velikonoce polívá vodavko. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak, už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali, všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: naše děti neví, o co je to.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďko, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka. Ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi, nebo Slováci někteří říkají, Čechůry. A v životě se to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Hmm. Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Je z nich cítit, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsem spokojený, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůni a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no, to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No, úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do krče k vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla. Tý Podhajský jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnic, Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádnej mlze, nic, jasno, krásný, azuro, nádhera. Tak já asi bych preferoval ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tamtu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty Dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočnej linky, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuji, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete, čo chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko. Bučovic, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, a tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľké nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila, Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása, povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

znáš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že si rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako bumbálka, co je, že? Tak to je, jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že? A na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováku a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, jo, já třeba v televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, a je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že a tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky. Na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Růze takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, to jsou
0: my
1: také
0: máme
1: technické.
0: Taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si vzpomene někdo.
0: A zkuste nám přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert z Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakusili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobně, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takový

0: takové, nevím, máme strašně blízko k sebe, takže jako nevím si představit s Rakouskom nějaký takový spojeně, alebo s Polskom v žádnom případě. Navíc jsme byli spoločný štát, takže tam to strašně robí moc. A hlavně 90% slovíček máme stejně. Vy jste tam hovorili o nějakom půlci.
1: No.
0: A to je, no, to je žubrienka.
1: Žubrienka, ano.
0: Ano, a drevokocúr neexistuje, to je sranda so Slovákov. My máme veveričku.
1: Veveričku.
0: Máte veverku a máme veveričku. Takže, tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodila som na koncerty, tak aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplně jiný text, ale ináč princip je stejný. Takže jako docela
1: zajímavé. Tak to řekněte.
0: Je, asi ne. Prší, prší, len sa leje, kam, ježišinky. No to si nespomenem.
1: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
0: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což tak jsem jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale děcka malý problém s tím. Hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je slovenstvo. V češtině to neplatí.
1: Ano.
0: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám za to je hrozné. Takže toto jsem mal zakázané a ináč jako hovorím docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
1: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte mi...
0: No, já přeruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave. A ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
1: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
0: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrajou Češi alebo Slováci. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nějak, no. Ono je to takové ťažké, no. Já jsem vyrastal na slovenské hudbe, žena, a to musím pochválit ju tiež, takže my jsme počúvali Elan, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu. Takže...
1: Jak to myslíte?
0: No, na koncerte jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, takže hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka. Takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal tomu za svědka a tak nějak jsme se dali dokopit s ženou. No.
1: Počkejte, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
0: Ne, to je
1: jak ten drevokocůr.
0: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku. Tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že mě byl na svatbě tuto na Morave u Prostějova. Takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali s ženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. sme to Československo držali pokope, no až doteraz. Máme nejakých 30 rokov a 32 rokov, alebo to je, takže to nejak držíme pokope.
1: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
0: tak v podstatě počúváme všetko, no ale toto je taková naše nejaká srdcovka, no takže...
1: Stihla jsem to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
0: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, máš příjemný hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi 5. nebo 6. rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano,
0: je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve 2 samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme si pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběla jen tak. Ano. No a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemříte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: tady vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové.
3: To jsem taky dostal. Pro
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že se někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pínek. Vás už máš ale pěkný. Udržíš...
3: No.
4: No.
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil. Tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
6: No, jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: To vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, táti to potom vysvětlím, Růžu.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápis? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
5: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tady budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prele, jste boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby jich věděli, a posluchačům se říci, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech, tady co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo?
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudala, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to po tímskou obranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle jsem vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem k tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak jo, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. A ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní... v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda se sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Naschranou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, Ježíš malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste. A už se tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně, vaše kamarádka, jestli to...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé. Byl
3: tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba... Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptali, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A... My jsme se ho ptali, proč, a on říkal, víte, ale že to si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

zaveďi k nám, měj se dobře, zaveďi k nám, zaveďi k nám, zaveďi k nám. Já ale známou by... Hrajte, blbci! Písničku známou, sám budu dlouhý, zpívá na ráda, zpívá zrát.

0: hodně tuku, říkáš.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja, alebo... Orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 Sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to sa nedá ani vysloviť. 9.00 Sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 Plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo Plechy.
1: Alebo Plechy. A potom bolo, že 11.00 Dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal. Keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevedel, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonce poradil, že pán velvyslankôň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
3: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý
0: Petr Popelka se stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
4: To je jako návrat Beatles, jo?
5: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla, říkám, tak co bude kaktus, jo?
4: Často nevidíme a když ten kaktus zaspíváte trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý.

žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby

měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil.
Jenže paní M musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tišek zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten